0: Uniklo vám na beatu?
1: Ale třeba Ian Emerson, ten vyprávěl, jak stává kolikrát v 5:30 ráno, do té 6:00 si vyřídí e-maily, protože vlastně ho nikdo neotravuje, jo? Že má klid na svoji práci, do té 6:00, 7:00 mu nikdo netelefonuje, až potom dopoledne to začne, takže to je taky asi jako přístup.
2: To byl takzvaný rocker skřivan.
1: Ano.
2: A těch je strašně málo na 6:00.
1: No a ty máš prostě ráno staneš a jdeš, nemusíš se nějak žehlit.
2: Ráno vstanu, pak si to rozmyslím, zase si lehnu.
1: Hezky.
2: Pak stanu po druhý. Když jsem jako hodně akční, tak teda opravdu stanu, uvařím si kafe, koukám hodinu do zdi.
1: Hezky. To když, rychle
2: a
1: jsem to spočítal.
2: A pak se objevím, jakoby, jako víš, jakože vzniknu a začnu přemýšlet. Dobrý.
1: Pokud je to tvůj ranní rituál, tak jsem teďko rychle spočítal, že denně prokoukáš do zdi 7 hodin, teda týdně,
2: jo,
1: 7
2: jo,
1: hodin,
2: jo, jo, jo.
1: Což je skoro půlka dne, že ty proč umíš do zdi, ale asi se ti to vyplatí, to čumení do zdi, že?
2: Vyplatí, spíš mi není zbytí.
1: Tak staneš a měříš si to, aby si to náhodou udělal kratší, jo, to čumění do zdi. Udělal jenom 50 minut, říkal, no takhle ne. Jako,
2: že bych si na troubu nadal takový ten timer na to vaření, že bych to zpracoval postupně.
1: Viděl jsem dokument, kde mluvil Ronaldo, to je slavný fotbalista, že jo, a říkal, největší problém všech lidí, jako který chtějí něco dokázat, tak je disciplína.
2: To je určitě.
1: Pokud máš disciplínu a myšleno opravdu i třeba jako z toho vojenského pohledu, prostě disciplína, aby si to, co máš udělat, tak musíš dodržet. A pokud to dodržíš každý den, tak se musíš nutně dopracovat
2: výsledku. A rovnou říkám, že v tom případě přesně jsem nedisciplinovaný, protože ve skutečnosti bych měl mít budíka vždycky až na 11:00.
1: Ale hlavně...
2: A když to budu dodržovat, že vždycky budu stát až 11:00.
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Znal jsem jednoho takového chlápka, co moudrosti moc nepobral. Studu ani kapka. A přesně jak se říká, rozum ví, vůle chapá, ale touha po novotách veliká. Tak teď mám se o všechno nové velmi interesoval. A nebyl to pán, z pána jen klobouk měl. A nemyslel to snad ani zle, starosta. Však bohužel, na co šáš, tam 100 let trápat.

menším se snažil pomáhat, tím víc ten chudák škodil. A když mu to někdo naznačil, tak hrách jen na zeď hodil. A ještě jednu vlastnost měl, že byl splachovací. Jedněmi dveřmi.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: žena, vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí, má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Tomáš Hajíček mladší? Bubeník skupin Krucifisk a Reflection of Karma.
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Studio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rock.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Tomáš Hajíček mladší? Bubeník skupin Krucibisk a Reflection of Karma.
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

jednou. Radio Beat.

promiň, děvče, však to napravím. Bojte smutku, já si dám tu práci. Vyklopím je všechny.

ty slova jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

misunderstood.

také online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Bude 6 za 4 minuty, pojďme se podívat, jak vypadá dopravní situace. Třeba na D10, to je taková preventivní zpráva, je to ve směru z Prahy na Hradec, na Poladu Boleslav, pardon, na 35. kilometru. Počítejte, že je snad někde sražena nějaká srna, tak tam projíždějte velmi opatrně. Kde naopak neprojedete v tuto chvíli, to je na trase z Českého Krumlova směrem na Malšín. Tam došlo k havárii osobního auta do stromu a to místo v podstatě průjezdné moc není. Na místě jsou policisté, řeší se tahle ta situace, tudy bych se teď nevydával. Další jedna nepěkná vážná informace přišla ze 434 u obce Ivaň na Prostějovsku a ta situace je stejná. Osobní auto po havárii do stromu na místě složky IZS a průjezd v podstatě nemožný. Na 55. na příjezdu do Otrokovic od Zlína také zasahují všechny složky IZS kvůli nehodě motocyklu, tak i tady, pokud musíte projíždět, projíždějte velmi opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes má být nejprve až jasno, během dne bude přibývat mraku a odpoledne a večer se zejména v severní polovině území lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na jižní Moravě i 26 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Cyklista Remco Evenepoel vyhrál časovku 16. etapě Tour de France. Druhý skončil lídr závodu Tadej Pogačar, který vede celkové pořadí o 4,5 minuty. Z našich byl nejlepší Jakub Otruba na 28. místě, Matias Vacek dojel 68. a Pavel Bittner 160. Soud zastavil plánovanou stavbu rekreačního rezortu u Lipenské přehrady v Dolní Vltavici. V projektu s apartmány, hotely a přístavištěm prý nebylo dostatečně odůvodněno, proč by měl mít přednost před ochranou přírody. Znojmo představilo nové znaky a vlajky pro 9 svých příměstských částí. Symboly vycházejí z historických pečetí, místních tradic a charakteristických motivů jednotlivých lokalit.
2: Například Přímětice, nejlidnatější příměstská část ve svém znaku, kromě vinařské tradice připomínají i svého nejslavnějšího rodáka, tedy vynálezce bleskosvodu a premonstrátského faráře Prokopa Diviše. Naopak třeba Hradiště odkazuje na historický význam panství křížovníků s červenou hvězdou a svatého Hipolita. Své vlastní znaky a vlajky mají nyní i Derflice, Konice, Mramotice, Načeratice, Popice a Kasárna. Město si od tohoto kroku slibuje posílení vztahu místních obyvatel k lokalitě, kde žijí. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
1: A nakonec, centrum Londýna se změnilo v posledních letech k nepoznání. Chůze a jízda na kole podle nově zveřejněných čísel tvoří už 78% cest. Růst táhnou hlavně sdílená elektrokola. Provoz aut v centru za 25 let klesl o 71%. To byly zprávy a začíná středeční ranní vysílání se Standou.

Na Beat the Purple, Smoke on the Water, jako rozcvička, hned takhle časně z rána 9 minut po 6. dohrála tahle ta muzika. Příjemnou středu s datem 22. července vám přeje standardu Baš. Rovnou taky bych měl takhle dodat, že všechno nejlepší všem Magdám, Majdám a Magdalenám, protože ty mají dneska svůj svátek. No a všechny ostatní, který se nemenujou takhle, ale chtěli by slavit, probereme ve zbytku dne, který bude velmi nabitý, musím říct, protože nás čeká beatová pumpa, a to tedy Fix the Line, o tom se budeme bavit a odtamtud se budeme bavit a okolo toho je spousta dalších věcí. Budu tady mít něco pro fanoušky muziky i pro fanoušky vlastně sportu, by se dalo říct, dokonce vysokohorského sportu. Tak to vám taky všechno popovím ještě v průběhu toho dnešního rána. Teď slíbím muziku, Queen tu mám, Beatles tu mám, pojďme do nich.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Queen a jejich Princess of the Universe, ta je za námi, je 6.17, je úterý s datem 22. července a vy třeba ještě nemáte plán úplně na víkend, respektive konkrétně na 25. července. Navíc jste mezi těmi, kteří se rádi projdou, udělají si procházku delší, složitější, nevadí vám líst po kopcích, tak pak pro vás je tady to, co se chystá v Koutech nad Desnou. Právě toho 25. záleží, jak moc si budete věřit a jak moc se budete chtít zapojit, ale vymysleli tam docela zajímavou akci nazvanou Tvůj vrchol, tvá výzva. Můžete si vybrat trasu, kterou si projdete, dokonce možná několikrát podle toho, jak daleko se chcete dostat. Ti nejzkušenější a nejodvážnější si můžou vlastně během toho jednoho dne vyzkoušet, také to je vylézt na Everest, protože si dají 18krát za sebou tu trasu v Koutech. Je to vymyšleno tak, že vyjdete na vrchol, sjedete lanovkou a znovu jdete na vrchol. Ti, kteří se chtějí jen tak lehce projít, zvolí trasu Dlouhé stráně, to je 1350 metrů, tak to je v podstatě jenom třikrát tahle ta trasa. No a mezi tím jsou další varianty, můžete si zkusit, jaké to je na Mont Blancu, jaké to je vyšplhat na Kilimanjaro a tak dále a tak dále. Pokud patříte mezi fandy takovéhle turistiky, případně horské turistiky a chtěli byste se teď 25. v těch Koutech zapojit do téhleté akce, tak vám rád pošlu další informace, ale hlavně můžu někomu z vás poslat dvojí startovné do tohoto, on to není závod, ale do tohoto speciálního dne. Pokud tedy byste chtěli vyrazit, napište mi přes aplikaci Rádia Beat. Uděláme to takhle. Napište tam Kouty a pošlete to sem do studia Beatu. Když budete mít správně vyplněné všechny informace, tak vám na tu zpisku nebo na tu zprávu můžu odpovědět, můžeme se domluvit a 25. zprávu v pořadí, která přijde, tak odměním tadyhle tím dvojím startovným, což znamená, že mu dám v podstatě 2 litry takhle do kapsy. Dejte mi vědět, napište mi a užijte si to tam v Koutech.

K tomu všemu, Ivan Krále, mám tvůj stín. Za chvilku se podíváme na dopravu, býťáci, teď je tedy správná chvíle. Mám připomenout, že pokud máte nějaké dopravní postřehy takhle brzy z rána, tak budu moc rád, když se o ně podělíte. Těm za vámi to určitě udělá trošku lepší cestu třeba právě do práce. Kontakt, který můžete využít, je kterýkoliv. Já teď zmíním třeba telefon 210 32 33 34.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme se, býťáci, podívat k aktuální dopravě, kterou mi tady hlásíte. Ono po ránu je ještě poměrně klid, ale je dobré vědět i o těch místech, které tak zase úplně klidné nejsou. Třeba, že vám v Těšnovském tunelu v Praze směr do Hanské nábřeží může překážet auták s defektem. Hlídka policie je na místě, takže modrá světla uvidíte už z dálky. Opatrně projíždějte na 312 u obce České Lipchavy, to jsme v okrese Ústí nad Orlicí, došlo k nehodě dvou nákladních aut. Na místě jsou všechny složky IZS a ten průjezd tam bude pokud možný, tak velmi omezen. Možná bych volil radši nějakou jinou trasu, tím si asi takhle po ránu ušetříte nějaké ty nervy. Porochaný nákladák je taky na D5C, je

0: vlastníků a majitelů americké legendy.
1: Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
2: Radio B. Počasí.
3: Dnes má být nejprve až jasno, během dne bude přibývat mraků a odpoledne a večer se zejména v severní polovině území lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na jižní Moravě i 26 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
3: Tyčkařka Amálie Švábíková je těhotná a vynechá srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. Česká rekordmanka, bronzová medailistka z halového mistrovství světa čeká dítě s vícebojařem Ondřejem Kopeckým. Prezident Pavel varoval před zpochybňováním nezávislosti soudů a oslabováním důvěry v právní stát. Je to kvůli jeho kompetenční žalobě, kvůli nezařazení do delegace, kterou vláda navrhuje zamítnout. Škodu po kybernetickém útoku z loňského července vyčíslila nemocnice Nymburk na 10 milionů korun.
5: Zahrnuje náklady na obnovu informačních systémů, služby externích IT firem, nové servery a softwary, přesčasy zaměstnanců i ušlý zisk. Policie prověřování úkolů ale odložila. Pachatele se kriminalistům nepodařilo najít. Luboš Dvořák, Nymbursko.
3: Rakousko od začátku příštího roku výrazně zvýší pokuty za dopravní přestupky. Třeba za překročení rychlosti zachycené radarem může pokuta dosáhnout až 150 tisíc korun. A nakonec nejčastějším nástrojem útoku na počítače s Windows v Česku byl v červnu program CloudEye. Stal za více než pětinou útoků s tím, že krade data. Poslouchali jste krátké zprávy.
2: Radio.

0: Na beatu Supertrampa je jejich The Logical Song, to je ta muzika, která dohrála. Dohrála teď aktuálně v čase 6.38. Dohrála taky ve středu s datem 22. července, což je den velmi speciální v mnoha ohledech. A možná si vzpomenete, co se stalo přesně před rokem, kdy svět obletěla zpráva, která myslím, že všem rockovým fanouškům na chvíli zastavila srdce, ať už to byly skalní fandové Ozzyho Osbourna, nebo to nebyly fandové Ozzyho Osbourna, ale dotklo se to podle mě úplně všech, protože přesně před rokem svět obletěla zpráva o tom, že Ozzy Osbourne už není mezi námi. Tak mu věnujeme krátkou vzpomínku, protože i vy jste na to přišli a připomínáte tady třeba nejčerstvější zpráva od Jardy z Velkých Losin, říká dnes je to rok, co nás zasáhla zpráva, že odešel Ozzy, chtěl jsem jen jestli vzpomenout na něj a jeho tvorbu, která tady zůstane na pořád. Ano, vzpomeneme, navíc vzpomeneme tím, co můžeme směle považovat za jednu z posledních věcí, které pro nás Ozzy měl, protože já tady mám záznam toho koncertu Back to the Beginning, který se konal v Birminghamu 5. července. A v tom setu, kdy hrál Ozzy svoje solové věci, byla poslední právě tahle.
1: Song, you gotta go fucking crazy for me.

Ozzy Osbourne ze svého posledního koncertu v Birminghamu, toho nazvaného Back to the Beginning, toho, který se konal 25. června roku loňského, kde bylo lidí nepočítaně a ještě víc jich bylo stejně jako já, Jirka Rogle, já nevím, kdo ještě všechno, přilepený k televizním obrazovkám, protože jsme to sledovali v tom přímém přenosu. Jako vzpomínka pro tuhle chvíli na Ozzyho to zcela určitě posloužilo, je 6.46, pojďme si dát horse.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Tomáš Hajíček mladší? Bubeník skupin Krucibisk a Reflection of Karma.
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

Program v Koutech nad Nesnou v sobotu 25. jsme probrali, ještě probereme, tam je to zase pro všechny, kteří mají rádi turistiku, procházky. V případě těch, kteří si zvolí variantu Everest i celkem ostrou makačku, protože to tam musí za ten den vyběhnout 18krát, aby dosáhli v součtu všech těch metrů a převýšení tak vrcholu Everestu, ale myslím, že tam bude velmi veselo. Veselo bude dneska taky někde úplně jinde a tam to není až tak turistické, i když záleží vlastně na vás, jak to pojmete. Bítová pumpa, tak ta se chystá dneska rozbalit všechno potřebné v Rudě. Ruda 175, sídlo společnosti X-T-Line, Verzeig, závodní auta, nezávodní auta, spousta věcí, muzika na přání, pochopitelně stříkání loky, dárky od Bítu. To všechno bude dneska od 11 k dispozici k vyzkoušení, osahání a prohlédnutí právě tam. By to Bíťáci berte jako pozvánku na poslední chvíli. Jestli máte chvilku během dne a jste v dosahu, tak se určitě v X-T-Line dneska zastavte, protože myslím, že to bude velmi nabitá pumpa. Já se na ní pochopitelně chystám taky. Hned, jak se tady prostřídáme, tak nasedám a odjíždím směrem tímto. Na webu Rádia Beat tomu máte nějaké další informace, odkazy a mapu, tak doufám, že se uvidíme.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Šimide, za chvilku dáme zprávy a budeme pokračovat. Já přihodím zprávu z D10 na 3,5 kilometru ve směru z Prahy pryč. Tady pozor, tady nějaký porouchaný auták, tak okolo něj projíždějte opatrně. Jedete-li do obce, ne do obce, do ulice Dolní v Prostějově, tak se vyhýbáte nehodě dvou osobních aut, ten jízdní pruh to tam zabírá, než se to sepíše a uklidí, počítejte i s tím. Na D8 je to 74. kilometr na Prahu v pravém jízdním pruhu, osobní auto ve svodidlech, tam je to tím pádem uzavřeno, tady minimálně v tom pravém jízdním pruhu, průjezd levým možný bude. Na D1 taky 74. kilometr ve směru z Prahy na Brno neprůjezdný pravý jízdní pruh, kde se nám valí nějaký předmět, tak tam projíždějte prosím velmi opatrně a počítejte s tím, ať vás to nepřekvapí. Počítejte také s tím, že už začíná houstnout doprava v těch místech, kde houstne normálně, není to úplně tak, že bychom někde měli nehybné kolony, ale je třeba si říct, že z Černého mostu třeba vrchem na Kbely nebo spodem na jižní spojce ke Štěrboholům už je třeba počítat, že 80 tam opravdu nepojedete, že ta doprava je pomalejší. Stejně tak je to pomalejší na Pražském okruhu. Na D5 se od Rudné tady k Ořechu, z druhé strany od Vesce přes tunely už je taky husto. Takže pokud někam musíte dorazit přesně na čas, tak to zohledněte s tím svým odjezdem. Všem šťastnou cestu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. chip-cosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes zpočátku až jasno, během dne má přibývat mraku a odpoledne a večer se zejména na severu objeví ojedinělé přehánky. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě 26 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalová Plzeň po letech míří vysoko, pokračuje sporták Petr Plintovič.
2: Plzeň před startem nové sezony otevřeně vyhlásila útok na ligový titul. Ten západočeši získali naposledy v roce 2022. Předseda představenstva Adolf Šádek je přesvědčen, že viktoriáni mají díky novému majiteli Michalu Strnadovi stejné finanční možnosti jako největší favorité, tedy Slavia a Sparta.
1: Fotbalista Leoš Prior přestoupil z lotyšské Jelgavy do Slovácka. 21-letý obránce a odchovanec Dukly Praha na jaře odehrál v lotyšské lize 16 zápasů s bilancí 1 gólu a 1 asistence. Pražští radní chtějí za 13 milionů obnovit repliku spadlé betonové plastiky Rovnováha u Barandovského mostu, přestože to lidi nechtějí. Vyplývá to z informací Novinky.cz, které zahrnují jak anketu, tak analýzu diskuzí. Město ale na návratu díla dále trvá. Ruská fregata Neustrašimy cvičila s ostrou municí v mezinárodních vodách asi 75 kilometrů jižně od britského Plymouthu. Manévry sledovalo britské námořnictvo a francouzský vojenský letoun. A nakonec Google začne do limitu cloudového úložiště započítávat i kompletní zálohy telefonů s Androidem. Stávající uživatelé mají na změnu 45 dní. Po překročení kapacity se zálohy zastaví, dokud neuvolníme místo nebo nepřejdeme na vyšší tarif. Po zprávách pokračujeme ve středečním ranním vysílání.
0: Radio B. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rolling Stones na beatu dohrávají a my jsme v další hodině, teď přesně je 7.14 a než to celé dopovídám, bude dokonce 7.15. Standa Rubáš s vámi přeju příjemnou středu, býťáci. Magdalena nám všechno nejlepší k svátku, no a všechny zvu na dnešní beatovou pumpu, to je hlavní téma toho dnešního dne. Dneska od 11 do 17 hodin rozložíme to svoje stavení mobilní, včetně mobilního studia v XT Line, tedy na adrese Ruda 175, právě v Rudě, tam jste všichni zváni. Nejenom všem za muzikou, protože ono tam toho na místě bude podstatně víc. Pravidelně to tady opakujeme, na webu Rádia Beat to máte napsáno a když se podíváte na sociální sítě Beatu, myslím tím Facebook nebo Instagram, tak si tam, když si jedete pár článků dolů, můžete přečíst nebo prohlédnout pozvánky i těch dalších, kteří se budou účastnit té dnešní rokové pumpy Fixed Line, protože nejenom Beat bude na místě připraven, ale budou tam taky závodní a vlastně i nezávodní auta. Tomáš Ouředníček, pokud vím, tak je na závodě, zdravil odtamtud, ale sériovka Toyota Hilux, která jeho doprovází v barvách týmu TGR, ta na místě bude. Freestyle show Albína Prokopa, na místě bude závodní motorka Lukáše Chytky, legendární Mini Cooper Honzy Koláře, další automoto veteráni nebo závodní auto Kuby Šrámka z Janík Motorsport. To všechno bude pro velký, pro malý, tam bude třeba skákací hrát, samozřejmě občerstvení, spousta nářadí a vercajku, protože to XT Line dělají, takže myslím, že to je takové opravdu všestranné dopoledně, odpolední setkání býťáků doprovázené muzikou, stříkání lok, samozřejmě, že když jsme včera nakládali auták, abychom všechno měli sebou, tak i papírový lábus se veze a bedny, stričky, které si tam rozdáme, ty tam máme pochopitelně taky. Doražte!

0: Prašinové sporty na rádiu Beat.
1: České kajakářské hlídky na mistrovství světa ve vodním slalomu na medaily nedosáhly. Muži i ženy v Oklahoma City skončili šestí. Zvítězili Slovinci a Australanky. Triatlonista David Korous skončil v závodě Evropského poháru v maďarské Tatě 15. Do první dvacítky se ještě vešli Odehnal a Grebík. Mezi ženami byla z našich nejlepší Emma Ryšávková na 28. místě. Čeští reprezentanti zazářili na mistrovství Evropy v bike trialu ve Francii. Adam Koubek ovládl kategorii do 18 let, Pepa Burejánek zvítězil v kategorii do 14 s čistým skórem a Matyáš Burejánek získal stříbro mezi jezdci do 16 let. Medaile vybojovali také Slováci William Todd, Tomáš Schmidt a Janka Kucová. To byly dnešní první menšinové sporty, další uslyšíte za hodinu.
0: Zprávy, sport a rock'n'roll.

0: Pro ty, kteří po ránu raději jemnější muziku, můžeme směle říkat, že tohle bylo pro ně Aphrodite's Child. It's 5 o'clock. Už úplně neplatí, protože o'clock je přesně 7:30 za malou chvilku. Dáme si krátké zprávy s Petrem Šimáčkem a potom třeba něco českého, třeba holka Čapni draka od BSP, by se mi tam tak jako líbila. Ona je takový skočnější na to vstávání. Předtím, než tohle všechno nastane, pojďme se podívat na silnice.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Mám tu další příval vašich zpráv, jedna z nich je třeba z Prahy z ulice k Šebaráku, kde se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut a ty tam blokují provoz na D35 na 275. kilometru z Mohelnice na Lipník, počítejte s porouchaným nákladákem. Taky na příjezdu do Humpolce od Pelhřimova, tam došlo k havárii motocyklu po kolizi s lesní zvěří, na místě jsou všechny složky IZS, tohle dopadlo špatně, neprůjezdný jeden jízdní pruh, počítejte s tím, Býťáci. Další zprávy přicházejí třeba ze 373 silnice vedoucí na Brno a dojezdu do Brna, tady probíhají záchranné vyprošťovací práce, je tam nákladňák mimo vozovku, takže i tady ten průjezd bude vypadat podle toho lépe, jeďte jinudy, pokud můžete. Míříte-li na Volčnov od Uherského Hradiště, tak také havarovaný osobák před vámi, tady, jak jsem pochopil, jde taky o kolizi z lesní zvěří, takže soupis hlavně škod a překážení, než se to celé sepíše, počítejte s tím.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34.
2: Franto? Franto, jsi tu? Haló? Franto?
3: Hergot, kde je? Já ho vážně jednou zabiju.
4: Toužíš po klidu a pohodě třeba na rybách? Zalez do porostu v novém neviditelném triku Rádia Beat. Limitovaná edice beatových striček už čeká na adrese klub.radiobeat.cz. Spěchej, až se vyprodají, už se neschováš.
1: Rádio Beat. Počasí.
5: Dnes zpočátku až jasno, během dne má přibývat mraku a odpoledne a večer se zejména na severu objeví ojedinělé přehánky. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě 26 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Dálkař Juška skočil na mítinku v Banské Bystrici 818 cm. Od vlastního českého rekordu ho dělilo 13 čísel. Předvedl ale svůj nejdelší výkon za posledních 8 let.

Egypta do ukrajinského přístavu Reni. Tři námořníci utrpěli zranění, po zásahu na plavidle vypukl rozsáhlý požár. A nakonec satelitní internet Starlink má přes 12 milionů uživatelů ve více než 160 zemích. Na oběžné dráze je už přes 10 000 satelitů a nová generace výrazně zvyšuje rychlost i snižuje zpoždění. To byly krátké zprávy na Beatu.

Exportní verze by se to jmenovalo Mädchen klopfen feuer Vogel, teda pokud by to byl export do Německa. BSP jsou nabíto za námi, 7:55 dohrála tahle ta muzika. O české muzice to tady částečně bude i dneska v podvečer a večer, protože je středa a nemůžou chybět uši. No a v uších dneska bude Tomáš Hajíček junior z kapel Crucipisk Reflections of Karma, bude mít za úkol rozpoznávat a bude mít za úkol hlavně hodnotit tu muziku, která se bude hrát dneska po 19. Já samozřejmě nemůžu ani naznačovat, ale už jsem dostal tady od Petra

Korála instrukce, už jsem ten playlist večerních uší nacpal tady do té naší mašiny, tak aby tady byl připraven a nebylo na něj zároveň vidět. A musím říct, že některé věci jsou z Petrovy strany a proto má takový jako nahrávky, tam se jako musí chytit, tam je to jako jasný. Tomu v podstatě Petr vybral tak, aby mu udělal radost, protože si myslí a myslím si to i já, že Tomáš Hajíček bude tuto muziku mít jako svou oblíbenou, ale pak je tady spousta věcí, které bych se nebál označit tak trošku za chytáky, které bude muset Tomáš během toho podvečera rozklíčovat. Tak víc k tomu říct nemůžu, samozřejmě laďte v 19 uši rádi a být. Já budu taky ladit, protože mě zajímá, jak se speciálně s těmi chytáky Tomáš popere.

To byli Pink Floyd, jejich Mother. My se dneska tak trošku, krom těch všech věcí, které máme před sebou, jako je leto nebo jako živé, jako jsou večerní živáky, uši, přes den beatová pumpa, tak taky věnujeme vzpomínce, protože je vlastně částečně takový trošku smutný den. Je to rok přesně, co svět obletěla zpráva, které já si pamatuju tenkrát, že jsem odmítal uvěřit, že jsem ji zachytil na internetu, ale pořád jsem kontroloval, jestli někde vyjde nějaké oficiální potvrzení. Ota Seman mi psal bacha, stalo se to. Jirka Rogl mi psal bacha, stalo se to, dejme to na web, a já jsem furt říkal, to není možný, to není možný. Byl 22. červenec 2025, no a svět opustil Ozzy Osbourne. Už jsme na něj jednou vzpomínali a vzpomeneme na něj znovu, tentokrát po boku jeho věrného parťáka. Tady otevřu diskografii kapely Black Label Society, což je hlavně parketa Zacka Wilda, ale když se podíváte do té diskografie, tak tam najdete i něco, na čem spolu s ním přímo pro Black Label Society spolupracovala právě

0: tady to trošičku přibarvíme, vyfoukáme, načechráme, abychom byli večer kocourek. Co kdybych vám trošičku zastřihnul konečky?
1: Tak to ať ani nenapadne, nebo ti hrozně ublížím.
2: Slova jako stříhat, zkracovat nebo zjemnit? Ha, zapomeňte! Jinak by to nebyla ta správná léta 80. Víkend s Trvalou na rádiu Bík.

Cat Stevens na Radio Beat. Peace Train dohrál je 17.50, nejvyšší čas se připomenout telefon 210 32 33 34. Mám tady pro vás totiž připravenou ještě muziku, ale zároveň taky nějaké ty dopravní informace, které si dáme před celou, než sem vnikne Petr Šimáček. Tak pokud máte někde na cestách čerstvé postřehy k dopravě, býťáci, budu za ně velmi rád.

0: Electric Light Orchestra na rádiu B, Don't Bring Me Down, s touhle muzikou jsme se dostali až na konec hodiny, je 7.58, pojďme si slíbit Petra, taky Guns N' Roses, Police a spoustu dalších.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Ještě předtím budeme chvilku vážní. Praha, ulice Jana Žilivského, tady je teď čerstvá nehoda dvou osobních aut hlášena, probíhá vyšetřování, probíhá překážení, počítejte s tím. Když jsme v Praze, tak zmíníme Bílenecké náměstí, tady je velmi podobná situace, nehoda dvou osobních aut a vyšetřování a do třetí nohy ještě nová Povltavská, i tady dva osobáky v sobě. Jedete-li z Jindřichova Hradce směrem na České Velenice, vyhýbáte se nehodě dvou osobních, na D5 opatrně na 105. kilometru ve směru na Prahu, tady počítejte s porouchaným autem.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool.
2: Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout, a energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Během dne má přibývat mraku a odpoledne a večer se zejména na severu ojediněle objeví přehánky. Teploty 19 až 24 na jižní Moravě 26. Zítra proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost a postupně na většině území zaprší, na jihozápadě spíše ojediněle. Výjimečně i bouřky. Večer bude od jihozápadu srážek a částečně i mraku ubývat. Teploty 17 až 22, na jihu Moravy 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Tenistka Krejčíková postoupila na turnaji v Praze do druhého kola po výhře nad Frvirtovou. Dále uspěly také Bartuňková, Valentová a Bejlek, zatímco Samson a Alena Kovačková vypadly. V deblu na turnaji v Hamburku postoupili Malečková se Škochovou do čtvrtfinále. Fotbalový obránce Jan Bořil si 7-zápasový trest neskrátí. Disciplinárka zamítla jeho žádost o prominutí toho posledního. Za Liberec tak nastoupí až ve druhém ligovém kole. Senát bude řešit obnovení EET či spornou novelu stavebního zákona na schůzi 19. a 20. srpna. Předseda horní komory Vystrčil říká.
4: Předpokládám, že minimálně stavební zákon bude předmětem velmi podrobné debaty a já bych se velmi podivoval, pokud bychom tam buď neprováděli, nebo nenavrhovali nějaké úpravy, anebo nevím, jestli to nedopadne dokonce tak, že ten zákon nebude vůbec akceptován.
3: Ruský propagandista Solovyov navrhuje kvůli ukrajinským útokům přesídlit až 400 tisíc lidí z oblastí u hranic s Ukrajinou. Prý by měli zamířit například do Povolží, na Ural nebo Dálný východ. A nakonec na Plutu vědci objevili obří sesuvy ledu, které se po stěnách kráterů přesouvaly až desítky kilometrů. Největší z nich pokrývá asi 130 kilometrů čtverečních, tedy plochu srovnatelnou s větším českým městem. Dnes je středa s datem 22. července 2026 a byťácké zprávy tímto končí.
0: Krok.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Police a Spirits in the Material World je za námi, je 12 minut po 8. Standardu Baš přeje příjemné středeční ráno všem býťákům. Koukám, jak se nám vrbí ta naše anketa o půlnoční Elba, která se vyvrbit musí v neděli o půlnoci. Od včerejška teda žádná změna, v podstatě dochází k upevňování pozic. Můžeme si říct, že outsidery našeho hlasování v nabízené šestce jsou The Dead Daisies a jejich album Light Em Up. Mimochodem skvělé, ale teď už nevěřím, že ty hlasy budou stačit na postup. Taky Powerwolf s albem Wake Up The Wicked a taky trojka Honzy Křížka. Tyhle ty tři desky mají těch hlasů relativně málo na to, aby se staly půlnočními alby. Vedoucím je tady už od pondělka David Gilmour s albem Luck and Strange a trošku se to tak jako pere za ním mezi Judas Priest a deskou Invincible Shield a Brucem Dickinsonem a albem nazvaným The Main Drake Project. Zatím je Bruce Dickinson na nepostupové šprušle, nepomohlo mu zatím ani to, že už byl oznámen jako jeden z headline příštího ročníku festivalu Masters of Rock ve Vizovicích. Tam ho zase počase uvítáme, budeme si ho moc užít naživo, ovšem zdá se, že jako půlnoční album si ho zatím příští týden užívat nebudem. Uvidíme, třeba to změníte, býťáci, nechám to na vás. Připomínám, že stále ještě máte možnost do toho hlasování zasáhnout, takže to najdete na www.radiobeat.cz.

0: Williams na rádiu Beat a jeho Somebody, ta právě teď dohrává. Je 8.18, myslím, že nejvyšší čas na to pustit ke slovu Petra Šimáčka. Co říkáte?
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Skialpinismus zůstane na zimních olympijských hrách 2030 ve Francii a rozšíří program. Přibudou individuální závody mužů a žen vedle sprintu a smíšených štafet. Zemřel norský veslař Olav Tufe, dvojnásobný olympijský vítěz a jeden z nejúspěšnějších skifařů historie. Bylo mu teprve 50 let. My si pamatujeme, jak na olympiádě v Pekingu 2008 jako jediný porazil českého veslaře Ondřeje Sinka. To byly středeční sporty.
1: Zprávy, sport a rock'n'roll na rádiu Beat.

Mango můžete slavit. Koukám do kalendáře, dneska je Magdalena, pokud náhodou to na vás nevyšlo, že byste se jmenovali Magdalena a měli jste přeci jenom chuť si udělat oslavu, tak pak můžou posloužit takové ty mezinárodní dny, které Bůh ví kdo, Bůh ví proč, někdy někde vyhlásil. Tak Mango třeba právě byste našli spojené s datem 22. července. Je Mezinárodní den mozku, tak věřím tomu, že ho dneska všichni budou používat. Je také Mezinárodní den houpací sítě. Taková ta prostě houpačka, kterou používáte na to, abyste zarelaxovali, nebo taková ta nesíťovaná, ve které se případně natažené mezi stromy dá přespat, je to takový moderní v tuhle chvíli, tak to je ta věc, kterou můžete oslavovat dneska 22. července a taky pí má dneska svůj speciální den. Tenhle ten symbol, tady to římské písmeno, to jež číslo, jež nemá vlastně žádný konec, tak to má dneska svůj mezinárodní den a kdo se nudí, tak prý může si vzít ne kalkulačku, ale pěkně papír a tušku, napsat si 22/7 a počítat až do nekonečna, dokud neusne.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Jak to vypadá, býťáci? No jedete-li po tradičních trasách, tím se myslí třeba Pražský okruh, je potřeba počítat s tím, že se, ne že ucpává, to bych úplně neřekl, ale zpomaluje. Z jedné strany od brněnské dálnice už někde před Jesenicí vydrží to Kořechu, z druhé strany na D5 se už před Rudnou budete zpomalovat. To též pak platí pro trasu Černý most a teď záleží, jestli vrchem po Novopatské na Letňany nebo spodem po jižní spojce na Štěrboholi. V každém případě obě dvě tyhle trasy se plní těmi auty takhle po ránu. K tomu mi hlásíte další místa, kde to je přicpáno či zacpáno a může to být právě třeba D5. Tady to je zrovna preventivní zpráva z 26. kilometru z Prahy na Plzeň. Tam počítejte s odstaveným nákladňákem. Na D7 stejná situace, na 16. kilometru ve směru z Prahy pryč. Tam máme nějaký nákladňák, se kterým bude potřeba něco provést, buď toho opravit anebo odtáhnout. Na 46. na příjezdu do obce Lipina od Olomouce. Počítejte, že je havarovaný osobák a řeší se, co s ní. Silnice 55, příjezd do Hulína od Kroměříže. Probíhají tady práce na silnici, což by nebylo samo sobě tak divoké, ale navíc se tam teď pohybuje ještě větší počet lidí, zřejmě kvůli nějakému dopravnímu značení. Nenechte se tím překvapit, projíždějte tím místem, prosím, velmi opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
3: Rádio B. Počasí.
4: Dnes má být nejprve až jasno, během dne bude přibývat mraků a odpoledne a večer se zejména v severní polovině území lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na jižní Moravě i 26 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Tyčkařka Amálie Švábíková je těhotná a vynechá srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. Česká rekordmanka, bronzová medailistka z halového mistrovství světa čeká dítě s vícebojařem Ondřejem Kopeckým. Prezident Pavel varoval před zpochybňováním nezávislosti soudu a oslabováním důvěry v právní stát. Je to kvůli jeho kompetenční žalobě, kvůli nezařazení do delegace, kterou vláda navrhuje zamítnout. Škodu po kybernetickém útoku z loňského července vyčíslila nemocnice Nymburk na 10 milionů korun.
5: Zahrnuje náklady na obnovu informačních systémů, služby externích IT firm.

Children of the Revolution je 8.37, já čekám, kdy se mi tady zjeví kolega Jirka Rogl, protože spolu s ním se budeme střídat a akorát jsem to dopověděl, už se zjevil tady se dveřmi. Jirka to v 9 převezme, já se v 9 přesunu směrem do Rudy na beatovou pumpu, no a v mezičase si budeme hrát nějakou muziku samozřejmě. Jednou z těch aktuálních pro dnešek určitě může být Ozzy Osbourne a myslím, že to jeho jméno bude dneska zmiňováno ve všech možných podobách či úhlech pohledu, protože je to už rok, co svět oletěla zpráva o tom, že Ozzy odešel z tohoto světa. No a tak koukám do archivu, jakou specialitu bych od něj našel. Třeba když se spojil společně s kapelou Mountain v písni Boba Dylana. To samo o sobě myslím, že je zajímavost. A když to navíc pustím, tak to bude ještě zajímavější.

Long Cool Woman in a Black Dress dohrává ve 8:45. Jirka Rogl se prohnal tady studiem, odebral se, předpokládám, do kuchyňky připravit si všechno potřebné pro to, aby to tady úderem 9. mohl převzít a tím pádem spustit taky léto jako živé. Ani dneska o něj nebudete ochuzeni, i dneska sáhneme někam mezi živáky v našem beatovém archivu, no a vybereme z nějakého živáku to nejlepší, co si pustíme a napěchujeme to do 1 hodiny mezi 9. a 10. Tak nějak tuším, protože jsem mu tady koukal pod ruce, když si to chystal, co se dneska bude hrát, nebude to Ozzy, tomu věnujeme trošku jiný prostor a víc k tomu neprozradím, počkejte si po 9. na to, jaký živák Jirka vytáhne. Já tady teď mám nikoli v živák, ale muziku českou, protože jsem jí dlouho nehrál a tak volím kapelu JAR.

0: Dire Straits na rádiu Beat, Walk of Life je za námi a moje dnešní vysílání tedy z tohoto studia je taky dneska za námi. Ještě mám před sebou jedno studio a to je to mobilní, které už v tuhle chvíli, pokud teda ještě nestojí, tak už minimálně blíží se do XT Line v Rudě, protože dodávka nadspaná veškerou technikou už vyrazila dávno tomu, aby tam byla s dostatečným předstihem a teď je to na mě. Teď já sedám na motorku a svištím na Rudu směrem taky. Takže to berte jako moji další pozvánku do XT Line na dnešní beatovou pumpu, vysílání studiové, to pražské předávám Jirkovi Roglovi a postupně si to budeme předávat tam a zpátky, abychom se společně bavili muzikou, opovídáním a býťáky a tímhletím vším, co k tomu patří po celou tu středu, kterou máme ještě z velké části před sebou.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Začne to samozřejmě živákem za malou chvilku spolu s Jirkou. Než opustím ke slovu, tak ještě přetlumočím tady zprávy, které tu od vás mám třeba z pražského okruhu a 14. kilometru ve směru Modletice Ruzině. Tady byste měli počítat čerstvě s porouchaným autákem, to je jedna z věcí, kterou mi tady hlásíte. Další je v Praze ulice Na Cihlářce, tam je nehoda dvou osobních aut, kolem té taky projíždějte s opatrností, počítejte, že na D10 na 5. kilometru ve směru na Prahu je nějaký odstavený osobák pro poruchu.
2: Silnice 38 směr Kolín od Havlíčkova Brodu v obci Kámen je na blikačkách kamion. Je to tam takový jako přes zatáčku a docela jako nepřehledný, jo. Tak ať si dají ostatní bacha.
0: Díky za zprávu a vy býťáci jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio B. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio B. Počasí.
1: Během dne má přibývat mraku a odpoledne a večer se zejména na severu ojediněle objeví přehánky. Teploty 19 až 24 na jižní Moravě 26. Zítra proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost a postupně na většině území zaprší, na jeho západě spíše ojediněle. Výjimečně i bouřky. Večer bude od jeho západu srážek a částečně i mraku ubývat. Teploty 17 až 22 na jihu Moravy 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Cyklista Remco Evenepoel vyhrál časovku v 16. etapě Tour de France. Druhý skončil lídr závodu Tadej Pogačar, který vede celkové pořadí o 4,5 minuty. Z našich byl nejlepší Jakub Otruba na 28. místě, Matyáš Vacek dojel 68. a Pavel Bittner 160. Nový šéf Krkonošského národního parku Petr Moravec zavádí kontroverzní pravidla. Deník N píše, že zaměstnancům například za určitých podmínek povolil pití alkoholu na pracovišti. Španělsko tento týden zasáhne další vlna extrémních veder způsobená takzvanou tepelnou kupolí nad západním Středomořím. Na jihu země mohou teploty překročit 45 stupňů. A nakonec Znojmo představilo nové znaky a vlajky pro 9 svých příměstských částí. Symboly vycházejí z historických pečetí, místních tradic a charakteristických motivů jednotlivých lokalit.
2: Například Přímětice, nejlidnatější příměstská část ve svém znaku, kromě vinařské tradice, připomínají i svého nejslavnějšího rodáka, tedy vynálezce bleskosvodu a premonstrátského faráře Prokopa Diviše. Naopak třeba Hradiště odkazuje na historický význam panství křížovníků s červenou hvězdou a svatého Hipolita. Své vlastní znaky a vlajky mají nyní i Derflice, Konice, Mramotice, Načeratice, Popice a Kasárna. Město si od tohoto kroku slibuje posílení vztahu místních obyvatel k lokalitě, kde žijí. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
1: Ať se vám dál dobře poslouchá, to si v redakci zpravodajství přejeme i ve středu 22. července 2026.

0: Kelínky do ruky, k potlesku připravit.
1: Jdeme na to.
0: Léto jako živé na Rádiu Beat.
2: Ano, léto jako živé a vy jste již jistě zvědavi, co tedy to bude znít za muziku, jestli zahraniční nebo tuzemská. A B je správně, míťáci, a dokonce si uděláme takový dvojitý koncert od jednoho a téhož interpreta a jí nebude nikdo jiný než Vláďa Myšík. S ním se podíváme do pražské archy, ovšem nejdřív tam zaparkujeme v roce 1994, kdy vzniklo podle mě tedy vynikající album Unplugged, pod vlivem té Unplugged vlny, třeba těch koncertů, co probíhaly na MTV, Nirvana, Alice in Chains, také to byl Eric Clapton a další, tak tady prostě vyšel Vláďa Myšík, tak z toho si dáme tak první půlku a pak zůstaneme v Arše, jen se přesuneme zkrátka až do roku 2007 a zazní tu něco z alba Vladimír Myšík, ETC a Hosté, ano, protože přece jenom ty písně jsou napsané tak dobře, že je může zpívat třeba s Vláďou Myšíkem i někdo další a to my si právě tady společně vychutnáme, ale už dost řečí, začínáme tedy na tom prvním Unplugged koncertě a ten začíná nejdřív písní Šmajdák a Ploužáky a následuje krásně Jiřím Suchým otextovaná píseň Proč ta růže uvadá.

0: Každý den jeden best of živáček. Léto jako živé na Rádiu B.
1: Ano, nacházíme se v divadle Archa, což je mimochodem moc pěkný prostor tady v Praze naproti Bílé labuti, na Poříčí, nebo také kousek od Masarykova nádraží, zkrátka v centru. No a zatím jsme se tam zastavili v roce 1994, kdy na pódiu spolu s Vláďou Myšíkem stojí, nebo možná spíš sedí, protože je to amplakt a to se vždycky sedí, tak tam s ním byl Vladimír Guma Kulhánek, ano, baskytarista, také zpíval nějaké ty sbory. Jaroslav Olin Nejez chleba, ano, to je zase zpěv, violončelo, housle a také mandola a nějaké ty perkuse. Pavel Skála zde hrál na kytaru, tak též zpíval trošku nějaké ty sbory a vokály. Stanislav Kubeš, ano, klásek, to je hrdina knihy Ruský týden. Františka Ringo Čech a zde ovšem tedy z ETC Vládi Myšíka, kytara, banjo, zbor. No a nakonec Tomáš Krček, to jsou bicí, když zde takové velice umírněné, protože je to zkrátka amplak. Celé to zvukově ošetřil a zmixoval Pavel Karlík a pokračujeme písní Co ti dám, tu tedy napsal Vláďa Myšík, ovšem textem jí opatřil Pavel Šrut. No a pak navážeme takovou vám dobře známou skladbou Koukně na tu fotku a tu napsal celou Vláďa Myšík.

0: Léto jako živé na Rádiu Beat.
1: Ano, a stále jsme v pražské Arše v roce 1994, a protože vždy hrajeme takový průze s těmi koncerty, kdy samozřejmě vám mohu doporučit zrovna tuhle desku si takhle třeba na CDčku opatřit, má celkem 13 písní, ale my si dáme už ty poslední dvě, to finále, a tam tedy zazní to vlastně povinné číslo jménem Variace na renesanční téma. Ano, to je zhudebněná báseň skvělého Václava Hraběte, bohužel velice, velice předčasně zesnulého našeho úžasného básníka. No a pak úplné finále, úplný závěr, asi to byl možná i přídavek tehdy, skladbu Životní režim, kdy ten text tedy má na svědomí sám Jiří Dědeček.

0: Ty nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
1: Léto jako živé.
0: Na Rádiu B.
2: Ano, vyšlo vám to úplně přesně, je 9:30 a zůstáváme sice v pražské Arše, jen se přesouváme do roku 2007, konkrétně k datu 6.6. No a na pódiu je opět Vláďa Mišík, ETC, ovšem ukázalo se zde i tedy velké množství hostů, namátkou Dan Barta, Blue Effect, Pavel Bohatý, Roman Dragoun, Marek Eben, kdo tam ještě byl, Radim Hladík, Karel Holás, Honza Křížek, no je prostě nádhera, Vlasta Redl, Michal Prokop. No a já jsem tedy samozřejmě musel vybrat jenom některé z nich, tak začneme pěkně s Mirem Žbirkou, na toho myslíme všichni.

0: Kelínky do ruky, k potlesku připravit. Jdeme na to. Léto jako živé na Rádiu Beat.
1: Ano, Vladimír Mišík a ETC plus hosté Archa 6.6.2007, to je dvou CDčko, které ovšem vyšlo o rok později, tedy v roce 2008. No a pokud ho máte nebo znáte, tak víte, že se tam nalézá třeba také úžasná píseň Nejlepší ženská našich dnů. Tu spolu s Vláďou Mišíkem a ETC vystřihl Šimon Kotek a Pavel Bohatý, no a pak úžasná skladba Za vodou, no a v té nemůže s Vláďou Mišíkem chybět Marek Eben, také David Eben, no a aby toho nebylo málo, tak již zmíněný Stanislav Klásek, Kubeš a také znovu Pavel Bohatý.

0: Jo, děkujeme.
1: Pozvu na jeviště hosty. Marek Eben. Standa Kubeš.

0: jeden bez obživáček. Léto jako živé na Rádiu Beat.
1: No a tenhle tuzemský živáček se nám chýlí tak nějak ke konci, stále jsme v Arše a doufám, že jste si ho spolu se mnou užili. No a dáme si takové zase finále, nebo takový průřez, finále, dáme si sochy, další zhudebněnou báseň, i zde máme nějakého toho hosta, v tomto případě je to Karel Holás, ano, vynikající houslista, a také Jan Kolás, no a pak ten povinný v podstatě slunečný hrob, a ten si s Vláďou Myšíkem vystřihl i poslední zpěvák Blue Effectu Honza Křížek, tak já se ho s vámi vychutnám a pak koukneme na dopravu.
2: A letu již sval, jen čupil se tvou krmí, teď do kůže se opírám.

slyšet pozadí. A vy vás křičíte při opustém tanci. Ty sochy, které na rincích svůj kámen vyhřívají, jsou těchto žertů

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Dopravu kolem Prahy momentálně výrazně zpomalují kolony. Na D5 se ve směru k nám do metropole tvoří mezi 6. a 0. kilometrem a hustý provoz hlásí také Pražský okruh mezi 24. a 18. kilometrem ve směru k D1. Další komplikace čekají řidiče na Pražském okruhu na 61. kilometru, kde se střetlo osobní a nákladní auto. Nehoda omezuje provoz, proto v tomto úseku raději zpomalte a buďte obezřetní. Na D1 mezi 190. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu se pak kvůli silnému provozu vytvořila taktéž kolona, zde také, proto počítejte se zdržením. A teď tady bacha na silnici 55 mezi Otrokovicemi a Tlumačovem na Zlínsku, havaroval tam motorkář, na místě zasahují záchranáři a další složky integrovaného záchranného systému. Tímto úsekem a nejen tam projíždějte prosím opatrně, býťáci.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. Chip-cosmetics.cz. Radio B. Počasí.
1: Během dne má přibývat mraku a odpoledne a večer se zejména na severu ojediněle objeví přehánky. Teploty 19 až 24 na jižní Moravě 26. Zítra proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost a postupně na většině území zaprší, na jeho západě spíše ojediněle. Výjimečně i bouřky. Večer bude od jeho západu srážek a částečně i mraku ubývat. Teploty 17 až 22 na jihu Moravy 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Fotbalová Plzeň po letech míří vysoko, pokračuje sporťák Petr Plintovič.
2: Plzeň před startem nové sezony otevřeně vyhlásila útok na ligový titul. Ten Západočeši získali naposledy v roce 2022. Předseda představenstva Adolf Šádek je přesvědčen, že viktoriáni mají díky novému majiteli Michalu Strnadovi stejné finanční možnosti jako největší favorité, tedy Slavia a Sparta.
1: Fotbalový obránce Jan Bořil si 7-zápasový trest neskrátí. Disciplinárka zamítla jeho žádost o prominutí toho posledního. Za Liberec tak nastoupí až ve druhém ligovém kole. Na individuální dovolenou vyrážejí nejčastěji lidé kolem 30 let a starší 55. Mezi staršími převažují ženy. Kreml zvažuje zavedení výjezdních povolení pro Rusy do zahraničí, které známe z dob komunismu. Do zemí NATO by navíc mohli cestovat pouze ve skupinách a po předem schválené trase. A nakonec v Antarktidě naměřili jednu z nejnižších teplot za poslední léta. Na stanici Concordia klesla teplota na minus 84 stupňů. K absolutnímu rekordu země z roku 1983, kdy bylo na Vostoku minus 89, ale stále chybělo 5 stupňů. Poslouchali jste další střípky, které přinesla středa 22. července.
0: Krok.

tak to byly Rolling Stones a před nimi také Whitesnake na beatu. 11 minut po 10. je tu spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a mě tak napadlo, než se přesuneme do, na tu naší tedy beatovou pumpu do Rudy, tak bych mohl tady vám rozdat nějaké hodnotné vstupenky. A což třeba takhle do Lokte, do toho krásného malebného amfiteátru, kde 1. srpna v sobotu vystoupí samotní Jet Rotel. Ano, chtěli byste na Jet Rotel do Lokte na výlet, takže nabízím dvě vstupenky. Napište mi SMS-kou na číslo 720-001-222, jak se jmenuje ten jediný a zásadní člen, který je tam od začátku až do této chvíle. Krásně, správně mi to napište, aby tam byly správně všechny písmenka. Tak a teď musíme nějaký číslo, že jo, kolikátá ta SMSka vyhrává, tak 1 a 8 je 9, to je málo, já dám nějaký takový vyšší číslo, tak mě napadlo, tak asi ho vymyslím. Vlastně podle data by to šlo, tak dneska je 22. Tak 22. SMSka vítězí na to číslo, ze kterého dorazí 22. správná odpověď. Tak na to zavolám zpátky, tak to hlavně pak prosím vemte. No a co bychom si teď asi tak mohli dát jiného, než právě Jet Rotel.

0: Ano, Honza.
1: No, to je Jirka z Beatu. Ahoj, Honzo. Proč si myslíš, že ti volám takhle ve středu dopoledne?
0: No, protože jsem napsal Jana Andersona asi ve správném pořadí.
1: Ano, ano, to je ten z těch Jetroutal, viď, co je tam od začátku.
0: To je přesně ten s tou sletnou, no.
1: To je ten, teď člověče v lokti budou bez předkapely a budou to takový dva samostatný bloky s přestávkou, takže to bude asi velký zážitek.
0: To je úplně super.
1: Tak odkud tam vyrazíš a koho vezmeš sebou?
0: No, kousek od Liberce teda, což je trošku z ruky, ale to asi zvládnu.
1: Tak je to sobota, ne? Tak.
0: No, právě. No, nevím, no, uvidím, koho ještě, někoho určitě sebou vezmu.
1: Dobře, máš ještě chvíli času, řekl bych, kolik to je, týden, ne? Týden a kousek.
0: Kousek, no.
1: Dobře, Honzo, tak mi to nepokládej, napíšu si na tebe kontakt, jo?
0: Ano, určitě, děkuji, moc krát.

0: to byl Franta Sahulano a protože právě dnes, tedy je 22. července, tak bych mohl zmínit, a už to říkal Standa, hned po ránu a několikrát, že rodné město Ozzyho Osborna, tedy Birmingham, slaví právě dnes, 22. července, svého nejslavnějšího rodáka. Letos poprvé se tam koná již od rána Ozzy Day, tedy den Ozzyho Osborna. Město Birmingham připravilo celodenní bezplatný program plný živé hudby, uměleckých instalací, vzpomínkových akcí i speciálních vystoupení, které vzdají hold odkazu frontmana Black Sabbath a jeho celoživotnímu spojení s městskou částí Eston v Birminghamu. Ano, dnes tedy máme první výročí smutné úmrtí tohoto legendárního zpěváka, který právě před rokem zemřel ve věku 76 let. No a nevěnovali jsme mu to léto jako živé, ten živák, ten jsme hráli už v pátek. Krásný Ozzyho živáček Live and Loud a tak jsme to pojali tak, že každou hodinu na něj vzpomeneme nějakou písní a teď to bude zrovna právě krásný živák Black Sabbath, skladba Behind the Wall of Sleep a tu si společně vychutnáme a pak se vrhneme na menšinové sporty.
1: Radio Beat. Big Beat naživo.

0: tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
1: Kufry?
2: V autě.
1: Pasy?
2: V autě.
1: Bítě?
2: V autě.
3: Taky máte bítě? Objednejte mu bítové bodíčko.
4: A na auto nezapomeňte nalepit vkusnou samolepku.
3: Všechno potřebné je na klub.radiobeat.cz.
5: Můžem najít správnej směr.
3: Depozitář popmuzea drží správnej směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář popmuzea. Zítra od 7 večer na Rádiu Beat. Menšinové sporty na Rádiu Beat.
6: České kajakářské hlídky na mistrovství světa ve vodním slalomu na medaily nedosáhly. Muži i ženy v Oklahoma City skončili šestí. Zvítězili Slovinci a Australanky. Triatlonista David Korous skončil v závodě Evropského poháru v maďarské Tatě 15. Do první dvacítky se ještě vešli Odehnal a Grebík. Mezi ženami byla z našich nejlepší Emma Ryšávková na 28. místě. Čeští reprezentanti zazářili na mistrovství Evropy v bike trialu ve Francii. Adam Koubek ovládl kategorii do 18 let, Pepa Burejánek zvítězil v kategorii do 14 s čistým skórem a Matyáš Burejánek získal stříbro mezi jezdci do 16 let. Medaile vybojovali také Slováci William Todt, Tomáš Schmidt a Janka Kucová. Skialpinismus zůstane na zimních olympijských hrách 2030 ve Francii a rozšíří program. Přibudou individuální závody mužů a žen vedle sprintu a smíšený štafet. Zemřel norský veslař Olav Tufe, dvojnásobný olympijský vítěz a jeden z nejúspěšnějších skifařů historie. Bylo mu teprve 50 let. My si pamatujeme, jak na olympiádě v Pekingu 2008 jako jediný porazil českého veslaře Ondřeje Sinka. To byly středeční sporty.

Ano, synkope a Černý Racek, to byla další muzika na rádiu Beat a my se za chvíli už přepojíme do našeho mobilního studia v Rudě, ano, tam začíná už 11 beatová pompa, vyrazil tam přímo odtud ze studia Standa, tak se na něj můžete těšit, bude tam mít pro vás spoustu dárků a především si můžete vybrat nějakou píseň, třeba zavzpomínat na Ozzyho Osborna, který právě před rokem, bohužel ve věku 76 let, zesnul. V každém případě tahle dnešní pumpa se koná v Rudě, což je tedy, jak jsem si takhle otevřel mapu mezi Jabloňovem a Osovou Bytýškou. Tu přesnou adresu a přímo nějaké ty souřadnice najdete i na našem webu radiobeat.cz, tak doražte v hojném počtu. Já tady budu ze studia to trošku jistit a budu poslouchat ta vaše přání a ty vaše vstupy. Jsem na vás moc zvědav, no ale teď ještě stihneme před dopravou nějakou tu muziku, tak tady mám třeba Uriáše, Johna Lennona, no Beatles není nikdy dost, ani Johna Lennona, a předtím ještě si dáme jednoho pěkného Garyho Moora.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Tomáš Hajíček mladší? Bubeník skupin Krucifisk a Reflection of Karma.
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Na Pražském okruhu došlo ke střetu nákladního a osobního auta. Nehoda omezuje provoz, proto v tomhle úseku sundejte nohu z plynu. Další komplikace hlásí taktéž hlavní město. V ulici U Smaltovny se srazila dodávka s osobákem a obě vozidla blokují průjezd. V Průmyslové ulici pak dopravu zpomaluje taktéž porouchané vozidlo. Pokud můžete, zvolte raději jinou trasu, anebo se obrňte trpělivostí. No a ještě na D1 koukneme a tam na 183. kilometru ve směru k polským hranicím houstne provoz natolik, že se tvoří dlouhé kolony a hrozí dopravní kolaps. Jestli tímto směrem míříte, počítejte s výrazným zdržením a nejen tam, ale úplně všude, býťáci, jezděte opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bí.

0: Studio Beat.
1: Další brusivo vtahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
2: Tak ber kvalitní příslušenství Festool a teď ti za to ještě něco přihodí.
1: Jako co?
2: Koupíš příslušenství, brusivo, lišty, kotouče, plátky, pytlíky do vysavače do konce července a vybereš si odměnu. Sluchátka, rádio, světlo nebo rovnou nové sustainery a konečně si uděláš pořádek.
1: No vidíš, to je odměna, která dává smysl.
2: Festool, když příslušenství maká, odměna maká pro tebe.
0: Rádio Beat. Počasí.
3: Během dne má přibývat mraku a odpoledne a večer se zejména na severu ojediněle objeví přehánky. Teploty 19 až 24 na jižní Moravě 26. Zítra proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost a postupně na většině území zaprší, na jihozápadě spíše ojediněle. Výjimečně i bouřky. Večer bude od jihozápadu srážek a částečně i mraku ubývat. Teploty 17 až 22, na jihu Moravy 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Tenistka Krejčíková postoupila na turnaji v Praze do druhého kola po výhře nad Frvirtovou. Dále uspěly také Bartuňková, Valentová a Bejlek, zatímco Samson a Alena Kovačková vypadly. V deblu na turnaji v Hamburku včera postoupili Malečková se Škochovou do čtvrtfinále. Obvodní soud pro Prahu 1 rehabilitoval Magora Jerouse a členy disidentských rodin Němcových a Paloušových. Projednávali jejich krátkodobá a často opakovaná zadržení v době komunismu. Senát bude řešit obnovení EET či spornou novelu stavebního zákona na schůzi 19. a 20. srpna. Předseda horní komory Vystrčil říká.
4: Předpokládám, že minimálně stavební zákon bude předmětem velmi podrobné debaty a já bych se velmi podivoval, pokud bychom tam buď neprováděli, nebo nenavrhovali nějaké úpravy, anebo nevím, jestli to nedopadne dokonce tak, že ten zákon nebude vůbec akceptován.
3: A nakonec Google začne do limitu cloudového úložiště započítávat i kompletní zálohy telefonů s Androidem. Stávající uživatelé mají na změnu 45 dní. Po překročení kapacity se zálohování zastaví, dokud neuvolníte místo nebo nepřejdete na vyšší tarif. To byly zprávy Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Beatová pumpa.
1: Beatová pumpa v plném proudu v tuhle chvíli, tak jak jsme slíbili, tak z Rudy od XT-Line na adrese Ruda 175 nás najdete a můžeme už oficiálně říct, že je otevřeno, ozvučeno, že to hraje, že se tady vidíme, že je tady toho strašně moc. Já jsem před mnou chvilkou přisvíštěl z pražského studia, tak jsem tak jako projel tím areálem, ale vidím tady Buginu, vidím tamhle motoveterány, vidím tady autoveterány, spoustu motocyklů tady přes uličku, dokonce formule, k tomu spousta ptákovinek pro děti. Dokonce před mnou chvilkou tady k našemu stánku přistál mrazák a ten je plný nanuků, takže všechno, co jsme naslibovali předem, že bude v XT Line připraveno je. Zdraví vás standardu váš, přeju vám býťáci příjemné. Zatím ještě dopoledne, za chvilku už odpoledne. V každém případě platí tahle ta moje pozvánka, že areál XT Line je veliký a všichni se sem vejdeme a všichni, kteří jste někde v dosahu, tak byste určitě měli přijet. Tak jako přijel Ivan, ten to měl dokonce v podstatě daleko, že jo, protože ty si z Prahy, je to tak?
2: Jo, z Prahy 4.
1: Ivane, ahoj, jsem zapomněl říct.
2: Ahoj, jako by se začít. Stalo.
1: Tak Ivan dodržel pravidlo, že když to jde, tak jede na motorce, dneska to šlo, na motorce přijel, jsi zmrzlý jako
2: pozor,
1: já.
2: Pozor, já jezdím, když to nejde, minule jsem přijel úplně mokrej a sušil jsem se skoro týden.
1: Tak tímto se opravuji. Co dneska? Dneska jsme nezmokli.
2: Dneska jsme nezmokli.
1: Jsi vymrzlej jako já, nebo
2: ne.
1: Na pohodu?
2: V pohodě.
1: Na tebe nefoukalo pohodě. Tolik.
2: Nefoukalo, ale já nejezdím tak rychle.
1: Já jsem spěchal, abych tu byl první. Tak no. Dobře, tak Ivane, od motorek pojďme k muzice. Pojď překvap nás, co si dáme za muziku?
2: No, já vás asi nepřekvapím. Já jsem Ivan z Prahy a mám rád Beatles. To, kdo to poslouchá pravidelně, tak už víte, že volím Beatles a chci Beatles a vy mi je splníte, že jo?
1: Chodíš spát? Jsem se tě chtěl zeptat někdy.
2: Ale chodím, ale jsem důchodce, tak už to lidi
1: nespím. Moc nespíš, protože kdykoliv se ozvou fetru Beatles, Ivan napíše SMS-ku.
2: No, to je kdykoliv takový... to není, ale a píšu pilně, no, když to slyším.
1: Ano, pilně píšeš, takže tě chválím za poslech rádia, protože podle mě takových 15 hodin denně dáš.
2: To nevím, ale stopnu si to příště.
1: Dobře, dáme Beatles samozřejmě rádi pro tebe a pro koho ještě? Chceš někoho pozdravit, chceš to někoho poslat?
2: Já bych to poslal těm motorkářům, co nemohli dneska přijet, jako jo, buď že drží rodina, nebo jsou v práci, nebo jsou potlučený a léčejí se. Prostě pro motorkáře, který mají rádi rockovou muziku.
1: Dobře, takže Patriku, i pro tebe to bylo, potlučený motorkář.
2: Jen si tady zavazuje koleno.

0: Když plnou, tak plnou.
1: Tak plnou, samozřejmě. Ivanovo přání je splněno, Honza stojí proti mně. Honzo, pěkné dopoledne, ahoj.
2: Ahoj, Stando, je to trošku nezvyk zdravit tu tebe a ne Oťase a Vejvodku.
1: I pro mě. Jaká byla cesta? Ty taky seš dovozový kus, viď?
2: Já jsem taky dovozový kus, zase z Benátek, takže cesta pohodová, akorát na rozdíl od tebe a Ivana, já jezdím bez střechy jenom na autě.
1: Jo, jo, jo. A jel jsi autem normálním nebo jsi přijel autobusem?
2: Autem. Autobus by se sem nevešel a je to drahé. A,
1: no tak, ale byla by to zase frajeřina postříkat tady logama autobus.
2: No, třeba někdy příště.
1: Ale tak ostatní býťáci, autobusáci, pokud zrovna máte čas a chuť a klíče, tak klidně se zastavte. Já myslím, že tamhle vpředu by se autobus otočil, ne?
2: No, možná i kamion.
1: No, vidíš.
2: Kdyby nějaký kamionák.
1: Takže výhovorky z té strany. Co je u tebe nového?
2: U mě nového? Dovolená.
1: No tak to
2: výjimečně.
1: Je hezký, to tě závidím, to bych taky chtěl. To u nás mají jenom někteří. Tak půjdeme...
2: Někteří, skoro všichni.
1: Tak půjdeme od dovolený směrem k muzice. Co dáme, pro koho to dáme, proč to dáme?
2: Tak dáme Hollywood Vampires. Vymyslela to tady moje přítomná manželka Zuzka.
1: Ano, ano.
2: Protože tady budu vlastně za měsíc hrát. Nebo měsíc
1: ano,
2: a něco.
1: Ano.
2: No, protože tu hudbu máme prostě rádi. Alice Cooper je skvělý, Joe Perry je skvělý, Tommy Hendrickson skvělý, Johnny Depp taky, takže proč si to nepustit pro všechny.
1: I koncert to bude skvělý. Mimochodem, vstupenky bude... máte už?
2: Ještě nemám.
1: Ha, tak poslouchat být, protože v kouzelném šuplíku jsou, to můžu prozradit. Tak.
2: My stejně asi budeme pryč.
1: Tak si trhni nohou, ale ostatní býťáci budou poslouchat, protože můžou vyhrát lístky na Hollywood Vampires. Jdeme hrát, Honzo, děkuju.
2: Pěkný den všichni, ahoj.

0: Tady to trošičku přibarvíme, vyfoukáme, načechráme, abychom byli večer kocourek. Co kdybych vám trošičku zastřihnul konečky?
1: Tak to tě ani nenapadne, nebo ti hrozně ublížím.
2: Slova jako stříhat, zkracovat nebo zjemnit? Ha, zapomeňte! Jinak by to nebyla ta správná léta 80. Víkend s Trvalou na Rádiu Bee.

0: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Beatová pumpa.
1: Jak už dobře víte, limit to žádný nemá. Teda maximální limit by tady bylo, že bychom to nenašli v beatovém archivu, v tom našem malém mobilním, to je potřeba si říct, že máme celou tu mašinu sebou, celou si ji můžete prohlédnout, ošahat možná taky, hlavně ne tam, kde jsou dotykový displeje, ale jinak je to celé k dispozici. Můžete si tady s tím v podstatě dělat, co chcete, tak jako teďko Dana. Dano, krásné dopoledne, ahoj.
2: Ahoj, Stando.
1: Budu si dělat tady průzkum. Odkud jsi přijela?
2: Z Citova.
1: Citova, tam jsem podle mě taky nebyl.
2: Nebyl.
1: Kde je Citov přibližně?
2: Kousek od Přerova, asi 10 kilometrů Olomouc Přerov.
1: Hezky, takže to taky nemáš úplně jako že za barákem. Dobře, dobře, tak fajn. Tak já jsem zvědavý, jestli vyhrajou Čechy nebo Morava dneska tady v mém čarkování. Co ti zahrajeme, pro koho ti to zahrajeme a proč ti to zahrajeme?
2: Zahrajeme mi Accept, Princess of the Down a bude to pro manžela Mirka.
1: Ano.
2: Pro švagra bývalýho Františka Ševčíka z Citova, že pro něho máme překvapení.

0: jsme přijeli trošku dřív, takže stihla.
1: A co tě nejvíc zaujalo, ještě se tě zeptám. Uděláme pozvánku pro ty, kteří jsou na cestách.
0: Motorky.
1: Motorky, no tak jo. Tak motorek je tady spousta, doufám, že budou přibývat. Ono sice není úplně tropický počasí, ale možná je to lepší jezdit v tomhle počasí, než v těch 40 šílených. Tak doražte býťáci na motorkách bez motorek. Jak jenom chcete, tobě díky za výběr muziky, jdeme hrát.
0: Díky, ahoj.

0: Když plnou, tak plnou.
1: No to je třeba věta, kterou já vůbec nemusím používat, abych tady volal hejvy paní tam, protože vím, že paní proti mě je Jarka. Ahoj Jarko.
2: Ahoj.
1: Jak pak se máš? Dobře se máš.
2: Dobře.
1: Já jsem tě už zahlídl, když jsem přijel, že jsi tady byla, takže ty jsi měla trošku prostoru se porozhlednout. Co tebe tady nejvíc bavilo?
2: Ty motorky.
1: Motorky. Hele, motorky vyhrávají, člověče. Tamhle formule, na to se půjdu podívat já. To taky je věc, kterou nevidíš každý den úplně stát nebo jezdit. Tamhle už motorky dokonce skáčou přes ty palety, to znamená, že pro všechny, kteří se míří, platí i takováhle dynamická podívaná. Půjčit ti to asi nepůjčej, ale podívat se můžeš a kluci s tím umějí teda neuvěřitelné věci. Odkud seš?
2: Z Jihlavy.
1: Z Jihlavy, počítá se Jihlava za Moravu nebo za Čechy? Já abych ve svý tady průzkumu jsem měl jasno, víš? Abych...
2: Já nevím.
1: Tak jsi dobře.
2: Morava, já nevím.
1: Tak já zavedu ještě rubriku mezi. Mezi Čechy, mezi Morava.
2: Ano, ano.
1: Tak v tu případě je to zatím nerozhodně. Co tě zahrajeme a pro koho?
2: Škvory, sílu starých ví. Pro všechny lidičky, co jsou tady, pro mého manžela. Ano. I vám. Vše.
1: Děkujeme krásně.
2: Já taky děkuju.
1: Dej si něco dobrýho, ještě pokecáme.
2: Děkuju, ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Řidič se mířící do Brna upozorňujeme na kolony na dálnici D2. Mezi 3. a 0. kilometrem se doprava výrazně zpomaluje. Připravte se tak na zdržení. Na D4 u 69. kilometru ve směru na Písek stojí kvůli technické závadě odstavené vozidlo. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. Další komplikace hlásí Pražský okruh, a to u exitu 16, tak tam se střetl osobák a nákladní vůz, nehoda omezuje provoz. Na 17. kilometru Pražského okruhu, tak též tam tedy ve směru na Ruzyňské letiště, tentokrát pak blokuje levý jízdní pruh porouchané odstavené vozidlo. Pozor také na D8 u 44. kilometru ve směru na Německo, kde došlo k dopravní nehodě, blíže nespecifikované, ale provoz je tu omezen, a tak tam raději zpomalte. A ještě tady jedna komplikace přímo od nás z Prahy. V ulici U Smaltovny se srazila dodávka s osobákem. Ty vozidla tam tedy zasahují do vozovky, takže místem projíždějte obezřetně a úplně všude, víťáci, jezděte opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Dnes je polojasno až jasno, postupně bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 24, na Moravě na 26 stupňů. Zítra bude velká oblačnost a postupně se na většině území opět vyskytnou přehánky. Sporadicky se objeví i bouřky. Teploty 18 až 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalová Sparta by mohla z kraje nové sezony přijít o jedno ze svých opor. Kodaň se blíží k uzavření přestupu Esgera Serencena. Všechny strany jsou nakloněné k uskutečnění dohody, ale český tým musí nejprve najít náhradu za svého zástupce kapitána. Kluby jednají o ceně přibližně 1 milion eur, tedy asi 25 milionů korun. Češi se bankovních účtů nevzdávají, se svými úsporami ale zacházejí stále odvážněji. Z celkových 7,6 bilionů korun už více než pětina připadá na investiční fondy. Téměř dvakrát větší díl než před 5 lety. Zaměstnanec městské organizace měl podle Královéhradecké radnice odeslat přes 40 milionů korun neznámým podvodníkům. Kam peníze zamířily, teď zjišťují policisté. Velký úspěch má za sebou tým Majoretek z Vysočiny. Na letošním mistrovství světa porazili veškerou konkurenci a stali se z nich světové šampionky. Rakousko od začátku příštího roku výrazně zvýší pokuty za dopravní přestupky. Třeba za překročení rychlosti zachycené radarem může pokuta dosáhnout zhruba 150 tisíc korun. Mzdy v soukromých firmách letos vzrostly v průměru o více jak 4%, tedy rychleji než inflace. Nejvíc přidávají v technologických oborech, marketingu a účetnictví. To byl zpravodajský přehled, který pro vás dnes připravil Tomáš Adamec.
0: Radio B. Classic Rock.

0: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Beatová pumpa.
1: A taky, že jo. Na hodinách je něco málo po 12, tedy popřejme si pěkné poledne, dobrou chuť k obědu všem, kteří mají co jíst, a my pokračujeme v beatové pumpě tady od XT Line z Rudy. Kam se všichni beatáci v dosahu, doufám, dostaví během toho zbytku dnešního dne. Máme ještě docela dost času, protože, jak dobře víme, beatová pumpa, když funguje, tak funguje od 11 do 17 hodin, takže se nikdo nemůže vymlouvat. Takový Milan, ten se nevymlouval, ten tady byl v podstatě s otevřením brány, viď, Milane, ahoj.
2: Jo. Ahoj, ahoj.
1: Tak zachytil jsem tě podle trika, no, který prozrazuje lecos o tvém hudebním vkusu do té míry, že to vidím já, býťáci ne, a ty budeš hrát něco úplně jiného. Tak pověs mi, odkud jsi ty?
2: Jsou tady kousek lesní hluboké, je to asi 15 kilometrů.
1: Počítá se to za Čechy nebo za Moravu?
2: Už, na Moravu.
1: Už na Moravu. Píšu čárku Moravě, dobře.
2: Určitě Morava.
1: Našem, tak teď bych řekl, že Morava vede už teda v našem dotazníku, odkud přijeli býťáci. Pověz mi teda, na břichu máš AC/DC, ale budeme hrát něco úplně jiného. No, co budeme hrát a proč a pro koho?
2: Bude hrát od Progresu Heroin, uh-huh, a budeme to hrát pro všechny býťáky. Chtěl bych poděkovat vám jako reportérům z Rádia Beat, reportérce taky, to je jasný. Že hledáte kvalitní hudbu.
1: Děkujeme, reportér, co vyřídíme. A tebe jsem vytáhl tamhle od Formule. Tak měli jste tam nějakou rozborku zborku, nebo co jste tam prováděli?
2: Ne, tak jenom jsem tak koukal.
1: Dobře, dobře. No tak já tě nebudu rušit, můžeš se zařadit zpátky, protože tam se točí kolo teď, tam se něco bude dít. Což je zase další pozvánka pro býťáky. Formule, motorky, auta, spousta věcí, nářadí samozřejmě, Verzeig a vybavení od XT Line, to všechno tady je. Je to tady vystaveno, je to tady v takový tý dlouhý ulici, která vede kolem areálu XT Line, tak by se všichni vešli, všichni dobře viděli, případně se mohli na něco zeptat, vyzkoušet, ošahat a podobně. Tak to berte jako další takovou pozvánku. Milane, moc díky za muziku.
2: Já taky děkuji.
1: Jdeme hrát.
2: Mějte se.

0: Když plnou, tak plnou.
1: Hlavně plno času máme na to, abychom plnili vaše hudební přání, tedy všem těm, kteří dorazíte nebo už jste dorazili sem do XT Line v Rudě. Je to zajímavý, na první pohled je to celkem rozpoznatelný, jak se nám tady dělí to osazenstvo tady toho areálu XT Line, protože na jedné půlce jsou býťáci, tam se člověk kolikrát nemusí ptát a vidí jasně, jakou muziku mají rádi. Na druhou straně jsou taky býťáci, ale ty, kteří tady mají ještě něco k vidění a k vystavení, a tam se třeba teď nemusím ptát, jaký tlumiče používá Jarda, protože to vím. Jardo, krásný odpoledne ti přeju.
2: Ahoj.
1: Tak přes celý břicho má napsáno Ohlins, takže to bude asi Ohlins, viď?
2: Určitě.
1: Tak vy jste tady vlastně proti nám se Stánkem. Pojď, uděláme pozvánku spolu, tím začneme. Co u vás je k vidění? Co mi půjčíte nebo býťákům?
2: Tak nic vám asi nepůjčíme, můžeme vám ukázat tady motorky, jasně, na kterých jezdí vlastně Lukáš, který mu je 12 let, takže motorky pro začínající motorkáře.
1: Jo, takhle vypadá motorka pro začínajícího, super, tak to jsem zaspal.
2: No, už takový pokročilejší.
1: Takový bude mírně, dobře. Ta je ta zelená, že jo? Nebo tam je ještě
2: zelená, jedna? Červená.
1: Zelená, červená, modrá, no tam je motorek. Dobře, tak to určitě je pozvánka nejenom pro býťáky velký, ale i pro ty malý, který by chtěli začít na motorkách, což samozřejmě chválíme se vším tím, co k tomu patří a bezpečnosti a podobně. Klidně udělej takhle jako reklamu sám sobě, co jste za partu, co jste za tým. Kde vás tak, lidi najdou, kde vás uvidí?
2: Máme sídlo tady v Tasově, jezdíme mistrovství České republiky aktuálně a mistrovství Rakouska. Mm-hmm. Můžou nás vidět do Mostu nejezdíme, tam jezdí velký Mýto, to už máme odjetý, pojedeme v Chebu a v Písku. Jedeme za každý víkend, jedeme dva závody, takže toho ježdění tam je opravdu spousta. Jedou tam vlastně děti tady do těch 15 let, jo.
1: V Chebu to je u mě doma, to je tam, jak se jede, jak se vyjíždí z Chebu na Mariánky Vary po pravý straně, když jedeš ven, že jo?
2: Fanarena Cheb,
1: jo. A je nádherný prostředí, tak tam určitě můžete vyrazit i třeba na něco jiného, ale i na ty závody, pochopitelně. Hele, dobře, co dáme za muziku a pro koho?
2: Tak dáme Ozzyho, bude to pro moje holky, Simonku a Vendulku, pro manželku s dcerou. Chtěli semka přijet, ale malá je nemocná, byla tady loni, byla určitě nejmladším účastníkem bytový pumpy, protože jí byly, myslím, 3 měsíce nebo kolik. Takže to bude pro ně a pro všechny, co poslouchají.
1: Tak přejeme brzké uzdravení i tomu nejmladšímu, i tomu absolutně největšímu účastníkovi bítové pumpy loňské, který leží v Plzni a místo hlasu z něj jde horkej vzduch, tak Vejvorovi pochopitelně také přejeme brzké uzdravení. Dobře, jdeme hrát, Jardo, děkuju.
2: Tak jo, děkuju, mějte se hezky.

0: Radio Beat. Aplikujte si Radio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
1: Aplikace Radio Beat je v Apple Store i Google Play.
2: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
0: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
4: No tak co ti řekl?
5: Blbý je to. Hele, čti.
4: Vyšetření s tatím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
5: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
4: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
5: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
6: Playboy, Playboy!
0: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Každý pátek od 7 večer na rádiu Beat. Beatoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
7: Hezkou středu vám přeji, Šimi. Letošní rok přináší do Česka rekordní vlnu nových elektromobilů, přes 60 modelů a poprvé míří i pod hranici 500 tisíc korun. Nejlevnější novinkou bude Renault Twingo s cenou kolem 500 000. Blízko mu bude i Volkswagen ID Polo za necelých 625 tisíc korun. Škoda mezi tím zaregistrovala první kusy svého nového a dražšího modelu Epic do prodeje za víc než 1 000 000 zamíří na podzim.
0: Beatoskop.
7: Nejvýkonnějším počítačem světa je nově čínský stroj Line Shine, který v žebříčku TOP 500 poprvé předběhl amerického El Capitana. Ve výkonu Air Max dosahuje asi 2200 petaflopů oproti 18 stům u konkurenta. Zvládne tak zhruba 1 000 000krát víc výpočtu než běžný domácí počítač.
0: Beatoskop.
7: Praha spustila mapu, kde se dozvíme, jak se ve městě schladit.
8: Zájemci ji naleznou na adrese oazychladu.mojepraha.eu. Mapa obsahuje informace o pítkách, mlžítkách, fontánách, studánkách nebo místech vhodných ke koupání a ochlazení u vody na území celé Prahy. Honza Navrátil, Praha.

0: už tu nějakou dobu je, protože vidím, že má v ruce. Máš kartičku na Nanuka?
1: Mám kartičku na Nanuka, vyplnil jsem formulář, tak mám kartičku na Nanuka.
0: A k tomu ještě kalendář jsi si tady vybral. Michale, pěkný odpoledne. Odkud pak jsi?
1: Já jsem z Brna.
0: Z Brna, Brno, Morava.
1: Ano, Brno, Morava.
0: Brno, Morava, Morava, čárku, Morava vede. Tak býťáci z Čech bych takhle jako apeloval, aby taky dorazili na bítovou pumpu. Ono to je v podstatě na pomezí tady, nemáte to všichni, je to tak uprostřed republiky, všichni to mají stejně daleko a nemůžou se vymlouvat. Michale, co ty, že jsi tady, ty nejseš v práci?
1: Jsem v práci, já jedu pracovně z Jihlavy do Brna, jo, takže cestou z té dálnice, to je semka kousíček, tak jsem se prostě zastavil na kus řeči a na ledňáka a na párek. No.
0: Ano, chtěl jsem k tomu dojít, že my jsme to sválně vymysleli tak, že ti, kteří jezdí Brno, Jihlava, to mají přesně v půli, aby to zvládli se tady zastavit, udělat si radost, pustit si nějakou muziku a pokračovat v cestě. Co pustíme tobě a proč?
1: Pustíme Zeppeliny, Dazed and Confused. A proč? Chtěl bych to věnovat Pavlovi Koudelkovi z brněnského Led Zeppelin Revivalu, kteří to fakt kluci dělají naprosto skvěle, takže všem klukům z kapely, protože fakt je to dobrý. A samozřejmě i vlastně ostatním posluchačům, všem, co poslouchají dneska rádio a našli si tu chvilku a poslouchají.
0: Dobře, krásně řečeno, muzika je připravená, soudě podle výrazu Patrika, který je klidný a nestresuje, takže to zřejmě má v přehrávači připravený. Kdyby se tvářil jinak, znamenalo by to, že musíme ještě zdržovat, protože to nenašel. Ale našel to, je to dobrý. Tak já ti moc děkuju, přeju ti šťastnou cestu zpátky do práce a jdeme hrát
1: muziku.
0: Jo,
1: díky moc a taky všem, co jdou po dálnici, šťastnou cestu.

0: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Beatová pumpa.
1: Touto dohráli, jejich Afrika je za námi, k tomu se hodí říct, že tamhle na začátku stojí taky jedna Afrika od Hondy, takže pozvánka pro motorkáře se ujala a motorky přijíždějí, ale nejenom motorky, tamhle přibyl Velorex, to jsem si všiml, ten tam před chvílí nebyl. A tady to, co slyšíte v dáli, ten rachot, to je zajímavá synchronizace, ve chvíli, kdy my si tady vezmeme sluchátka a zapneme mikrofony, tak kluci tam naproti u Janík Motorsport začnou přezouvat formuly. Což je mimochodem jedna, jak jsem pochopil, takhle z dálky, z atrakcí, kterou si můžete vyzkoušet. Nevím, kolikrát kdo z vás, býťáci, přezouval formuly, ale tady to máte i s časomírou, takže ten pit stop budete mít měřený. Kdo se dostane pod 4 sekundy, Patrik to půjde zkusit za chvíli, tak ode mě dostane hašlerku. Jitko, krásné odpoledne.
2: Vám taky.
1: Tak pověz, odkud ty?
2: Já z Třebíče.
1: Z Třebíče, píšu si tady Třebíč a ptám se, ptám se, jak to bude s tou muzikou, protože tady je to takový nějaký zamotaný, se mně zdá, no, jak jsme se domluvili.
2: Ano, chtěl bych to otočit, takže to bude dobře, zamotaný. Ano. A já bych chtěla poslat, většinou si, jako hodně lidí si nechává poslat písničku od Romana Dragouna. Mm-hmm. A já to chci otočit a poslat písničku Romanovi Dragounovi.
1: Dobře.
2: S přáním, aby byl zdravej a aby ho muzy neopouštěli.
1: A k tomu já se přidám. A čekám, že Roman Dragon má na mě číslo, takže jestli slyší, pošle SMS-ku.
2: Doufám, že neslyší.
1: No počkej, tak to ztrácí smysl, ne? Ne, naopak, Roman poslouchá pravidelně, tak já mu věřím. Dokonce mám pocit, že mi zadrnčela kapsa teďko. Tak jo, jdeme hrát pro Romana Dragona. Vybrala si Stevieho Wandera, je to tak?
2: Ano, protože oni jsou oba stejně skvělí.
1: Dobře, takhle jednoduchý to necháme. Jdeme hrát, děkuju.
2: No, taky.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: No a my začneme na D1 u exitu 194 a tam se srazila dvě osobní auta, nehoda omezuje provoz, proto v tomto úseku zpomalte a projíždějte se zvýšenou opatrností. Ve Zbůchu na Plzeňsku v ulici 5. května se taky setl tedy osobák s nákladním autem, na místo míří policie a doprava je tam tak částečně omezená. Velký pozor na dálnici D52 mezi Pohořelicemi a Brnem. Na 24. kilometru byl hlášen chodec na dálnici, takže pokud tímto směrem jedete, buďte maximálně obezřetní. V pražském Brusnickém tunelu komplikuje provoz porouchané vozidlo. Počítejte i zde s menším zdržením. A ještě jedna komplikace z metropole. V Evropské ulici se setly taky dva osobáky a oba zasahují do provozu, proto i tady raději sundejte nohu z plynu. No a teď tu mám ještě jednu zprávu z té naší býťácké apky.
2: Ahoj lidi, na ulici Černokostelecká na odbočení do Sazecké směrem ke poště se sjezdí dvě osobní auta a je zákaz odbočení do tohoto směru. Dejte na to zvýšené opatrnosti a mějte pěkný den. Ahoj, Honzista.
3: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
4: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. chip-cosmetics.cz Radio B. Počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až jasno. Postupně bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 24, na Moravě bude 26 stupňů. Zítra bude velká oblačnost, postupně se na většině území vyskytnou opět přehánky, sporadicky i bouřky. Teploty 18 až 25 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Máme tu další fotbalový přestup. Za Slávii si na podzim nekopne. Sedne ale do tramvaje, pojede dvě zastávky a ligové starty přeci jen bude moc sbírat. Fotbalista Dominik Javorček se zapojil do přípravy Bohemians 1905, kde bude hostovat. Zatímco o víkendu a v pondělí rostly ceny benzínu a nafty skoro po celé zemi, včera byla situace klidnější. Opět se ovšem našli provozovatelé čerpacích stanic, kteří ze dne na den zvýšili cenu nafty o více než 2 koruny za litr, což se dalo čekat. Trh s ropou a palivy vstupuje do další fáze konfliktu, která může ceny pohonných hmot opět vyhnat vysoko nad 40 korun za litr. Roste tak pravděpodobnost, že vláda brzy opět přistoupí k omezování cen. Petr Moravec, který stojí v čele Krkonošského národního parku teprve měsíc, zavádí kontroverzní pravidla. Deník N píše, že zaměstnancům například za určitých podmínek povolil pití alkoholu na pracovišti. No a novinky o cenách dopravy přináší Honza Navrátil.
2: Od srpna se vrací zvýhodněné jízdné pro část cestujících v pražské MHD. Nárok na slevu ve výši 70% budou mít lidé v nepříznivé sociální situaci. Město tak reaguje na změny systému sociálních dávek. Zlevněné jízdné ale bude v prodeji pouze jako měsíční kupon za 165 korun, a to jen v elektronické podobě, tedy v aplikaci a nebo na e-shopu. Roční kupon pak vyjde na 1980 korun. Honza Navrátil, Praha.
1: To byly zprávy a Tomáš Adamec. Teď zpátky na beatovou pumpu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Beatová pumpa.
1: Tankujeme i po 13. hodině. 5 minut po 13. 2 hodiny naší beatové pumpy, tedy jedna třetina jsou v čůru. Já se nestihl ani rozhlídnout ještě a už je třetina pryč, ale pokračujeme dál s tím, že krom jiných těch věcí, které tady jsou, tak tankujeme muziku. Teď se to stane krásný, teď se čáry spojí v kruh takzvaně, protože když spojíme to přání poslední před celou s tím prvním po celé, tak nám vznikne úplnej celek. Petře, krásný odpoledne.
2: Ahoj, zdravím všechny býťáky.
1: Ty jsi jeden z těch matoucích býťáků, protože napříš, že máš Accept a hrát budeme něco úplně jiného. Tak mi pověz, co budeme hrát a proč to budeme hrát? Proč jsi vybral tuhle muziku?
2: No tak dáme Romana Dragouna.
1: Ano.
2: A to je umělec, kterýho mám rád. Je to česká tvorba, takže za mě super.
1: Hele, já se k tomu přidám, Romana Dragouna máme rádi všichni, má titul čestného ředitele rádia Beat, má parkovací místo, musíme se na něj usmívat, musíme ho zdravit, on nám to vrací, mě třeba kdysi dávno ukazoval, když otočíš vypitou flašku víčkem jako na stůl a necháš to stát, tak pak ještě máš to víčko, když počkáš, protože to steče ten zbytek, to je to nejlepší. Takže Romana Dragouna zdravíme samozřejmě taky z beatové pumpy. Nemá to úplně daleko z Brna, pokud je teda zrovna teďko tam, že by se tady mohl otočit, čímž mu nechci podsouvat úplně, co by měl dělat dnešním odpolední, ale možnost to je, z Brna je to kousek, sem do XT Line. No a ty budeš chtít hrát Romana Dragouna jenom pro Romana Dragouna, nebo vymyslíš ještě někoho, koho bys ho pozdravil?
2: Je to pro všechny býťáky, hlavně pro velké meziříči, takže takhle.
1: Dobře, jdeme na to, děkujeme.
2: Ahoj.

0: Když plnou, tak plnou.
1: Pítová pumpa pokračuje, samozřejmě na tom místě, které jsme avizovali, tedy tady v Rudě, v areálu, v obřím areálu společnosti X-Telein. To je dobrý teď vypíchnout, protože proti mě stojí Michal. Michal, ahoj.
2: Čau.
1: A Michal je tady hlava toho všeho, takže vlastně jsme u něj v obýváku, by se dalo říct.
2: Dá se říct.
1: Tak Michale, první díky za pozvání. Ta pumpa je fantastická, tady je jako spousta.
2: Já jsem hrozně moc rád, protože já jsem rád, že porozdajste, jako je to paráda, ještě ze standu, jako to je.
1: No, hele, já přijdu příště. Dneska se podle mě nedostanu ani tamhle k pitstopu, ale příště si to zkusím. Co tě to napadlo teda před lety, že vyrobíš X-Telein a že uděláš takovýhle velký kolos?
2: No tak jako, mě to trošku jako donutilo, ale samozřejmě...
1: Ztratil jako co, ořek desítku, tak jsi si postavil firmu, nebo?
2: Ne, mě baví nářadí, to je jedna věc, jako já miluju nářadí, miluju vlastně práci s nářadím a nějak se z toho vyvrbila tahle firma, takže nějak postupně jsme od malých nějak se začali růst a růst, až jsme postavili tady tohle. No.
1: To je poměrně pěkný, to vyrostlo, jsem ti chtěl říct. Tak dobře, hele, skvělý, je to tady parádní, dostali jsme najíst, napít, máme tady spoustu prostoru, Patrik dostal tady připojení k internetu, hele, takže všechno funguje. Takhle, kdyby to bylo po každý, tak by to bylo úplně super. Co ti zahraju, pro koho to zahraju, proč to zahraju, co tady
2: no,
1: je?
2: No, já bych to chtěl zahrát pro všechny, co dneska dorazili. Mm-hmm. Jo, je to vlastně protože jsou rád, že jsou tady milovníci beatů a nářadí, takže jsou tady, takže těm všem děkuju, co dorazili. A já jako mám rád Grevice, Lenny Grevice, takže já bych chtěl zahrát Are You Gonna
1: Go My Way,
2: go my way. Takže to je pro všechny beatáky a lidi, co mají rádi nářadí. Ať si to užívají.
1: Já se půjdu ještě podívat dovnitř, protože my jsme tady jako venku před firmou s těma veteránama a s tím vším. A když býťáci přijdou tady dovnitř a zatočí, tak tady je obří prodejna. Takže ti, kteří jako jsou ujetí jako my na to nářadí, nebo ujetí, že jo. Já patřím k džípařům, tak my ho potřebujeme nezbytně nutně, jinak nedojedeme nikam. Jasně. Tak ti tady mají normálně žně. Takže tam určitě platí další pozvánka. Moc ti děkuju.
2: Taky děkuju.

0: tady to trošičku přibarvíme, vyfoukáme, načechráme, abychom byli večer kocourek. Co kdybych vám trošičku zastřihnul konečky?
1: Tak to ať tě ani nenapadne, nebo ti hrozně ublížím.
2: Slova jako stříhat, zkracovat nebo zjemnit? Ha, zapomeňte, jinak by to nebyla ta správná léta 80. Víkend s Trvalou na Rádiu Bee.

0: Radio Beat.
1: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
2: Triko černé.
3: Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
4: Prosím vás, vy jste cukrárna?
5: Ne, autoservis.
4: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
5: Povídám, že jsme...
4: Indiánka, rychle.
5: No, jak chceš. 20 korun.
4: Cože?
6: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. A neb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
4: Větrník.
6: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera. Větrník.
4: A je čerstvý?
6: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. V neděli od 7 večer na rádiu Beat.
7: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Beatová pumpa.
8: Beatová pumpa pokračuje, tankování muziky samozřejmě taky. Další jeden z beatáků, je jich tady víc než dost. Řekl bych nepočítaně, protože jsem je nepočítal. Tak je další jeden z beatáků, který přišel tady vyzbrojen i pomocníkem s labkovou patrolou na čepici. Tak je Mirek. Mirku, ahoj.
9: Ahoj.
8: Budeš mluvit ty, nebo se budete střídat?
9: No, asi to zůstane na mě.
8: Já jsem si podle výrazu myslel, že to tak jako nakonec dopadne.
9: Chceš něco říct? Asi ne.
8: Nechce, no, říkal, asi že ne. No tak nic, tak potom třeba se nám podaří ho rozmluvit. Vítej na pumpě. Jak, ty už jsi tady taky nějakou chvilku, viď? Protože...
9: Já už jsem tady dost dlouho.
8: Už jste zkoušeli pit stop tamhle s pneumatikou?
9: No ještě jsme to neskoušeli, ale třeba zkusíme.
8: Oblíželi jste to, já jsem tě vytáhl, protože jsem věděl, že jsi na řadě s tím přáním muziky.
9: Ano.
8: Pověz mi, co zahrajeme a proč.
9: Takhle, chtěl bych zahrát od skupiny Kern Blízko nás. A je to pro všechny býťáky a pro všechny, to prostě dobrý lidi. A taky jsem tady nedaleko z vesnice, která se jmenuje Osová Bytýška, což říkáte v rádiu. A dneska tam vlastně se staví Mája od 5 hodin a je tady o víkendu pouť, tak je to vždycky taky docela zajímavý.
8: Hezky, no. Hezky.
9: Tak když někdo přijde, bude to super.
8: Pouť máte jakože kolotoče, cirkusy?
9: Kolotoče a tak dále.
8: A je k tomu nějaká muzika? Nebo?
9: Je k tomu muzika v pátek večer, v sobotu večer, v neděli. Takže celý víkend.
8: To je ale pěkná pozvánka. No jo. Vidíš, většinou je v pátek děláme, ale proč neudělat to ve středu? Kdo je tady v dosahu, tak vidíte, že kdykoliv dorazíte, tak tady bude spousta zábavy. Dobře, no tak dáme Kern, já ti děkuju za výběr.
9: Já taky děkuju a zdravím všechny.
8: A hýbaj zpátky k té pneumatice.
9: Díky.

0: Když plnou, tak plnou.
1: Jasně, že plnou. Ruda 175 je přesné místo, kam byste měli zamířit, když byste se chtěli dostat sem k nám na bytovou pumpu. No to není nějak těžký najít, protože už z dálky je vidět tady ten modrobílej barák XT Line. A na webu Rádia Beat třeba, když si rozkliknete článek, tak tam máte i mapu, kterou si rozkliknete dál a ta vás dovede až na místo, takže se nikdo nemůže vymlouvat, že to nemohl najít, protože je to strašně jednoduchý. A je tu spousta místa, je tady taky spousta býťáků, mezi nimi Vojta. Vojto, krásný odpoledne.
2: Krásný odpoledne.
1: Pověz mi, čemu děláme radost tobě, co pustíme?
2: Já bych moc rád udělal radost jednomu vašemu kolegovi, ano. Davidu Krédlovi, ano. Který mi před pár dny vyhledal písničku, kterou jste hráli už dokonce měsíc zpátky. Vůbec jsem netušil, že to takhle půjde dohledat až tak dlouho zpátky. Tak mi to udělalo radost.
1: Ale David, ten má velmi hluboké záznamy, to si zase jako pojďme přiznat. Ten najde i rok zpátky nějakou muziku, když se mu teda hodně chce. Ale dobře, že to říkáš, pozdravím ho i já, protože navíc, jestli se nemýlím, tak dneska má narozeniny. Tak mu můžeme popřát společně takhle tak všechno nejlepší.
2: Všechno nejlepší.
1: Dobře, dáme tuhle muziku pro něj teda.
2: Ano, tuhle tu písničku pro něj.
1: Dobře, vybral si Americo Ventura Highway. To je právě ta, o který jste si psali, jak jsem pochopil tady ano. Z toho povídání. Vidíš, tak to krásně zase spojíme čáry v kruh, jak zpíváme Milan Špalek a dáme si něco, co se k tomu parádně hodí. Tobě moc díky, že jsi dorazil za výběr muziky taky. A za všechno.
2: Já taky děkuju.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Beatová pumpa.
1: Teď aktuálně z Beatové pumpy Sixth Line s Michalem. Michale, ahoj.
2: Ahoj.
1: Jak tak na tebe koukám, ty asi nebudeš na motorce, viď? Nemusíš na motorce. Já jsem si říkal, jak by se jezdil na motorce v kiltu. Zkoušel jsi to někdy?
2: Radši ne.
1: No, umím si představit, co se stane, když si v kiltu sedneš na motorku, která stála 3 hodiny na sluníčku. To si představě dovedu, ale jízdu ne, hele, to je na další rozbor. Tak kde ty se znám tady, Vilou?
2: No, z Velkého Meziříčí.
1: Z Velkého Meziříčí, to jsi to měl kousek.
2: No jasně.
1: To jsi skoro pěšky, ne?
2: To zas ne, já jsem tě pospravil do dodávku, takže...
1: A vidíš, a to jsme úplně minuli, pospravovat máš. Vybral jsi si patřičné barvy.
2: Jasně.
1: Je to no. Na furt, to ti říkali.
2: Já jsem si to myslel, že bych to lákal, ale pak si říkám, že třeba někdy budu měnit za novější model a...
1: No a to právě zvyšuje cenu, jsem ti chtěl říct, jo?
2: Jo.
1: Tak dobře, nechme to zatím jako volný, tohleto, jo. Dobře, a pověs mi, co budeme hrát a proč?
2: Hele, mně se zdá, že se hraje málo česky, takže jsem vybral Vítkovo kvarteto a jak se tady točí ta kofola a ten birel, tak si myslím, že by se hodilo se vzpomínat na to limo perlivý, na tu broňu.
1: Mm-hmm, dáme broňu. Nebyl jsi náhodou třeba na Beatový síni slávy se letos podívat? Byl jsi se podívat na Beatový síni slávy letos?
2: Ne, to jsem bohužel nestihl, ale jako třeba Vítkáče, tak ty znám z Trutnovského festivalu.
1: Jasně,
2: celkem notoricky.
1: Oni jezdí teď hodně. Na ně až nezvykle hodně a musím říct, že letošní Vítovka, tam jsem je viděl já naposledy, to bylo skutečně velkolepé vystoupení. Tak, jak jsme to očekávali, tak chlapci nesklamali ani trošku, dokonce už 2 dny předem nesklamali přípravou na vystoupení.
2: No, věřím, no.
1: Dobře, jdeme na to, broňu. Michale, moc děkuju.
2: Já díky.

0: každý den. Juch!
1: Classic Rock.
2: Classic Rock.
1: Radio Beat.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Tak a velký pozor na D1 u Česklic mezi 7. a 8. kilometrem ve směru na Brno. Došlo k vážné nehodě osobního auta s motorkou. Úsek je tam uzavřený, na místě zasahují záchranáři a další složky integrovaného záchranného systému. Na D6, tam je to u 26. kilometru ve směru na Prahu, tak tam bylo hlášeno několik lidí na vozovce. Tímto úsekem tedy projíždějte s maximální opatrností. Komplikace jsou také tady na pražské jižní spojce, kde se střetla dvě nákladní auta. Kvůli silnému provozu počítejte se zdržením. Na D2 u 33. kilometru ve směru na Lanžhod stojí kvůli poruše odstavené osobní auto. Zpevněná krajnice je tu tak neprůjezdná. A další taktéž porouchané vozidlo zpomaluje dopravu na D10 u 12. kilometru ve směru na Prahu. A ještě koukneme do Kroměříže, to je z mobilní apky, tak tam ve Vejvanovského ulici se srazili, stukly se dva osobáky přímo a havarovaná vozidla taktéž zasahují do vozovky, proto i tady raději sundejte nohu z plynu a úplně všude víťáci jezděte opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool. Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout, a energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes je polojasno až jasno. Postupně bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přeháňky. Teploty vystoupí na 19 až 24, na Moravě na 26 stupňů. Zítra bude velká oblačnost a postupně se na většině území opět vyskytnou přeháňky. Sporadicky se objeví i bouřky. Teploty 18 až 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Fotbalová Plzeň po letech míří vysoko. Pokračuje náš sporťák Petr Plintovič.
3: Plzeň před startem nové sezony otevřeně vyhlásila útok na ligový titul. Ten západočeši získali naposledy v roce 2022. Předseda představenstva Adolf Šádek je přesvědčen, že viktoriáni mají díky novému majiteli Michalu Strnadovi stejné finanční možnosti jako největší favorité, tedy Slavia a Sparta.
2: Při prázdninových výletech bychom si měli dávat pozor na věci, které necháváme v autě na parkovišti. Upozorňují na to také středočeští policisté, kteří v první polovině letošního roku zaznamenali už 141 krádeží z aut. V letní sezóně pravidelně obcházejí různé lokality, například u památek, a kontrolují, jestli řidiči v autě nemají na viditelných místech nějaké cennosti. Vůbec poprvé v historii se v červnu čisté elektromobily staly nejžádanějším zbožím na německém trhu s novými osobními vozy. V šestém letošním měsíci se v Německu zaregistrovalo do provozu přes 296 tisíc nových osobních aut. Z toho bylo přibližně 11% naftových, zhruba stejně se evidovalo plug-in hybridů. A u aut zůstaneme, protože ve Škodovce slavili. Důvod zná Luboš Dvořák.
4: Škoda Auto vyrobila ve východočeských Kvasinách už miliontý vůz Karoq. Automobil byl představený v roce 2017. Roční kapacita závodu přesahuje 300 tisíc vozidel. S ním se souběžně vyrábějí také modely Octavia a Kodiaq. Představení nástupce tohoto modelu bude na přelomu let 2027 a 2028. Luboš Dvořák, východní Čechy.
2: To byly zprávy a Tomáš Adamec. Teď zpátky na beatovou pumpu.
0: Classic rock.

0: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Beatová pumpa.
1: I teď 8 minut po 14. tankujeme z beatové pumpy, rozumějte z XT Line, rozumějte z Rudy. Ruda 175 je to místo, kam když budete přijíždět, tak za prvé už to z dálky uvidíte, za druhé zblízka uvidíte nafouknutou beatovou bránu a ještě z většího blízka uvidíte všechny ty věci, které tady jsou, které jsem jmenoval, ale ono vymenovat to člověk může, je lepší to vidět, protože je tady spousta starých autáků, motorek, je tady spousta závodních speciálů, ať už motocyklových nebo automobilových, nebo tady třeba pit stop u formule naproti u kluku z Janík Motorsport. To všechno si můžete nejen prohlídnout, v případě toho pit stopu i vyzkoušet, můžete zkusit tady trumfnout naší Jezabel, která dokázala vyměnit kolo asi za minutu 30, to kecám, říkala 25 sekund, komentovala to stylem, u Ferrari je to naprosto běžný čas, tak klidně tohle to můžete zkusit pokořit, na nuka dostanete za odměnu, to je další jedno takový lákadlo a na řadí, který je tady vystavený v sídle společnosti Excellence, taky můžete prohlídnout. To jenom tak jako na okraj. K tomu samozřejmě mobilní studio a tankování muziky a proti mě Kuba. Kubo, ahoj.
2: Dobrý den.
1: Tak Kuba není určitě, když se takhle porozhlídnu, nejmladší účastník, ale je rozhodně nejmladší, kdo zatím došel tady k mikrofonu. Navíc je Kuba podle mě první, u koho vidím na břiše napsáno to, co tam vidím. Tak jako procházím ty výťáky, který tady máme kolem sebe, leckdo má kapelní triko, ale tohle ještě nikdo. Tak sválně, pověz nám, Kubo, za prvý, odkud jsi přijel, jak to máš daleko?
2: Z Trnavy, u Třebíče a je to tak 15 kilometrů.
1: 15 kilometrů, to je skoro kousek. Už to tady měl čas si prohlídnout, co tě tady bavilo nejvíc?
2: Jo, bavilo mě tady asi ta formule.
1: A měl jsi, kolik jsi měl tu výměnu kola, za kolik?
2: To jsem ještě jako neměl, ale jakože jsem si uprohlížel jenom a je hezká pěkná.
1: Hele, já bych na tvém místě, až tady skončíme, tak tam běž a když to dáš pod 25 sekund, tak se budeme smát Jezabel oba dva a já ti dám na nuka za obměnu. Jo, souhlas?
2: Jo.
1: Dobře, a teď k muzice, tak co budeme hrát, překvapně?
2: Já bych chtěl zahrát Iron Maiden Wasted Tears, prosím.
1: Mhm, má to napsaný na břiše. Kolikrát jsi viděl Maiden naživo, sválně?
2: Nějak 4x nebo 5x.
1: A který koncert byl nejlepší podle tebe?
2: Myslím si, že asi tento rok, na Rock for People.
1: Na Rock for People, tak to jsme se tam krásně mohli jako potkat, to jsme se minuli. Rozlížel jsem se, ale nikde jsem tě tam neviděl, tak,
2: jo,
1: tak
2: jo.
1: Dobře. Dáme Maideny, pro koho to budeme? Chceš někoho pozdravit přes éter?
2: Pro pana učitele na moje bicí do Opatova.
1: Tak, ty jsi se předtím zdráhal, že jako nechceš machrovat, že hraješ na bicí, ale teď už to otevřel, takže dobře ti tak. Jak seš na tom s bicíma? Začínáš nebo už to umíš? Máš kapelu třeba?
2: Jo, mám kapelu, jmenuje se Destilátor a hraju na bicí pět let.
1: No tak to už musíš být zkušený bubeník.
2: Celkem, jo.
1: A hrajete s Destilátorem někde živě, že by rovnou teď takhle z hlavy pozvali bíťáky, jak se na to přijdou podívat?
2: Myslím si, že v Ostašově, někdy v srpnu.
1: Mhm.
2: A to je u Petrůvek, jestli znáte, takže...
1: U Jaroměře říká
2: to.
1: Dobře, a Destilátor, máte webovky? Nemáte, tak dobře, tak v tom případě býťáci webovky nehledejte, ale do Ostašova vyražte, je to tak. Super, hele, ať se vám vydaří koncert a všechno a díky za muziku, jdeme hrát Maideny.
2: Děkuju moc.

0: Když plnou, tak plnou.
1: AC/DC a píseň o tom, jak to tady překládá náš kolega Petr Šimáček, jak dlouhá cesta může být, pokud vede do kopce, tak ta právě teď dozněla tady na beatové pumpě. Na beatové pumpě Fixed Line pořád ještě platí naše pozvánka, abyste sem za námi dorazili. Pořád ještě budete mít spoustu času se zapojit tady do všech těch kratochvílí, které tady jsou připravený, a pořád budete mít šanci si zahrát nějakou tu muziku. Jako třeba Ivan, který stojí proti mě. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak Ivane, pověz mi. Dělej kravál, věď, já budu řvát víc a třeba se uslyšíme. Aspoň býťáci slyšejí, že nekecáme, když říkáme, že to tady není žádná statická výstava, ale že se tady ty auta a motorky pohybují. Tohle to teda zrovna je vogina ověnčená spoustou různých pohárů, které jsou vystavený taky tamhle na stolku, aby si to člověk mohl prohlédnout. Ten racho z druhé strany, to je ten pit stop, kde Jezabel měla podle ní dobrý čas, 20,5 sekundy, tak to můžou býťáci klidně zkoušet tady překonat. No a my se konečně dostáváme k tobě. Tak podle trika tuším, že by to mohlo být tohle, viď?
2: Určitě to bude katapult.
1: Tak dáme katapult. Ty jsi celoživotní fanda?
2: Já jsem celoživotní fanda, jsem o 3 roky mladší než Olda.
1: Ano.
2: A na podzim jsem v Jihlavě slyšel jeho 35. koncert.
1: Hezky. Máš nějaký z těch 35 koncertů v hlavě, že ti vyskočí, že ten pro tebe byl jako nějaký speciální nebo nejlepší?
2: Prosím tě, oni mají takovou jednu srdcovku a já si teď, jo, ne Uhlířský Janovice, jiný Janovice, je to ve Středočeském kraji, je to venku, v bývalém letním kině, a tam jsem zažil, kdy bubnoval Káša.
1: Aha, jasně.
2: On bubnoval ale jenom chvilku, protože pak taky odešel, že jo? Ale na tomhle koncertě jsem viděl bubnovat Kášu.
1: Hezky. Tak na ten můžeme zazpomínat. Co dáme za muziku? Protože ty jsi říkal, že budeš mít špek nějakej, tak
2: no,
1: našli jsme ho, to je důležité.
2: Já prostě bych chtěl něco, co tak často nehrajete na beatu od Oldy nebo od Katapultu.
1: Ano.
2: Zdá se mi, že tam točíte pořád tak maximálně 10 jeho songů. Takže já jsem vybral Casablanku.
1: Dobře, dáme Casablanku. Chceš někoho pozdravit takhle z Casablanku do Eteru?
2: Takže každopádně všechny býťáky a hlavně fandy Oldy a co se týká vůbec všeobecně klasického roku a dobrýho big beatu.
1: Jdeme na to, dobře, děkuju.
2: Já taky děkuju.

0: Zaskenkujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Beatová pumpa.
1: Tankujeme. Já jsem mnohokrát mluvil a ještě mnohokrát mluvit budu o tom, jak Jezabel byla pomalá na pitstopu a že to je jedna z těch věcí, kterou tady můžete vidět v rámci té techniky, aut, motorek a podobně, ale ono jako i na setkání

0: motorek, ale hlavně majitelé, kluci, my jim říkáme Dubínci, tak to jsou vlastně mý velcí kamarádi, známe se od malička. Pamatuju jejich skvělýho tátu, kdy už jako kluk jsem si u něj kupoval nářadí v železářství, takže už je to taková nostalgie, no já jsem už vlastně minule říkal, že mám to štěstí, že se můžu starat o syna, respektive o jeho kariéru, že mám nástupce následovníka. No a takže závodíme, no a připravujeme se, teda ne na Dakar, protože na Dakar je ještě trošku junior, tam se může až od 18 naštěstí a tím nechci říct, že tam někdy pojede na motorce, ale dostal nabídku a pojedeme v říjnu slavnou motocyklovou šestidenní soutěž Enduro, je to z té roční, nebo z té výročí, ty soutěže, kde Česká republika je historicky pořád nejúspěšnější země. No a Bert tam pojede jakoby nejmladší Čech v historii, protože v 16. tam ještě nikdo nestartoval, takže máme cíl, máme sen, makáme na tom a těšíme se na ten říjen do Portugalska a možná, když to klapne, tak vám budeme dávat nějaké zprávičky do rádia Beat.
1: Tak to a pojďme si klidně říct takhle veřejně, aspoň to nepojde odvolat, že to klapne a budeme mít zprávy přímo z místa od vás, jak se daří, co se tam děje a jak to napravdu. Já mladej zdrhnul, protože usoudil, že jako mluvčí budeš dobrý ty, ale zároveň si tamhle před malou chvilkou lehnu na asfalt a skákala přes něj motorka, takže je vidět, že odvahu má a nebo nemá půd sebe záchovy, to je otázka. Což jsou vlastně obě vlastnosti, které potřebuješ k tomu závodění na motorce.
0: Přesně,
1: takže to dopadlo tak. Vlastně úplně skvěle. No a ty seš tady teď jakože na návštěvě, nebo seš tady s klukama jakože trenér, jak to tady je?
0: Ne, vůbec ne, my jsme přijeli, já jsem čekal na juniora, až přijde z brigády, protože správný chlap nebo student chodí v létě na brigádu, takže kluk maká, mezi tím trénuje, dělá si sám na motorce, takže já jsem sem přijel vlastně pozdravit spoustu kamarádů, který tady mám a můžu říct, že i tebe.
1: Ano, děkujeme.
0: A teď mám šanci pozdravit posluchače rádia Beat, protože já jsem Víťák.
1: Super, no vyhele seš a v Brně to bylo krásně vidět, dokonce si nás tam i zastoupil, když se někdo přišel na něco zeptat, tak i možná nastoupil, odpověděl mu za nás, to bylo strašně fajn, já si tě budu brát sebou častěji, když budeš v republice takhle, když nebudete závodit. Hele, přeju za prvý, ať se daří, ať to všechno vyjde, ať se zadaří i na šestidenní, budeme v kontaktu a teď pojďme na muziku a pojďme si říct, co zahrajeme, pro koho zahrajeme.
0: Tak zahrajem pro všechny motorkáře, protože je nádherný počasí, ani vedro, ani zima, ano. A motorek je spousta a motorkářům pošleme něco od Davida Bowie.
1: Jsem pro, děkuju.

0: pumpa. Když plnou, tak plnou.
1: Tak co si budeme na ně Brunetta, Jezabel to dnes nemá lehké, zvlášť s tím časem 20,5 za přezutí formule, si to tady ještě chvilku bude muset vyslechnout a možná, že ji hecneme k tomu, že bude ten svůj čas zlepšit a když ji hecneme hodně, možná, že to kolo i urve. Přede mnou je teďko ne Jezabel, ale Petr. Petře, ahoj.
2: Ahoj.
1: Pěkné odpoledne ti přeju, zeptám se tě, z jaké dáli jste sem dorazili vy?
2: My jsme až z Balin, což je asi 14 kilometrů.
1: Já jsem teď čekal, že nejste z Bali, přiletěli. To bys hele možná dostali medaily tady dneska. Dobře, vidím, že jsi vyzbrojen posilou, ale ta je teda nemá, tak ta se jenom usmívá, tak ta vypadá, že nebude mluvit. Pověz mi, co zahrajeme a pro koho?
2: My bychom chtěli poprosit pro Míšu a celou... Všechny pracovníky Fixtalenu, co teďka pracujou, no. Dostali jsme to malinko za úkol, ale samozřejmě to přejem, kořenovou zeleninou od Krausberry.
1: K tomu já se přidám, ono jich je tady strašně moc, ale jsou tam zalezlí na těch svých místech, tady teď někdo byl z kluků zase ze skladu, že jako si tady bere kalendář na sklad pro ostatní. No mají ty práce moc, tady když jde dovnitř k záchodům, tak tam je taková tabule s té statistikou, kolik 25 tisíc tuším denně nějakých kusů odsud odchází někam, co je Herkot hodně práce.
2: Mají to opravdu hodně, takže asi dá se, že se daří.
1: No a zaplať pán Bůh, že se daří. Dobře, tak všechny pracovníky, někteří zdravotníky, ty klidně taky, ale všechny pracovníky XT-Line zdravíme tady zpřed baráku a posíláme tady do baráku do hned vedle nás do XT-Line tady Krausberry. Tobě díky, že jsi dorazil. Díky
2: taky
1: za výběr.
2: Taky díky, jo. Ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Pítová pumpa.
1: Já rychle odbočím, protože mi to nedá dohráli Jetroutal, kteří třeba možná, co já vím, i tuto věc Acres Wild budou hrát živě 1. srpna v Lokti nad Ohří v Amfiku, tam, kde to dobře známe, zvláště my, kteří tam pravidelně jezdíme na beatovou síň slávy. No a co se týče vstupenek, hele, jak to říkal Čochtan, ještě je mám schovaný. A Jirka Rogl taky, to můžu prozradit, tomu se mi dával ráno, takže když budete pozorně poslouchat vysílání beatu, tak by se mohlo taky klidně stát, že dostanete lupeny na Jetroutal do Lokte úplně zdarma. To jenom k té muzice, která je za námi, protože teď je pro nás důležitá ta, která je před námi, z beatové pumpy. Radek stojí proti mně. Ahoj, Radku.
2: Ahoj.
1: Radek přijel na motocyklu, ozdoben i na triku, aby jsme to všichni poznali. Jakou máš teda značku, viď?
2: Můžu ji říct, nebo ne?
1: Můžeš, jasně to, že
2: no. Tak přijel jsem na Harley.
1: Ano, to překvapil bys mi, kdybys řekl, že jako si přijel na Ducati třeba. To by bylo jako zvláštní minimálně, ale s tím drakem na břiše to k tomu Harley samozřejmě svádí. Jak daleko si jel? Kousek, blízko, daleko?
2: Prosím tě, nemám to daleko, ale bral jsem to trošku oklikou, já jsem z Jihlavy, ale dneska jsem k vám přijel až přes Kladno, takže...
1: To je podle mě jako ideální motocyklová trasa. Jako hele, Jihlava, Ruda, 369 km je podle mě super, tak by to vlastně ve finále mělo být. Počasí nám přeje, protože je pod mrakem, ale neprší. To je dobře. Jezabel přišla, já jsem se bál, že po těch kecech tady mých na to přezuvání už odjela do Prahy, tak vidím, že byla jenom někde tady za rohem. Dobře, Radku, co zahráme za muziku a pro koho?
2: Prosím tě, tak zahrál bych to pro všechny, co jsou na cestách, ať na motorce nebo autem. A byl by to od Proteuse cesta.
1: Dobře, dáme Proteuse, Protea a cestu. Proteus? Já zase přijde na kafe, jak se musím, tak se vlastně skloňuje, aby jsme to říkali správně
2: Proteus.
1: Proteus. Bude hrát Proteus, býťáci. Radku, děkuju, jdeme na něj.
2: Taky díky moc.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: A vy jste mnozí dnes už několikrát psali a také volali, ptali jste se nebo naopak informovali, že nehoda motocyklu a osobáku zastavila dnes odpoledne provoz na D1 mezi Průhonicemi a Česlicemi ve směru na Brno. Pak byl provoz obnoven jedním jízdním pruhem, ta havárie se stala hodinou popoledni. Na 7. kilometru ve směru na Brno zranili se při ní dva lidé, muž a žena, kteří právě jeli na té motorce, oba byli převezeni do pražských nemocnic. Motorkář jel v připojovacím jízdním pruhu a narazil do boční části osobního vozidla, jedoucího v pravém jízdním pruhu, následně spadl z motorky. Alkohol u obou řidičů vyloučila dechová zkouška a za místem střetu se pak vytvořila dlouhá kolona. My pokračujeme v Ostravě, kde se v ulici 28. října střetla dvě osobní auta. Obě vozidla částečně omezují provoz, takže pozor tam. Další nehodu máme v Novém Šaldorfu, Sedlešovicích, na Znojemsku, v hlavní ulici se srazil taktéž motocykl s osobním autem, takže i zde velký pozor, počítejte s dopravním omezením. A pak ještě tady v Praze na Barandovském mostě po střetu dvou osobních vozů je provoz zpomalen, takže pokud míříte tímto směrem, raději si nechte trochu časovou rezervu a jeďte opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes je polojasno až jasno. Postupně bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přeháňky. Teploty vystoupí na 19 až 24, na Moravě na 26 stupňů. Zítra bude velká oblačnost a postupně se na většině území opět vyskytnou přeháňky. Sporadicky se objeví i bouřky. Teploty 18 až 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Zprávy začneme na vodě, protože české hlídky kajakářů a kajakářek medaily na mistrovství světa ve vodním slalomu nezískali. Muži i ženy obsadili v týmovém závodě v americkém Oklahoma City 6. příčku. Vyhráli Slovinci a Australanky. Horko se na stavu silnic podepisuje podobně negativně jako zima, hlavně když na měkký asfalt vjede přetížený kamion. Podle kontrolorů je nad limitem 6 z 10 zastavených nákladních aut. Kromě poškození vozovek to znamená i vyšší riziko nehod. Ministerstvo dopravy ale zatím plánuje jen častější kontroly. Lidé, kteří schání práci v novém oboru, mohou v Česku žádat o příspěvek na rekvalifikaci. V poslední době se ale mnozí setkali se zamítnutím žádosti od úřadu práce. Z dat na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že v prvním pololetí zahájilo rekvalifikace 4954 lidí. Loni to přitom bylo hned 6x víc. Současný pokles schválených rekvalifikací ministerstvo vysvětluje změnou způsobu financování. Jinými slovy, došly peníze z evropských zdrojů. Španělsko tento týden zasáhla další vlna extrémních veder, způsobená takzvanou tepelnou kupolí nad západním Středomořím. Na jihu země mohou teploty překročit až 45 stupňů Celsia. To byly zprávy a Tomáš Adamec, teď zpátky na beatovou pumpu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Beatová pumpa.
1: I teď, 11 minut po 15. hodině, se hlásíme z mobilního studia Rádia Beat, tady z XT-Line, tedy z Rudy, Ruda 175. Je to místo, které byste si měli dát do navigace, pokud náhodou netrefíte po paměti, protože spousta beatáků, kteří se tady zjevili a zjevují, tak po paměti trefí, protože jsou tady z blízkého okolí. A všichni jste ještě pořád zváni, pořád ještě je čas, pořád ještě platí, že do 17 hodin bude probíhat naše beatová pumpa a že budeme zvát beatáky na muziku, samozřejmě na mobilní studio, na nějaké ty dárky. Co tady Jezabel ještě nerozdala, protože když se podívám tady pod její stůl, tak tady je spousta prázdných beden beatáků, už se tady protočila velká spousta, ale jako takhle na druhou stranu zase tady spousta ještě věcí zůstává, takže neberte to vůbec tak, že už bychom vám neměli co dát. Naopak, dárky tu jsou, rádi poklávosíme, rádi zahrajeme, rádi vám budeme fandit v překonání Jezabelina rekordu přezouvání formule za 20,5 sekundy. Což, jak ona tvrdí, je u Ferrari úplně normální čas. Tonda je vedle mě. Tondo, ahoj.
2: Ahoj.
1: Na úplně jiný téma, protože já furt říkám auta, motorky, ale ty jsi přijel na kole.
2: Jasně.
1: Je to na tobě i vidět takhle, že jsi kluk šlachovitý a no, ještě dík. V cyklistickém oblečení. Z jaký dálky jsi jel?
2: No, je jenom z Křižanova. Není to tak daleko,
1: to
2: ale
1: kousek.
2: Vzal jsem to tak přes les oklikou trošku.
1: To jsem se chtěl právě zeptat, jestli vy cyklisti to máte jako motorkáři, že jedu půl hodiny, ale jedu to 300 km, abych se projel. Tak taky.
2: Jo, já se jedu je taky projet, ale tak mně stačí tak 30 až 50.
1: Dobře. No tak jo, tak nevím, jestli jsi jediný nebo první cyklista, který dorazil na beatovou pumpu. Vzhledem k tomu, že tam stojí dvě kola, tak podle mě jste minimálně dva. Ale první, který dorazil sem ke mně. Tak co budeme hrát a pro koho?
2: Tak dali bychom Nazaret,
1: ano.
2: Telegram,
1: ano.
2: A je to pro všechny býťáky. Musím pro manželku, protože v loni jsem zapomněl a dostal jsem sprdunk doma, takže pro manželku speciálně, plus pro známý kamarády, spolužáky z potravinářské průmyslovky, speciálně M4A78, plus volejbalisty z Křižanova. Tak to asi tak bude.
1: Kapu republiky, čověče, to si pozdravil právě teď. Dobře, dáme Nazaret, dáme Telegram. Já ti moc děkuju za výběr.
2: Jo, díky.

0: Když plnou, tak plnou.
1: Z beatové pumpy zdravíme stále ještě z mobilního studia, stále ještě je čas, ještě hodina a půl zbývá na to, abychom si hráli muziku přímo tady z místa z XT Line, teď aktuálně s Čochtanem. Ahoj, Pavel,
2: ahoj,
1: nebo,
2: ahoj.
1: Pavel nebo Čochtan, my tebe taky. Pochopil jsem tady z těch tří slov, co jsme si předtím stihli prohodit, že jsi z Brna?
2: Jsem Brňák, ano.
1: Jsi Brňák, takže v Moravě píšeme další čárku, to jenom jako, aby nezapadla tato moje anketa, že pořád ještě probíhá. A zároveň jsem pochopil, že jsi motorkář.
2: Ano, jsem motorkář, dlouholetý.
1: Ale tady jsi na motorce?
2: Nejsem tady na motorce tentokrát. Mám tady kousek chalupu přes kopec, tak teďka stojí autem a jdu za rodinou.
1: Hezky.
2: Vezu já věci.
1: Jsi říkal, že ty žabky na tu motorku jsou jako už opravdu jako pro odvážný kusy. Tak dobře. Dobře, od motorek pojďme k muzice. Co ti zahrajeme na chalupu za muziku na cestu?
2: No, třeba něco od Faith No More.
1: To najdu.
2: Já nevím. Jste mě dostali.
1: Hele, já jsem tady takhle jako nadesnul easy, protože to si stih říct, ale když budeš štít jinou, tak to ještě možná zkusím vyměnit jednou ruku. Jestli ti to jako nepasuje, jestli jsi nějakou skočnější třeba.
2: Mám něco českého, tak našu klasiku. Aha. Tři sestry.
1: Dobře, tak Tři sestry, takhle já budu jednou rukou tady vypisovat, sestry. A ty mě pověz teda mezi tím, než to najdu, pro koho, proč, co, jak, nač, zač.
2: No bude to samozřejmě pro všechny byťáky a zdravím kluky do Brna, co spolu jezdíme na motorkách, převážně na Harleych, a je to pro Luku, Viktora, pro Milana, Romče. No a všichni kluci se spolu jezdíme, prostě tak nějak pro ně to je.
1: Dobře, tak snad slyšeli, já tady mám Tři sestry připravený a tobě díky.
2: Já taky děkuju a mějte se fajn.

0: tady to trošičku přibarvíme, vyfoukáme, načechráme, abychom byli večer kocourek. Co kdybych vám trošičku zastřihnul konečky?
1: Tak to tě ani nenapadne, nebo ti hrozně ublížím.
2: Slova jako stříhat, zkracovat nebo zjemnit? Ha, zapomeňte! Jinak by to nebyla ta správná léta 80. Víkend s Trvalou na Rádiu Bee.

0: Dejte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Beatová pumpa.
1: Máte k tomu příležitost a čas ještě stále, když dorazíte do XT Line tady v Rudě, tak si můžete natankovat muziku, jakou uznáte za vhodné. Stačí dojít sem k nám, k mobilnímu studiu, který je vlastně tak nějak na konci té hlavní cesty tady před areálem, když budete přijíždět, parkovat, tak si projdete to všechno, co jsem tady mockrát říkal, veterány, auto, moto, tamhle kluky z Trialu.

0: tady je škoda, že děláme v rádiu a že se to nedá přenést, ale když to tam kluci nažvejknou, tak mě napadá takový ten slogan voní hezky, jak sem dojde ten spálený benzín, to mě jako hodně baví. Samozřejmě je tady vystaveno nářadí od XT-Line, formule, takzvaná Jezabelina formule, už tomu říkáme, no a spousta dalších věcí. Přijeďte určitě, máte-li to někde v dojezdu, protože do 17 hodin tady bude rozhodně otevřeno. Tak jako to udělal tadyhle Mirek, ahoj.
1: Ahoj, dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne, Mirku. Ty si, jak jsem pochopil, to nemáš úplně daleko sem.
1: Ne, my jsme, já vlastně jsem Martiničák, dělám taky reklamu své obci.
0: Ano.
1: Jinak jsme tady z Tábora z Křižanova a nesměli jsme si nechat ujít dneska tu příležitost se za vámi podívat.
0: Děkujeme krásně, ty jsi přijel vyzbrojen tady posilama. Tak ty jsou z Tábora teda, jako to jsou půjčený, nebo to jsou ty vlastní?
1: Ne, jedna je moje a jinak to je od bráchy a od Švíce, takže...
0: Takže je to rodina?
1: Je to, jsou to rodinní příslušníci.
0: Aha, dobrý.
1: Které mě byly svěřeny na celý týden.
0: No, tak je vidět, ty brďo, že jako máš důvěru. A teď ji můžeš přetavit ještě v ten éter. Co provádíte takhle na Táboře?
1: No, to je dobrý dotaz. Tak hlavně ten Tábor je věnovaný pro děti, takže program je přizpůsobený dětem a my tam jsme teď takový turnus i dospělí, takže si děláme i Tábor pro sebe.
0: Ty brďo, a teď jsi mě ale natchnul, jako příští rok pojedu na Tábor.
1: Není problém, ale potřeba si vzít sebou krigl.
0: To já si sebou vemu, to není úplně problém, jako to já jsem odvádě, kdybych se ten rozset náhodou. Dobře, co budeme hrát a pro koho to budeme hrát?
1: No, protože jsme tam dneska měli takovou pěknou pomoc od vojenské jednotky nebo letecké jednotky z náměště nad Oslavou, kdy nám tam chlapci ve vrtulníkách udělali přelety a zhodili nám tam pozdrav. Já vždycky říkám, to je vzhledem k dnešnímu dnu, že nám poslali pozdrav od Oziho z hora.
0: Ano.
1: Tak bych chtěl jim poděkovat, jestli si můžu vzpomenout pan... Hej, domane.
0: Vidíš ho před sebou, no, jenom se ho zeptat.
1: Pan Laváš to řídil, zařizoval to pan Ambroš, pan Novák, takže těm bych chtěl všem poděkovat na náměště a když jsem hledal něco, co by odpovídalo tomu formátu, tak bych asi viděl Foo Fighters Learning to Fly a tím to dobře lítá.
0: A tu já bych tady měl. A pozdravuju je taky.
1: Děkuju. Tak, děkuju moc.
0: Ať se Táborově daří.
1: Děkujem, pěkné odpoledne.

0: Když plnou, tak plnou.
1: Ano, beatová pompa je v plném proudu, stále jsme u XT-Line, stále jsme v Rudě, stále za námi můžete přijet, stále je čas na to zapojit se do všech možných věcí, podívat se na ten doprovodný program, který tady je, já jsem ho mockrát opakoval, určitě ještě mockrát budu, ale zároveň je třeba si říct, že krom toho doprovodného programu parťáků XT-Line závodních týmů, tak i na to parkoviště, když se člověk podívá tady, kam přijíždějí býťáci, se dá najít spousta zajímavých věcí. Dojdu k tomu, Sebastiane, pěkný odpoledne, ahoj.
2: Ahoj, děkuju.
1: Tak vy jste přesně totiž s tátou příklad toho, o čem já mluvím. Za prvé vyladění do značky na břiše Toyota, za druhé ta Toyota, která tamhle stojí, tak ta je vaše, že jo? Ano. Což tady Jezabel samozřejmě hned se otočila, protože ona, když vidí mrkací auto, tak se může zjančit. Takže když budeš Jezabel hodná, tak ti kluci zamrkají ještě tou Toyotou, jo? Tak pověs mi, vy jste tady nějakou chvilku, já už vás tak jako sleduju, koukal jsem, že na autě už máte nastříkaný logo Rádia Beat. Co tě tady tak jako nejvíc zaujalo z toho všeho, co tu máme?
2: Tak tamhle naproti formula přezování kol.
1: Pověs mi, přezoval jsi už na čas?
2: Přezoval jsem a držím rekord.
1: Super, jaký byl tvůj rekord?
2: 11,7.
1: Jezabel? Nic neříká, mlčí, takže obdivuje. Tak gratulujeme, seš úplně nejrychlejší ze všech, že jo? Zatím,
2: no.
1: Jak to tam kluci měří, což může být pro Jezabel naší tady taková výzva, že by to přece jenom šla zkusit znovu, že těch 20,5 uzná, že bylo fakt jako dlouhý. Dobře, zpátky k tobě a zpátky k muzice. Co ti pustím a pro koho ti to pustím a proč ti to pustím?
2: Tak Ozzyho, protože je výročí.
1: Ano.
2: Pro otca a bude to In The Dreamer.
1: Dobře, dáme Dreamera. Já děkuju. Mějte se krásně.
2: Já děkuji. Naschledanou.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Na dálnici D11 ve směru na Prahu se mezi 12. a 8. kilometrem tvoří kolony před nehodou. Pokud míříte tedy do hlavního města, připravte se na pomalejší průjezd. Komplikace hlásí také D10 u Skorkova mezi 15. a 17. kilometrem ve směru na Turnov. Narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda omezuje provoz, proto tu projíždějte opatrně. Na D1 u 172. kilometru ve směru k nám na Prahu stojí kvůli poruše odstavená dodávka, neprůjezdná je zpevněná krajnice. A ještě jedna informace z Přerovska. V Brodku u Přerova v Tovární ulici havarovalo nákladní auto, jeden jízdní pruh zůstává uzavřený a policie na místě nehodu vyšetřuje. Píťáci, jezděte opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním píťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. Chip-cosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až jasno. Postupně bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 24, na Moravě bude 26 stupňů. Zítra bude velká oblačnost, postupně se na většině území vyskytnou opět přehánky, sporadicky i bouřky. Teploty 18 až 25 stupňů Celsia.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Máme tu další fotbalový přestup. Za Slávy si na podzim nekopne. Sedne ale do tramvaje, pojede dvě zastávky a ligové starty přeci jen bude moc sbírat. Fotbalista Dominik Javorček se zapojil do přípravy Bohemians 1905, kde bude hostovat. Zatímco o víkendu a v pondělí rostly ceny benzínu a nafty skoro po celé zemi, včera byla situace klidnější. Opět se ovšem našli provozovatelé čerpacích stanic, kteří ze dne na den zvýšili cenu nafty o více než 2 koruny za litr, což se dalo čekat. Trh s ropou a palivy vstupuje do další fáze konfliktu, která může ceny pohonných hmot opět vyhnat vysoko nad 40 korun za litr. Roste tak pravděpodobnost, že vláda brzy opět přistoupí k omezování cen. Petr Moravec, který stojí v čele Krkonošského národního parku teprve měsíc, zavádí kontroverzní pravidla. Deník N píše, že zaměstnancům například za určitých podmínek povolil pití alkoholu na pracovišti. No a novinky o cenách dopravy přináší Honza Navrátil.
3: Od srpna se vrací zvýhodněné jízdné pro část cestujících v pražské MHD. Nárok na slevu ve výši 70% budou mít lidé v nepříznivé sociální situaci. Město tak reaguje na změny systému sociálních dávek. Zlevněné jízdné ale bude v prodeji pouze jako měsíční kupon za 165 korun, a to jen v elektronické podobě, tedy v aplikaci a nebo na e-shopu. Roční kupon pak vyjde na 1980 korun. Honza Navrátil, Praha.
1: To byly zprávy a Tomáš Adamec. Teď zpátky na beatovou pumpu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: Puste si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Beatová pumpa.
1: Kdyby si někdo chtěl štelovat hodinky, na velitelský čas je 16 hodin 9 minut, což prozrazuje poměrně snadno, že jsme v poslední hodině dnešní beatové pumpy. Mně to teda uteklo strašně těch 5 hodin. Tak ale pořád je hodina ještě dost času na to, aby člověk dorazil, aby stihnul všechny ty věci, které jsou tady připravené, aby si z těch lecos vyfotit, na lecos se zeptat, lecos tady od Jezabel dostat, případně si nechat zahrát nějakou muziku. Což tuhle chvíli prostě vyhrál Honza. Honzo, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Protože přišly holky ze skladu a rozhodli, že tady nebudou a bude Honza. Tak to je zajímavý. Jak tady máte vy jako vůbec řešenou tu hierarchii? Holky vládnou ve skladu?
2: Holky vládnou samozřejmě, musí si to minimálně myslet.
1: Ano, počkej, oni nás poslouchají zase, aby si to tady jako nezalepil na příští dny, jo. Tak musíš taky strategicky. Ty seš tady přes produkty, jsem pochopil.
2: Ano.
1: Je co je tady nejprodávanější věc? Je to desítka ořech, anebo je to něco jiného?
2: No, desítka ořech to být může, ale většinou jsou to kombinačky, šroubová kladívka, takovýhle základní metry, běžné věci.
1: Dobře, dobře.
2: Nepřekvapivá odpověď.
1: No tak takhle, jak pro koho? Když já jsem si tady čet statistiku na zdi, že pošlete 25 tisíc kombinaček denně, tak to zase jako poměrně překvapivý množství jako je, že jo?
2: Jo, souhlasím. No, jako ty čísla se můžou tvářit překvapivě, ale je to no, jsou to běžný věci.
1: Pro vás už jako levá zadní. Dobře, přesně. Dobře, dobře. No tak jo, holky ve skladu běžně dělají co? Balí ty kombinačky?
2: Holky ve skladu teďka poslouchají, takže dělají toho spoustu, jsou fakt šikovní, musím říct teďka bez jakýkoliv nasázky.
1: A sluší jim to.
2: Sluší jim to hlavně, tak. Přesně. Jsou moc šikovní, hodný, přátelský, máme tady všichni hrozně rádi. Takže následující píseň, ještě než se k tomu dostane, tak byl objednán Michal David, já teda s dovolením jsem to malilinko změnil, holky se určitě zlobit nebudou. A vracím se zpátky, jsou moc šikovný.
1: Jsou. A můžeme klidně pokračovat. Co teda dáme místo Michala Davida?
2: A místo Michala dáme Tomáše z Trejdu. Ano. A holky to poznají po prvních tónech. Podle mě to bude úplně v pohodě.
1: Dobře, dobře. Doufám, že nerozbijou ten sklad teď, až budou tančit.
2: Já se teďka balím, utíkám, pomale sedám do auta a když tak si to tak nějak vyžerte pak s nima.
1: Dobře, Honzo, děkuju.
2: Děkuju taky.

0: Když plnou, tak plnou.
1: Je to tak, bítová pumpa pořád ještě funguje, pořád ještě zve, jak slyšíte, dáme ten rázový utahovák, pořád ještě přezouvá formuly, to si můžete na trenažeru vyzkoušet na čas a zároveň pořád ještě taky hraje. Když se já tady podívám před sebe, tak napadá mě taková báseň, Znojmo, vidím tě dvojmo, proti mně stojí Honza s Lukinem, který jsou, takhle, je od nich ohleduplný, že různou úpravou porostu dávají aspoň jako tušit, který z nich je který, jinak by byli úplně stejný. Kluci, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Takže dvojčata ze Znojemska ještě
2: navíc. Ne, my jsme od Hartvíkovic.
1: Z Hartvíkovic, já bych
2: se... To je u letiště.
1: Že jsi říkal, že jsi ze Znojma, proto ne, jsem začal tou básničkou.
2: Tam byl špatně signál.
1: Jo, takhle, jasně, tak už si rozumím. Tak navíc oba teda motorkáři, ano. Poznám podle oblečení, pračkou kam nakupujeme ve stejné firmě. No a povězte mi, kluci, teda, co budeme hrát a pro koho to budeme hrát?
2: Tak budeme hrát Krausberry, Horoskop.
1: Ano.
2: Bude to pro všechny byťáky, pro všechny motorkáře a pro všechny, kdo nás znají.
1: Dobře, dobře. Všichni, co vás znají, o vás vědí, protože vy jste rozhodili síť, že jdeme na to za chvilku, takže ty jsou naladěni. Ano. No a Krausberry je skvělá volba, tak já moc krát děkuju, jdeme na ní.
2: Dobře, děkujeme.
3: Taky. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Beatová pumpa.
1: Utíká to jako voda, beatová pumpa. Skoro bych ji ještě klidně protáhnul, ale to víte. My kohouci jsme malí páni, Jitřenkaří, Kokrání, zbývá nám 27 minut a budeme se loučit a budeme tady uklízet. Takže vy, kteří jste všichni tady ještě v dojezdu, abyste to zvládli za tu necelou půl hodinku, tak z širého okolí rozhodně přijďte, stojí to za to. Radek přijel, taky Radku, pěkný odpoledne.
2: Ahoj, zdravím.
1: Radek vyzbrojen a tento smíchal dohromady. Má trikový purple a má na tom ještě navíc motorku. Ale podle zbytku oblečení typuju, že na motorce si nepřijel.
2: Nepřijel jsem, přijel jsem automobilem.
1: Jak jsi na tom s motorkama?
2: S motorkama jsou fanda, ale teď momentálně žádnou motorku, na který by se dalo jezdit, nemám.
1: Takže je třeba do budoucna, že se potkáme a probereme, jak
2: uvažuju.
1: Jsi na tom...
2: No. Uvažuji o tom.
1: Hele, je to dobrý nápad, já to můžu potvrdit. Tak pojďme k muzice, ty jsi vybral muziku, pověz mi, co to bude a hlavně proč to bude a pro koho, koho chceš pozdravit?
2: Tak vybral jsem si písničku Mochomůrky bílé.
1: Ano.
2: A nechal bych to zahrát všem býťákům a všem dobrým lidem, kteří si navzájem pomáhají. Myslím třeba chariťáky, hasiče a další a další.
1: A pod to já se podepíšu, to je krásný vzkaz. To ani nebudeme napínat dál, jdeme na muziku, děkuju ti.
2: Taky děkuju, ahoj.

0: Když plnou, tak plnou.
1: Beatová pompa v XT Line v Rudě na adrese Ruda 175 a taky v úplném finále, protože když se podíváte na hodiny, tak i ten, který umí počítat na prstech obou rukou a klidně i pracuje s cirkulárkou, se dopočítá toho, že moc muziky už se nám tam do konce téhleté hodiny nevejde. Tak kluci jsou tady, teď jsem zvědavý, který bude první, Ondřej bude první. Tak uděláme totiž dvojpřání a dvojmuziku a budeme úplně ve finále. Ondro, pojďme to zhodnotit, protože ty jsi tady vlastně jakože jeden z nejvyšších.
2: No, hned po Bráchovi.
1: Hned po Bráchovi, no tak to druhý nejvyšší, který tady tomu vládne, Fixed Line. Máme to v podstatě za sebou v druhém ročníku, bylo to super. Za nás, hele, bomba, já jsem si to opravdu užil. Příští rok, až přijede Vejvoda a půjde z něj nějaký zvuk, tak přijedu taky a budu mít aspoň čas to tady víc projít.
2: Jasně.
1: Tak co ty, jak to vidíš ty?
2: Já to hodnotím velice kladně, já si myslím, že nám vyšlo perfektní počasí, takže si myslím, že jako tohle nás nesklamalo a doufali jsme a dopadlo to dobře.
1: Dopadlo to skvěle.
2: Takže jsme rádi. Nicméně měli jsme tady nachystané nějaký klobásy pro vojvodáka, ale on nepřijel, takže dáme asi tobě.
1: Teď jsem chtěl říct, že bychom je mohli zažrat.
2: Tak by, to je dobrý nápad,
1: jo,
2: hele, to bychom mohli.
1: Jo, kdyby třeba vejvodák poslouchal, tak škodí si sám.
2: Jasný, přesně tak, měl být tady.
1: Tak, dobře. Tak vejvodáku, příště se to třeba podaří. No, my si tady uděláme ještě větší tak při tom uklízení mobilního studia. Co dáme za muziku a pro koho?
2: Já bych to chtěl věnovat bráchovi, protože to je vlastně šéf tady firmy a on to všechno tady uvádí v ten provoz, že jo, takže určitě jemu. A samozřejmě oblíbenou kapelu Faith No More a Midlife Crisis.
1: Dáme Midlife Crisis.
2: Pas měli být taky.
1: Dobře, dobře.
2: Takže pro bráchu, díky.
1: Ondra, já děkuju, Ondro, za XT Line a ještě, protože jsme se tady bavili o tom, že ten doprovodný program je poměrně široký, tak pojďme dorazit tady vlastně druhý konec areálu, protože tamhle stojí ty autáky vystavený, je tam i ta Lancia. Co ty to tam máš za auto přesně pro ty, kteří se v tom takhle jako vyznají?
3: Jo, je tam Lancia Fulvia Coupé, to mimo jiný vítězný auto z Rally Monte Carlo v roce 72, kde vyhrál absolutně celou soutěž asi s 10-minutovým náskokem před mnohem výkonnějšíma autama jako Porsche a Mercedesy a co tam všechno jezdilo. A vlastně je to rallyový náčiní, jezdilo to do roku 76, pak přišla Stratoska, Lancia Stratos, to bylo tak ještě lepší, úspěšnější auto. No tak prostě mě se to líbilo, tak jsem si ho na starý kolena pořídil.
1: Mám to je takový 4 pěkný.
3: Roky, jo, takže. A tady mám fotku vejvodáka z loňska, když jsem tady měl z toho 28, jak se já vím, tady ještě na něj vzpomínám teda, jo.
1: No my na něj taky vzpomínáme všichni, v dobrém, přejeme mu brzké uzdravení. Hele, nekecá, fakt, že jo, má tady fotku. Vypadá to v podstatě tak, že si Vejvoda snaží to auto oblíct na sebe, protože auto je poměrně malý a Vejvoda je poměrně velký, ale fotka je to skutečně hezká. Dobře, tobě zahraju, co?
3: Já bych chtěl od Phila Collinse I Don't Wanna Know, z toho alba No Jacket Required, to je bez kabátu, jak se říká. Ano. Podle mě jedna z nejlepších jeho skladeb.
1: Dobře, tak tu dáme hned po těch fejtech, já děkuju.
3: Super. Já taky, díky.
1: No a rovnou se rozloučíme, býťáci, protože jakmile dohraje Phil Collins, tak to převezme Jirka Rogl a dorazí celé to odpoledne na beatu už tady z pražského studia, neb to mobilní je potřeba zbalit do tašek a odvést zpátky na základnu. Bylo to super, já jsem si to hodně užil, těším se na příští beatovou pumpu, která bajvoko bude tak nějak za měsíc, přesný termín samozřejmě najdete už brzy na beatovém webu. Můžu prozradit z paměti, že bude v Turnově, tam se potkáme u pivovaru a uděláme si to zase hezky.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: No a začneme v Ostravě, a to konkrétně v Těšínské ulici, kde se tedy střetlo osobní auto s cyklistou, což nikdy nevěstí nic dobrého, a tak na místě zasahují záchranáři a probíhají záchranné práce, takže tudy projíždějte s maximální opatrností. Další nehoda se zraněním bohužel komplikuje provoz na silnici I3 u Roudné na Táborsku. I zde tedy prosím počítejte s omezením na silnici číslo 16, to je zpráva z apky. U Jičína se srazily dva osobáky, i zde je tedy provoz veden kyvadlově, pozor, jedním jízdním pruhem, takže se mohou tvořit nějaké ty kratší kolony. A teď ještě koukám, pozor, v Plzni, v Křimické ulici skončilo osobní auto mimo vozovku, na místo míří složky integrovaného záchranného systému. Býťáci, nejen tam, ale úplně všude jezděte opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat.
1: Další brosivo v tahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
2: Tak ber kvalitní příslušenství Festool. A teď ti za to ještě něco přihodí.
1: Jako co?
2: Koupíš příslušenství, brusivo, lišty, kotouče, plátky, pytlíky do vysavače do konce července a vybereš si odměnu. Sluchátka, rádio, světlo nebo rovnou nové sustainery a konečně si uděláš pořádek.
1: No vidíš, to je odměna, která dává smysl.
2: Festool, když příslušenství maká, odměna maká pro tebe.
0: Rádio Beat. Počasí.
3: Dnes je polojasno až jasno, postupně bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přeháňky. Teploty vystoupí na 19 až 24, na Moravě na 26 stupňů. Zítra bude velká oblačnost a postupně se na většině území opět vyskytnou přeháňky. Sporadicky se objeví i bouřky. Teploty 18 až 25 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Fotbalová Plzeň po letech míří vysoko. Pokračuje náš sporťák Petr Plintovič.
5: Plzeň před startem nové sezony otevřeně vyhlásila útok na ligový titul. Ten západočeši získali naposledy v roce 2022. Předseda představenstva Adolf Šádek je přesvědčen, že viktoriáni mají díky novému majiteli Michalu Strnadovi stejné finanční možnosti jako největší favorité, tedy Slavia a Sparta.
3: Při prázdninových výletech bychom si měli dávat pozor na věci, které necháváme v autě na parkovišti. Upozorňují na to také středočeští policisté, kteří v první polovině letošního roku zaznamenali už 141 krádeží z aut. V letní sezóně pravidelně obcházejí různé lokality, například u památek, a kontrolují, jestli řidiči v autě nemají na viditelných místech nějaké cennosti. Vůbec poprvé v historii se v červnu čisté elektromobily staly nejžádanějším zbožím na německém trhu s novými osobními vozy. V šestém letošním měsíci se v Německu zaregistrovalo do provozu přes 296 tisíc nových osobních aut. Z toho bylo přibližně 11% naftových, zhruba stejně se evidovalo plug-in hybridů. A u aut zůstaneme, protože ve Škodovce slavili. Důvod zná Luboš Dvořák.
6: Škoda Auto vyrobila ve východočeských Kvasinách už miliontý vůz Karoq. Automobil byl představený v roce 2017. Roční kapacita závodu přesahuje 300 tisíc vozidel. S ním se souběžně vyrábějí také modely Octavia a Kodiaq. Představení nástupce tohoto modelu bude na přelomu let 2027 a 2028. Luboš Dvořák, východní Čechy.
3: To byly zprávy a Tomáš Adamec.
0: Radio B. Classic Rock.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

0: se moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Tak dobře, to byl název téhle skladby krásné Vlády Mišíka. Vy, kdo jste poslouchali i dopoledne, víte, že právě tomuto našemu zpěvákovi patřila i ta hodinka v rámci té naší akce Léto jako živé. Poslechli jsme si průřez dokonce dvěma koncerty z pražské archy. No a Standa před chvílí přepnul už tedy to vysílání z té beatové pumpy v Rudě, tedy sem k nám do studia, kde teď budu dvě hodinky spolu s vámi na rádiu být já, Jirka Rogl, no a potom dorazí jako host do těch uší Petra Korála Tomáš Hajíček, ovšem junior, ten bubeník, syn tedy strejdy Tomáše, bubeník krucepisku, také hrál, podle mě už tam tedy není, ale Reflections of Karma, že jo, pela Maťa Mišíka, ale to se všechno vlastně dozvíme, to se ho Petr určitě zeptá, jak to má s tou muzikou, jsem zvědav, jak Tomášovi půjde tedy určování, nebo zkrátka, co bude říkat na tu muziku, co si pro něj Petr připravil, a pozor, hned potom vás čeká tradiční tedy večer s těmi nejlepšími živáky, kdy tu bude výjimečně s vámi Dan Kohout, a už teď klidně mu můžete posílat svoje tipy a přání právě nějakou tu parádní živou muziku. Je dost možné, že mezi tím budou třeba UFO, které si dáme právě teď, ale ne ze živáku, ale pěkně ze studiové nahrávky.

0: Tady to trošičku přibarvíme, vyfoukáme, načechráme, abychom byli večer kocourek. Co kdybych vám trošičku zastřihnul konečky?
1: Tak to tě ani nenapadne, nebo ti hrozně ublížím.
2: Slova jako stříhat, zkracovat nebo zjemnit? Ha, zapomeňte. Jinak by to nebyla ta správná léta 80. Víkend s Trvalou na Rádiu Bee.

0: Ano, Blockbuster, to byly Sweet a před nimi také YouTube tady zazněly na beatu, tedy samá rocková klasika. Já už tu mám připravené taky menšinové sporty. No a ještě předtím koukneme také zase na dopravu. Myslím, že teď je určitě proč.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Tak největší pozor asi na dálnici D1 u 204. kilometru ve směru na Prahu. Došlo tam k vážné nehodě a dálnice je v tuto chvíli uzavřená. Na místě zasahuje i vrtulník letecké záchranné služby, takže pokud můžete, zvolte raději objízdnou trasu. V Litoměřicích na silnici číslo 15 se střetla dvě osobní auta. Nehoda omezuje provoz, proto místem projíždějte se zvýšenou opatrností. Pak tu je ještě další kolize dvou osobách. Tak komplikuje dopravu v Brně, konkrétně v Něvkovského ulici. No a ještě tu mám jednoho býťáka na telefonu a teď mi tu přistály hned dvě zprávy, které se týkají právě té D1, tak si to všechno teď takhle po sobě poslechneme.
2: Ahoj Standák, mám něco k dopravě.
0: Ano, poslouchám.
2: V Praze na Uvalský, těsně na křižovatce s ulicí Folšinách, je malej ťukec, takže se to bude hrozně přicpávat ve směru z jižní spojky na Uvalsku a potom dál. Takže bacha, asi to budete muset raději nějaký jiný oběd.
0: Dobře, děkujem.
3: Ahoj Vítáci, tady Stanley. Kdo jede po dálnici D1 z Vyškova na Brno, tak u sjezdu, vlastně výjezdu z Brna 204. kilometr, vystříhávají tam teď hasiči z nějakého modrého, úplně pomuchlaného auta někoho. Asi se to stalo před chvilkou, protože kolona není moc dlouhá, ale vypadá to na dlouho, letí tam, nebo stojí tam už vrtulník, jsou tam tři. Ahoj, tady ještě jednou Stanley, doplnění k předešlé zprávě. Sjíždějte už v Rousínově, protože teď přistavili policajti auto na sjezdu u Rohlenky a pouští to na starou, nebo odklání to na starou, ale je tady strašná fronta a ke Slavkovu už tady nikdo není, jo? To znamená, a na staré auta nejezdí, takže je to opravdu čerstvý a jestli nechcete stát hodinu v koloně, protože to fakt...
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34. Aplikujte si Rádio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce. Aplikace Rádia Beat je v Apple Store i Google Play.
4: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme. Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
5: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
6: Dobrý večer, máte vybráno?
7: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
6: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxík.
1: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme každou sobotu od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Menšinové sporty na Rádiu Beat.
8: České kajakářské hlídky na mistrovství světa ve vodním slalomu na medaili nedosáhly. Muži

William Todt, Tomáš Schmidt a Janka Kucová. Skialpinismus zůstane na zimních olympijských hrách 2030 ve Francii a rozšíří program. Přibudou individuální závody mužů a žen vedle sprintu a smíšených štafet. Zemřel norský veslař Olav Tufe, dvojnásobný olympijský vítěz a jeden z nejúspěšnějších skifařů historie. Bylo mu teprve 50 let. My si pamatujeme, jak na olympiádě v Pekingu 2008 jako jediný porazil českého veslaře Ondřeje Sinka. To byly středeční sporty.

to byly Beatles, kterých není nikdy dost. A já tady koukám, že nám posíláte z té dnešní pumpy taky fotky, no díky moc za ně, jsou tady, koukám, pěkné kousky, tak já to nějak přidám Standovi a on z toho třeba vytvoří nějakou fotogalerii na ten náš web radiobeat.cz, kam vůbec jinak i tak není špatné zavítat, nejen kvůli beatové pumpy, ale třeba se tu dozvíte, že 1.8, tedy za pár dní, budou v Lokti, tam tedy, kde vždy se koná třeba ta naše beatová síň slávy, tak v sobotu 1.8. tam zahrají Jethro Tull, a to přímo sami, a budou mít takový speciální program s přestávkou, dva dlouhé samostatné bloky, takže se máte určitě na co těšit. A my tady dokonce máme docela i dost vstupenek, já už jsem nějaké vysoutěžil dopoledne, předtím než propukla ta beatová pumpa, a možná, že něco dám do placu ještě dnes, a Standa zítra a já zítra, zkrátka buďte obezřetní, vždycky vymyslíme nějakou pěknou, jednoduchou otázku. Dneska jsem se třeba ptal na vlastně kapelníka a toho jediného, kdo je tam od začátku až do konce a kdo tu káru stále táhne dál. Samozřejmě to byl odpověď, byl Ian Anderson, to bylo snadné, no ale aby to nebylo zas tak úplně zadarmo. Takže buďte obezřetní a koukal jsem, že ty lístky, ne, že by byly až jako tak drahý, ale úplně laciný taky nejsou, takže ta výhra má teda určitě svou cenu, a my si teď ale nedáme Jethro Tull, ale dáme si našeho Jirku Schellingera.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Ale on zábozně jednu dopravní
2: nehodu.
1: Bělovorská Tomanová. Nehoda, osobák, motorkář, teď ho tam neoživovali, dávají mu límec, všechno ještě leží na silnici. Stojí to až na Karlovarskou a dá se to objet, ale po kolejích. Jo. Tam jsou sanitky dvě a policajti. Teď to akorát tam dávají mu límec, všechno ještě leží na zemi.
2: Dobře, tak jo, dobrý, tak děkujem. Tak, ahoj.
1: Jo, mějte, ahoj, čau, čau.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Studio B. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio B. Počasí.
1: Dnes je polojasno až jasno. Postupně bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 24, na Moravě na 26 stupňů. Zítra bude velká oblačnost a postupně se na většině území opět vyskytnou přehánky. Sporadicky se objeví i bouřky. Teploty 18 až 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Zprávy začneme na vodě, protože české hlídky kajakářů a kajakářek medaily na mistrovství světa ve vodním slalomu nezískali. Muži i ženy obsadili v týmovém závodě v americkém Oklahoma City 6. příčku. Vyhráli Slovinci a Australanky. Horko se na stavu silnic podepisuje podobně negativně jako zima, hlavně když na měkký asfalt vjede přetížený kamion. Podle kontrolorů je nad limitem 6 z 10 zastavených nákladních aut. Kromě poškození vozovek to znamená i vyšší riziko nehod. Ministerstvo dopravy ale zatím plánuje jen častější kontroly. Lidé, kteří schání práci v novém oboru, mohou v Česku žádat o příspěvek na rekvalifikaci. V poslední době se ale mnozí setkali se zamítnutím žádosti od úřadu práce. Z dat na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že v prvním pololetí zahájilo rekvalifikace 4954 lidí. Loni to přitom bylo hned 6x víc. Současný pokles schválených rekvalifikací ministerstvo vysvětluje změnou způsobu financování. Jinými slovy, došly peníze z evropských zdrojů. Španělsko tento týden zasáhla další vlna extrémních veder, způsobená takzvanou tepelnou kupolí nad západním Středomořím. Na jihu země mohou teploty překročit až 45 stupňů Celsia. To byly zprávy a Tomáš Adamec, teď další rocková muzika.
0: O'clock rock na Radio Beat.

0: Planetu Times to nejen, že by se nám líbilo, ale byla to také známá píseň Jima Morrisona a The Doors. No a protože to už byla první píseň z pravidelného triumvirátu Six O'Clock Rock, dáme si za chvíli samotného Van Morrisona. Ten se mimochodem momentálně i přes svůj docela už pokročilý věk nachází na turné a zrovna teď ve čtvrtek zahrál v Rakousku společně s Ronem Woodem. Prý to bylo super, ale ještě před jeho muzikou tu mám jedny ze zásadních představitelů té takzvané šedesátkové britské invaze, v té době nesmírně populární The Tremolos. Tak jdeme na ně.
1: Muzika jako tenkrát. Six

14 minut po 18. hodině tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. Já připomenu, že máme středu 22. července roku 2026 a svátek, že má Magdaléna. Dnes jsme si užili beatovou pumpu, myslím, že se moc povedla, jak jsem tady tak poslouchal, jste posílali nějaký ty fotky, tak třeba ještě něco dorazí, já vám o tom řeknu, nebo třeba zítra Standa, možná, že je dá na web ty fotky, uvidíme. V každém případě nás čeká ještě v této hodině třeba oblíbený beatoskop, ještě nějaká ta doprava, myslím, že určitě bude o čem, no a co se týče muziky, tak jsem si tady připravil třeba Scorpions, Michala Kocába, oblíbenou skladbu Pán výtahu, ale v tuto chvíli to bude něco pro naší kachnu, i když nevím, jestli v Rumunsku zrovna poslouchá, ale vy asi víte, co to bude, samozřejmě AC/DC.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: práci na čtyřech kolech.
1: No, my zase začneme na D1, tentokrát na 223. kilometru ve směru na Prahu, kde komplikuje provoz odstavené nákladní auto kvůli poruše neprůjezdná zpevněná krajnice, proto tímto úsekem projíždějte opatrně. V pražském Bubenečském tunelu zůstalo stát taktéž porouchané vozidlo, provoz je tu tak zpomalen, takže pokud tudy míříte, připravte se na možné kolony. A ještě tady koukám, nehoda zaměstnává také řidiče na silnici číslo 3 u Kaplice na Českokrumlovsku. Střetla se tam dodávka s osobním autem, havarovaná vozidla tam omezují průjezd, proto tady sundejte nohu z plynu, projíždějte opatrně a nejen tam, úplně všude, Víťáci, jezděte opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Víťákům. Volejte 210 32 33 34. Vítoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
2: Hezkou středu vám přeji Šimi. Letošní rok přináší do Česka rekordní vlnu nových elektromobilů, přes 60 modelů a poprvé míří i pod hranici 500 tisíc korun. Nejlevnější novinkou bude Renault Twingo s cenou kolem 500 000. Blízko mu bude i Volkswagen ID Polo za necelých 625 tisíc korun. Škoda mezitím zaregistrovala první kusy svého nového a dražšího modelu Epic do prodeje za víc než milion, zamíří na podzim.
0: Beatleskop.
2: Nejvýkonnějším počítačem světa je nově čínský stroj Line Shine, který v žebříčku TOP 500 poprvé předběhl amerického El Capitana. Ve výkonu Air Max dosahuje asi 2200 petaflopů oproti 18 000 u konkurenta. Zvládne tak zhruba milionkrát víc výpočtů než běžný domácí počítač.
0: Beatleskop.
2: Praha spustila mapu, kde se dozvíme, jak se ve městě schladit.
3: Zájemci ji naleznou na adrese oazychladu.mojepraha.eu. Mapa obsahuje informace o pítkách, mlžítkách, fontánách, studánkách nebo místech vhodných ke koupání a ochlazení u vody na území celé Prahy. Honza Navrátil, Praha.
2: Středeční Beatleskop tímto končí.
0: Radio Beat.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 16. První koncert. Rok 1996. Čte Honza.
2: Dát dohromady první koncertní repertoár nám trvalo celý jaro. Když jsme měli 7 písniček, což je asi takovej minimální počet pro to někomu předskočit, začali jsme hledat příležitost. Byla schovaná v Praze na Smíchově, kde jednou pařil Zemánek s jeho blízkým kamarádem Tomášem Varteckým, kytaristou z Kurtizán z 25. Avenue. No a po několikátým panáku nás tam Varťák určil před kapelou na jejich červnovém koncertu. Tak snadný to bylo. A oba dva si to naštěstí zapamatovali do druhého dne. Vystupovat poprvé před Kurtizánama byl poměrně ostrý start. Tu kapelu, teda v její původní sestavě, což byl Viking, Simon a Varťák, můžeme označit za kultovní podobně jako Michaelův strýček, Plexis a podobně. Nejenže vznikly dávno, ale členové těch kapel žili opravdovej rock'n'roll, nebo spíš možná hardcore. A to je pak v té hudbě hodně slyšet.

0: Na zkouškách padlo několik jmen jako V-gang, teda Vinohradský gang, to se drželo docela dlouho, nebo třeba Hopsa Hejsa do Brandejsa, až si někdo vzpomněl na starý Vohnout a ostatní už radši neprotestovali, aby se debata ukončila a mohli jsme se dál věnovat přípravě na naší první veřejnou exhibici. 27.6.1996 bylo ve Futuru hrozně málo lidí. Byla to mrtvá doba a i na takový kapely, jako byli headlineři onoho pro nás památního večera, chodili jen nejoddanější fandové. My to vnímali spíše jako výhodu, protože jsme si to chtěli zkusit nejdřív inkognito a pak až to roztroubit. Nepozvali jsme nikoho, rodičům, prarodičům, dokonce ani nejbližším kámošům jsme o tom neřekli, přestože jich byly stovky. Na místě jsme se na zvukové zkoušce dohodli na tom, kdo kde bude na pódiu, teda že Zemánek si stoupne doprostřed a my s bráchou na křídla, což tak zůstalo už na pořád. A pak jsme čekali na koncert a měli poprvé a naposled trému. Poobcházeli jsme sem a tam, chtělo se nám pořád na záchod, exovali jsme panáky, až přišel náš čas, my vylezli na pódium a spustili to.
1: Hele, tak šli jsme Vohnout a tohle je náš první koncert.

0: Naše koncertní premiéra byla vcelku úspěšná, alespoň měřeno pohledem z pódia. Stálo pod ním 7 lidí, kteří se hejbali a tleskali, takže jsme dokonce přidávali, respektive opakovali asi 2 písničky, protože přidávat nebylo co. Po koncertě jsme byli plní emocí a strašně to oslavili, protože zásadní psychologický krok, teda zkusit si zahrát před lidma, jsme měli za sebou. Ono totiž sedět na zkoušce na židli v malé místnosti, mezi písničkama kouřit cigáro a povídat si o tom, co jsme dělali včera večer, je diametrálně odlišný od toho stát na pódiu, kde je úplně jiný a většinou horší zvuk, svítí na tebe světla a koukají lidi. Je tam prostě spousta věcí, který člověk musí hodit za hlavu, což jsme si přesně na tomhle prvním koncertě vyzkoušeli.
1: My už jinou nemáme.

Vítáme se tu po celý den, už od rána průběžně připomínáme roční výročí odchodu Ozzyho Osbourna, a tak není ani divu, že v jeho rodném Birminghamu byl vyhlášen takzvaný Ozzy Day, Ozzyho den, kterým si město a jeho obyvatelé i návštěvníci a turisté připomínají právě tohle výročí. No a právě dnes docela čerstvě dostal Ozzy the Bull, ta socha nebo objekt obřího býka na nádraží Birmingham New Street, takové ty charakteristické kulaté brýle, které neodmyslitelně patřily k image prince temnot. Návštěvníci si tam odtud právě dnes, 22. července, mohou odnést památku v podobě bezplatné polaroidové fotografie, pořízené právě před tímhle býkem jménem Ozzy. Tenhle mechanický bík, vysoký 10 metrů, který se proslavil během slavnostního zahájení her Commonwealthu v roce 2022 na stadionu Alexander Stadium v Birminghamu, dostal jméno Ozzy v roce 2023, a to na základě hlasování veřejnosti. To tak dobře hlasovali, to je jasná věc.

0: Radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radiobeat.

Tak to byl Grant von Railroad na beatu. No a já bych se normálně s vámi v tuto chvíli už loučil, ale já tu budu ještě hodinku asistovat v uších Petra Korála, který už je tu připraven i se svým hostem, jímž je bubeník Tomáš Hajíček junior, takže se máte, myslím, na co těšit. Já už vím, co mu bude Petr pouštět, ale to vám samozřejmě neprozradím a neprozradím to ani Tomášovi, protože tento musí ne-li hádat, tak minimálně musí tedy říct, jak se mu ta která muzika líbí, anebo naopak nelíbí. No a rád bych vás teď už vyzval, protože za hodinu dorazí Dan Kohout, aby tady vás provedl tím večerem živáku, tak aby už jste mu klidně teď posílali svoje tipy a přání právě na nějakou tu parádní živou muziku a úplně nejlíp asi formou SMS-ek na číslo 720 001 222. No a my si zatím dáme Pink Floyd, aby se mohli kluci pořádně připravit.

mixtures, bridge, colors.

0: Radio Beat.
1: Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. Chip-cosmetics.cz.
0: Uši Rádia Beat.
2: Uši Rádia Beat.
0: A Petr Koral.
3: Krásný, dobrý středeční večer vám přeje Petr Koral na startu dalších uší. Jejichž hostem dnes bude bubeník Tomáš Hajíček, mladší člen skupiny Krucipis. Ahoj Tomáši.
4: Ahoj Peťo.
3: Ty máš uši k premiéru, tak já jsem ti vysvětloval ty vlastně zásady tohoto pořadu, než jsme šli do studia, tak asi to nebudem protahovat a půjdeme rovnou na první písničku, ne?
4: Pojďme na to.

0: Vaši Rádia Beat a Petr Korál.
1: Posloucháte Uši na rádiu Beat. Tohle byla první skladba určená k tomu, aby ze svého poslechu zhodnotil Tomáš Hajíček, bubeník Krucipisku. Tak jdi do toho.
2: Tak, tohle, jestli se nemýlím, byla kapela Jethro Tull.
1: Skoro.
2: Tak, to jsem, poznal jsem to samozřejmě, jsou to Foo Fighters, je to pecka, je to tuším třetí single z poslední desky.
1: Jo, je to z nové desky.
2: Já tu kapelu mám strašně rád, byl jsem na ní necelý měsíc zpátky se podívat živě na jejich turné ve Varšavě a bylo to fantastický a mám to strašně rád, tu kapelu.
1: Je ti ta parta sympatická třeba i tím, že Dave Grohl je původně bubeník taky?
2: Hele, asi taky, protože prostě ty party, spoustu těch partů nahrává prostě on, vlastně bych řekl skoro všechny podle mě na ty desky. A dělá si to tak prostě jednoduše a pěkně, čistě a ty nápady jsou skvělý jako.
1: Což mě tak napadá, nemáš ty jakoby někdy tendence taky zkusit něco sám trošku víc frontmansky, než jenom za bicíma?
2: Tak já jsem měl kapelu.
1: Právě proto se ptám, že jo?
2: A akorát teďko na to nemám úplně čas, dělám to spoustu, hodně podnikání a mám rodinu, mám dítě malý, takže na to úplně nezbývá čas, ale do budoucna bych se k tomu určitě rád vrátil. Mám nějaký plán s tou kapelou, takže do budoucna určitě bych rád něco vydal.
1: Nikdy neříkej nikdy, správně. Tak pojďme dál, budeme si dávat samozřejmě i nějaký český věci, tak první přichází právě teď.
2: Dobře.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Dnešní uši tady má pečlivě nastražené Tomáš Hajíček junior z Krucipisku. Tak co ti ty uši říkali teď?
2: Tak kamaráde, že mě uděláte hnedko na druhý písniče, to jsem teda nečekal, že já mám docela dobrý rozhled. Ale tuhle kapelu normálně nepoznávám a přijde mi to něco, já nevím, jako z období Alice nebo něco takového.
1: Jo, jsou to 90.
2: Ale nemůžu vůbec přijít na to, co to bylo. A bylo to celkem super, jako takový pěkný big beatek.
1: Dám ti radu. Byla to kapela liberecká a dokonce s ní chvíli hrál i tvůj otec.
2: Ježišmarja, co to bylo?
1: Taková místní legenda tenkrát.
2: Tak to byly ty, to byly... Těla to nejsou.
1: To jsou... To, kde hrál jeden z těl předtím.
2: Ano.
1: Solomon Bob, nebudu tě trápit.
2: Solomon Bob, jasně, jsem blbej. Ano, jo, tak to byly Solomon Bob, vidíš to. Krásný, jo, no vidíš. Tak ty jsem nezažil, to jsem nemohl naposlouchat, že jsem nezažil nikdy naživo.
1: Byl jsi ještě příliš mlad.
2: Je to tak.
1: Tak jo, tak zase někam zkusíme.
2: Super.
1: Takzvaně za humna.
2: Super.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: A také Tomáš Hajíček mladší má opět slovo.
2: Tak toto, kluci, opět poznávám, to jsou Biohazard, nevím název písničky, protože já mám blbou paměť na názvy.
1: Písnička se jmenuje Business.
2: Business, a vidíš to? A tuším, že to je z desky Urban Discipline.
1: Jo, je to tak.
2: A tu kapelu mám strašně rád a 2 roky zpátky, tuším, se dali dokupy v původní sestavě a vyjeli na tour a hráli tady koncert v Lucerna Music Baru, na který jsem jel, protože jsem věděl, že se dali dokupy v té původní sestavě, strašně jsem se na to těšil a byl to jeden z nejlepších koncertů, který jsem za posledních třeba 10-15 let prostě zažil. Strašná energie, strašně to mělo kule, jak se vrátili po té době a byl jsem tam podle mě nejmladší, jako, takže to bylo skvělý.
1: To už se i tobě stává, že
2: ano,
1: jsi,
2: ano.
1: Že někde nejsi. Ano, dobře.
2: Jo, takže,
1: ty si na to máte ještě.
2: No. Fakt dobrý koncert. Neskutečná energie. Neskutečná. Každému doporučuji. Nedávno byl jedna tady ve velkém Meziříčí na Fight Festu, co pořádá Tomáš Flek, kamarád, fantastický festival, tak tam byli vlastně jako jeden z headlinerů a trošku mě mrzlo, že jsme někde tuším hráli, že jsem se tam nedostal. Protože ty jejich koncerty jsou tím jako vyhlášený, že to je strašná zábava, energie.
1: Já mám takový pocit, že oni tam zaspomínali i na to spojení s Onyx.
2: Je to tak.
1: Tak dobře, tak zase návrat na domácí scénu a bude to něco teď v podstatě punkového.
2: Už se těším.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Tedy musím vám, vážení posluchači Rádia Beat, něco říct, protože vy samozřejmě nemůžete být přítomni těch okamžitých reakcí při té písni, co se tady odehrávají ve studiu. A já musím prozradit, že jakmile to začalo, ozval se houkačka policejní, tak Tomáš Hajíček ho z dnešního pořadu, tedy Tomáš Hajíček mladší, okamžitě věděl, co to je, to mě úplně posadilo a mám sejmu teda tady ze sedačky. Tak to řekni ostatním, co to bylo a jak to, že to máš tak.
2: Tak jsou to Hubert Macháně a já jsem to slyšel ježiš milionkrát za svůj život, vyrůstal jsem na tom a prostě to mám v hlavě, jsou taky písničky, které slyším první tón a vím, nebo první nějaký intro a hned to vím, tak to je přesně tady, tenhle ten případ.
1: To bylo první, co jsi slyšel od svého otce, jakoby jeho hudební počínání, nebo ne?
2: Hele, možná... Asi ne. Asi se k tomu dostal zpětně možná. I když ne, asi jo, člověče. Asi prvotní byla úplně jako Hubert Macháně. A pak až Kruci pěstí desky, jako Ratata a podobně. No, myslím si, že jo, asi jo. Máš pravdu.
1: A když to slyšíš po těch letech, pořád tě to baví?
2: Strašně mě to baví. Úplně si to užívám. Já si to nikdy nemůžu pustit, protože na streamovacích službách to není, takže jste mi udělali radu, že jste mi to pustili. Je to prostě, je to na tu dobu jako parádní, jako za mě.
1: Tak od Huberta Macháně, to je logický krok ke kapele tvého otce a samozřejmě dneska už i tvé a dalších muzikantů, tedy ke Krucipisku. Jak tam vypadá aktuální situace? Co se u vás děje?
2: Situace vypadá dobře, teď vlastně jsme v půlce festivalové sezony. Letos jedeme Hrady CZ, což je takový jako příjemný zpestření po těch letech, co nás tam Viktor zval, tak se to konečně podařilo a domluvilo se to, takže jedeme Hrady, což je takový pěkný zpříjemnění toho léta, protože to mají fakt jako teda po těch letech vychytaný jak zázemí pro kapely, tak ten servis. A pomalinku připravujeme EPčko, na podzim 1. listopadu vyjde, který se bude jmenovat teda V prdeli je tma.
1: Mm-hmm. A to je pravda.
2: A je to pravda.
1: Tak pojďme dál.

0: hráči Rádia Beat a Petr Korál.
1: Ve studiu se mnou nadále sedí bubeník Krucipisku, tedy Tomáš Hajíček mladší, a on je tady od toho, aby vynášel ty svoje soudy na to, co právě hraje. Tak jdi do toho.
2: Soudy, jo? No. Tak tohle, jestli se nemýlím, tak byly Type of Negative.
1: Je to tak?
2: Je to písnička, zase název je to, tuším, z October Rust desky. Je to tak?
1: A Cinnamon Girl.
2: A, OK. A tu kapelu, k ní jsem se vrátil, poslouchám jí poslední, tyjo, tak rok a půl, zase zpátky. Poslouchal jsem jí dřív, strašně mě jako baví mě ty melodie, ty celkově ten atypický zpěv. Je to strašně zajímavá kapela pro mě, strašně zajímavá. Vrátil jsem se tomu po x letech a úplně jako si na tom ujíždím. Jako, jo. Když jedu večer sám někde z koncertu, tak a nechci masakru, po tom masakru, který prostě zažíváme na těch koncertech, chci nějakou buď pohodu, a takže a nebo něco prostě zajímavého, klidného, takže určitě sahám po Type of Negative. Jako.
1: Tady u tahle konkrétní písně, co dohrála, tak je ještě ta zajímavost, že to vlastně není původní kousek Type of Negative, ale je to převzetina od Neila Younga, což by možná málo kdo řekl.
2: Tak to jsem nevěděl. Tak to je zajímavá poznámka, děkuju.
1: Tak zase zpátky na tuzemskou scénu.
2: Jdeme na to.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat a s nimi připomínám dnes Tomáš Jajíček, mladší z Krucibisku. Opět mě teda zaskočil, možná podceňuji, protože tuhle píseň nebo toho interpreta opět poznal téměř okamžitě. Tak to řekni ostatním, co to bylo.
2: A, tak jak, jsou to Dimitri,
1: a jak se ti to líbilo?
2: Jsou to Dimitri, tuším, že ta písnička se jmenuje nějak Digitální doba nebo digitální
1: tráva.
2: Teror nebo tráva, jo. Já jsem se s klukama viděl po dlouhé době, asi 3 týdny zpátky jsme s nimi někde hráli.

0: Kapela Red One, viď?
1: Ne, to nebyla Red One. To byla, Red One byla po nás a tam už nastoupil Miloš Mér a my jsme hráli v Noid Crew.
0: Jo,
1: Noid Crew.
0: Jasně, tak to byl předchůdce.
1: A já jsem to jakoby ještě neviděl s Vencou a teď na nějaký 3 týdny zpátky jsem to viděl poprvé a byl jsem nadšený z toho, jak to ty lidi berou, jak to vlastně celý proběhlo, jako ta výměna toho zpěváka, jak se to vlastně povedlo. Myslím si, že to je strašně ku prospěchu a ta kapela, říkám, je naprosto nám jako Ačková kapela v České republice, nemám tomu co vytnout. Naprosto.
0: Není co dodat, tak zase dáme něco odlehčenějšího,
1: tak
0: ne tak tvrdého.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: To bylo trošku kytara i skotských dud určených pro uši Tomáše Hajíčka juniora. Co ty na to?
2: Irských spíš? Byly to drobky Marfis, tak tu kapelu mám velmi rád. Nevím ani, co to bylo za písničku, ani z jaký desky, protože oni těch desek mají opravdu teda požehnaně. Já znám, samozřejmě mám naposlouchaný takový ty základní, ty Warrior Scout a podobně, ale výborná punková, irská punková kapela, prostě dobrý na party vždycky to je. To máme rádi. Viděl jsem je na Mighty Sounds, podle mě tak 7-8 let zpátky, bylo to neskutečný zážitek naživo.
1: Irská, ale z Ameriky.
2: Ale z Ameriky, jako,
1: jasně, oni mají ty irský kořeny, to je jasný, ale jsou to Amíci jak pohano. No.
2: Je tak, Boston, ne, tuším.
1: Asi.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Stále posloucháte Uši, stále je tu hostem Tomáš Hajíček, bubeník Krucipisku, a já jsem samozřejmě chtěl, tak jako v jiných případech těch písní, co slyšel předtím, aby okomentoval a ohodnotil, co poslouchal, a případně i identifikoval. A on identifikoval také už docela brzo, tak tedy, co to bylo a hlavně, jak se líbilo.
2: Tak, tímto zdravím kapelu Pačes a Báru Basikovou, to byly Pačes, jeli s náma turné, tuším teďko na podzim, na jaře,
1: jo. Jo.
2: My furt hrajeme. Takže na jaře s náma jeli turné, specifická muzika, výborně zahraná, Bára je prostě živel, je to prostě strašně zajímavá věc. Určitě je to jako náročnější, není to pro každýho, ale ty svoje fanoušky to má, je to prostě alternativa, zajímavá kapela, určitě.
1: Já myslím, že obecně bylo i zajímavé to spojení těch dvou kapel. A mě teda trošku mrzí, že jsem to nezažil, ani jeden koncert. Mm-hmm. Škoda, tak.
2: Jsme nebyli v Praze totiž.
1: No, nebyli, no. To je pravda. Dobře, tak teď se vydáme naposledy do ciziny.
2: Dobře.

0: Hráči Rádia Vít a Petr Korál.
1: Mám takový pocit, že tohle byla úplně nejstarší písnička, nebo aspoň ta zahraniční, protože v Hubert Macháně to bylo zhruba z podobné doby, ale tohle bylo přece jenom možná ještě o trošku starší. A co to bylo, to vám řekne Tomáš Hejček.
2: To byly Faith No More, kamaráde. Ty mám taky velmi rád. Teď jsme se tady o tom bavili spolu, že vlastně ohlásili na rok 2027, že by se měli vrátit na turné na pódium. A pokud budou někde v dosahu rozumným, tak to je jedna z mála kapel, kterou jsem teda ještě naživo neviděl a kterou bych si teda přál asi vidět.
1: Z jakého důvodu? Co tě na nich baví?
2: Celkově ta kapela je prostě úžasná. Muzikantsky, nápadama, celkovou jako energii, podle mě na životu musí být paráda. Jako. Mám jich pár už jenom těch kapel, co jsem neviděl, a tohle to je jedna z těch pár kapel, kterou bych rád opravdu jako ještě teda zažil.
1: Tak tady se musím pochopit, že jsem je viděl asi třikrát a samozřejmě nelituju. Mm-hmm. Dokonce jsem zažil takový koncert jeden na Strahově, kde předskakovali Guns N' Roses a líbili se mi možná víc.
2: Okay.
1: Ale to třeba fanoušci Guns nebudou chtít slyšet. Dobře, tak teď si dáme poslední píseň určenou k tvému hodnocení.
2: Ano.
1: No a pak si pochopitelně musíme pustit i něco od krcipisku. Ale ještě chvilička.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat a s nimi dnes Tomáš Hajíček mladší. Tak co si říká na toto?
2: Tak to vím naprosto přesně, to jsou Katapult a je to z období, když Oda Říha chodil fandit na Bohemku, ne?
1: Nebo... Téměř.
2: Ne, tak tady jste mě teda dostali taky, bylo to výborný, docela jsem se zasmál toho textu a celkově bylo to skvělý, ale neuhádnu to.
1: Ta písnička je stará asi 35 nebo 36 let, původně ji hrála skupina Kryptor.
2: Jasně.
1: Ale tohle byla nová verze, ono už podle zvuku to bylo znát. A možná tě překvapí, že tuhle píseň nahrával kytary tam tvůj spoluhráč z Krucipisku David Pavlík.
2: A?
1: To je totiž takový studiový projekt Dissenter.
2: Dissenter, OK. Zajímavé, neznám, poslechnu. Hned mu řeknu, ať to zahraje naživo o víkendu, až budeme hrát.
1: Tak jo, my jsme na super. Konci a domluvili jsme se samozřejmě s Tomášem už před vysíláním, že si musíme pustit logicky a pochopitelně něco od Krucipisku. Asi nejspíše prozatím posledního alba Hovnozle. Výběr na tobě, učin výběr.
2: Tak pojďme tam asi prdnou chiméry.
1: Můžou být?
2: Jo, taková pohodovka.
1: To byl Tomáš Hajíček, děkuji za návštěvu.
2: Taky díky, chlapi, mějte se hezky.
1: Loučí se Petr Korál a tady už je Krucipisk.
2: Zatím.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Jako každou středu si tento večer osvěžíme, oživíme, protože nás čeká pravidelný večer živáků na Rádiu Beat. Od mikrofonu zdraví Dan Kohout. No a ani nemusím vybízet, abyste si psali o své oblíbené nahrávky, samozřejmě v live provedení, to je evidentní, když je to večer živáků. Tak to tady napršelo, jako při průtrži mračen. Pište SMSky, pište maily, když to půjde, klidně i brkněte. No a já tady mám první přání. Ahoj, mohl bych poprosit o živák od AC/DC a bylo by to Thunderstruck, jsme na chatě a hrajeme poker, tak aby k tomu byla ta nejlepší muzika, co je. Díky, Matěj. Výborný nápad.

0: to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Bez lupenu v kotli, velice pohodlná zábava, velice pohodlný koncertní večer, večer těch největších hvězd, a přitom se nemusíte někde tlačit, normálně můžete hrát pokr, třeba jak jsme se před chvílí dověděli, můžete grilovat nějaký masíčko, nebo jen tak ležet na kanapi, nohy nahoře, nebo s partnerkou taky můžete ležet a dělat ještě i úplně jiný věci. Ježiše, to by bylo nápadu. V každém případě je to naprosto v klidu a přitom vynikající muzika s vynikající atmosférou. Co si budeme povídat? Další přání. Ahoj, prosím, Razamanas od Nazaret. Dík, Jarda, je to tady.

uvidíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz. Lou Reed.

0: Večer živáků na vaše přání.
1: No a to
0: bylo... Bez lupenu v kotli.
1: To byl, jak jste slyšeli... Já tam nikdy netrfím. To byl, jak jste slyšeli, Lou Reed živě, Sweet Jane, nádherná pecka a v tom živém provedení, dá se říct, o to víc oživlá. Teď už zvedám telefon, kdo je tam, haló?
2: Ahoj, Dane, já tě zdravím, tady Alenka z Mohelnice.
1: Nazdar, Alenko z Mohelnice, tedy z Moravy. Teď doufám, že jsem se trefil.
2: Ano, z Moravy, u Olomouce, víte to jasný?
1: Jo, Olomouc, no jasně, už mě to naskočilo. Víš co, mě to večer už občas tak jako zeměpisně šálí, ano. Víš, takže občas se musím upamatovat. Fajn, tak co budeme hrát, Alenko?
2: Budeme hrát Ozzyho Osbourna, Mr. Crowley.
1: Ano.
2: A bylo by to pro tebe.
1: Děkuji.
2: Pro mého manžela.
1: Ježíš, já jsem první před manželem, no to je pro mě ctí teda.
2: A pro všechny býťáky, co tak strašně rádi poslouchají rádio, být tak jako já.
1: Dobře, tak jo, děkuji moc, pozdravuj svého chotě, Alenko.
2: Ano, měj se krásně, vy krásný se taky, večer.
1: Tobě, vám taky, měj se, čau, ahoj. Ozzy Osbourne a potom Blue FX s Oldřichem Veselým, taky samozřejmě všecko live. Mr. Crowley a Ej padá padá Rosenka, no to je krásný duo, že jo, duo písní, tedy musím říci. No a vy opět pište, když tak volejte, o svý oblíbený písničky, tedy pozor, podmínkou je tohoto večera, že musí být živě. Ano, je to jasný, jdem na to.

na beatu.

0: živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Rádio Beat.
1: No a jedna lepší pecka než druhá. Tady další přání rád vyplním, protože tuhle tu pecku osobně mám velice rád. Já jsem takový romantik, zkrátka. Ahoj, můžeš prosím poslat do Únoště Dire Straits, Romeo and Juliet. Děkuji, Mirek Karlín. Stručná prosba, ale lehce splnitelná a s velkou radostí, musím říct. Dire Straits, Romeo and Juliet a pak David Bowie, Big Brother. Samozřejmě je to všechno živý, jsou to všechno živý nahrávky.

0: bez lupenu v kotli.
1: Ano, já mám na drátě Víťu. Víťo, a tě zdravím, čau.
2: No, dobrou...
1: Dobrou noc.
2: Dobrý večer.
1: Spíš dobrý večer. Dobrou noc si popřejem potom až někdy kolem půlnoci, to rozhodně. Tak Víťo, co jsi vybral ty?
2: No, já bych prosil od skupiny Nightwish tu skladbu Nemo, jestli...
1: Ano, Nemo, živě.
2: Předem děkuju.
1: Ne, vůbec předem neděkuji, vůbec neděkuji. Rád ti pustíme. Co teď děláš, Víťo? Ty jsi odkud?
2: Od Zlína, tam kousek, jak byl teďka ten...
1: Jo, jak tam spadla ta budova, jasně, jasně. Víme to všichni po celé republice, hodně se o tom vysílalo. Nechci se tomu smát, blbý neštěstí. To...
2: Já o tom nevím nic, jako to slyším teď od tebe poprvní nebo od
1: fakt,
2: vás.
1: Jo, ty to nevíš, no. Že ve Zlíně hořela budova, že
2: jo,
1: se zřítila.
2: Jo, hořela, tož to vím, o tom vím.
1: No, takže trošku propadlo. taková blbá příhoda, ale snad se nikomu nějak... Nic nestalo, co vím.
2: Tak oni tvrdili, že prý to mělo narušenou statiku už předtím, no, než to zhořelo.
1: Ještě předtím, jo, no tak vidíš to ani nevím, já měl pocit, že...
2: Tak ten majitel to říkal, jako, jo, to bylo dokonce na internetu. A...
1: Jo, že to bylo už předtím zkrátka nějaký podivný, takže ten oheň to dokonal dílo to... zkázy. Ano.
2: To komunisti stavili v roce 55.
1: No jasně, no, to my jsme o tom mohli dlouze povídat, Vítěl.
2: To bylo až po válce vlastně.
1: Jasně,
2: jo.
1: Dobře. Hele, tak jo, tak si užijte tam na Valašsku, protože to už je Valašsko, pokud se nemýlím, že jo?
2: No, tak my jsme tady od Vizovic asi zhruba tak 10 kilometrů. No.
1: Jasně, výhodně.
2: To je mezi Zlínem a je to, jak je zoologická zahrada Lešná, jestli... Jo. Ti to něco říká.
1: Člověče, Lešnou znám, ale zoologickou zahradu ne, ale v tom, jak jsi to říkal, tu vesnici, teď mě to vypadlo mezi Zlínem a ty seš odkud tedy?
2: To je přímo jako obec Velíková.
1: Jo, tam, já tam kousek kamarády, jestli znáš kapelu Fleret.
2: No Fleret, to Pavla Husárového, to byl soused mojí manželky.
1: No vidíš to, Husár a Zdeněk Hrachový, tady ta partička, jo. Tak tam když tak pozdravuj, jo? Dobrý.
2: No s tím Pavlem se znám osobně, my jsme někdy hrávali v Želechovicích.
1: Ano. No Pavel Husár, Pavel Kača Husár se mu taky říkalo, ano. Že jo. Ale ten už pak potom přešel do kapely Symphonic Rumpál, pokud se nemýlím a pokud mě paměť nešálí. No to už jsou časy dávný. Víťo, pouštím ti Nightwish a skladbu Nemo. Měj se hezky, čau, čau.
2: Jo, tak dobrou noc teda.
1: No, dobrou noc, dobře. Čau. 210 32 33 34, přátelé, to je číslo sem do studia. Samozřejmě SMSky, maily, pište, co chcete zahrát, živý nahrávky, teď to budou tedy Nightwish, no a pak už mám připravenou další napřání a další hodina bude před námi, takže máme spoustu času.

Beat. Chvilku vydržte. Dojděte si s pískem, my zatím přestavíme pódium.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: No a jsme v druhé hodince pořadu Bez lupenů v kotli, tedy 4 hodiny živáků dle vašeho přání. Mám tady další SMSku, ano, je to z SMS brány. Ahoj Dané, ta první hodinka byla romantická, nicméně krásná, ale co kdyby jsme přitvrdili, měl bys tam něco od Black Sabbath, třeba NIB, díky, Radek, Příbram, měl...

0: Tady to žije.
1: Bez Lubenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Tedy přátelé, když někdo tu muziku kurňa umí, ta hudba je kurňa dobrá. Tohle byla vynikající živá nahrávka skladby And You and I. Je to jedna z těch tří dlouhých skladeb, který najdete na albu kapely Yes, Close to the Edge. No a to živý provedení prostě excelentní, co si budeme povídat. Přiznávám se, můj výběr, jo, tak skromně jsem to tak jako chtěl. Tak aby to. Tak doufám, že jsem potěšil aspoň některý. Tak tady další vzkaz, který mě moc potěšil taktéž. Nazdar, Dané, pecka, že zase ladíme tebe. Je vás v rádiu dobrých víc, ale s tebou je jednoznačně největší prdel. To mám radost, že občas pobavím. Šoupni nám tam nějakej svižnej Rammstein. Prosím, Danke, zdraví Adela z Trutnova. No tak Trutnov, to je rokový město, co si budem povídat. Tak jo, Adelko, pouštím vám tam, nevím, kde jste teď v tuto chvíli, jestli seš s přítelem, manželem, nebo jestli jste někde s partou, což je vlastně úplně jedno, protože tahle skladba taky potěší samozřejmě Rammstein živě a já mám pocit, že to je živák z Paříže, ano. Links, ježiš, jak je to německy, ein, zwei, drei, vier, že jo, 2, 3, 4, jo? Doufám, že se nemýlím, snad ne. Tak jdem na to.

0: Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.
1: We're gonna do a song for you from the album. It's a song called Love Ain't No Stranger.

0: živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na beatu.
1: Ano, jsme ve společnosti velkých davů a hlavně skvělých kapel. Martin na drátě, čau, já tě zdravím.
2: Čau, Dané.
1: Nazdar, tak co jsi vybral ty?
2: Prosím tě, dali bychom si od Maidenu Fear of the Dark.
1: Ano, Fear of the Dark připraveno, ale těch živáků je. Po vícero ty jsi vybral který konkrétně?
2: Já jsem vybral ten argentinský, americký.
1: Argentinský, no, argentinský to je z Ria, takže spíš brazilský, ale to je jedno, v každém případě jeho americký z koncertu v Rio de Janeiro. Je to tak?
2: Jo, no, to je jedno. To je, je to tak.
1: No, chtěl jsi z Ria?
2: Jo, samozřejmě.
1: No, tak jo, Argentina tam, třeba Buenos Aires bysme mohli tu Argentinu takhle, ale, ne, ale o to vůbec nejde. V každém případě velice žhavej koncert. To je pravda a skvělej a právem zaznamenaný, tak si pustíme Fear of the Dark z Ria. Díky, Martine, měj se hezky.
2: Super, díky, mě chce Dané, ahoj.
1: Čau, čau, ahoj. No, pouštím Iron Maiden z koncertu v Rio de Janeiro, Fear of the Dark, jak vybral Martin, no a pro vás k dispozici stále číslo 210 32 33 34, nebo pište SMSky, nebo pište maily, mám tady toho mraky, už teď tvrdím, že se na všechny nedostane, ale nevzdávejte se, jo, když mi dáte nějaký dobrý tip, jo, který se zalíbí i mně, tak ho upřednostním, jo, ale fakt žádná tady tlačenka není, jo, to tady nefunguje. Tak jo, Iron Maiden, Fear of the Dark.
3: A light in the black, or just a fear of the dark.

When it's done.

0: Tady to trošičku přibarvíme, vyfoukáme, načechráme, abychom byli večer kocourek. Co kdybych vám trošičku zastřihnul konečky?
1: Tak to tě ani nenapadne, nebo ti hrozně ublížím.
2: Slova jako stříhat, zkracovat nebo zjemnit? Ha, zapomeňte! Jinak by to nebyla ta správná léta 80. Víkend s Trvalou na rádiu Beat.

0: Vaňka a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Pokud jste nepoznali, tak to byl Tom Petty, další skvělá pecka, další skvělý živák. Teď tady mám další dopísek nebo vzkaz od vás. Ahoj, chtěl bych zahrát Metalliku SNM live, tak to jsou, to je živá deska, to je jasný, se symfonickým orchestrem, přesně tak. Je jedno, jakou skladbu, já preferuji Call of Cthulhu. Díky, Jarda. Jardo, tvé přání bude splněno. Metallica živě ze San Francisca, se San Franciským symfonickým orchestrem, The Call of Cthulhu.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Je 22 hodin a 4 minuty od mikrofonu Rádia Beat vás zdraví Dan Kohout. Jsme ve víru živých koncertů, všemožných, ale hlavně slavných kapel. A samozřejmě ty kapely doporučujete i vy. Já připomenu číslo. Telefonní jsem do studia 210-32-33-34 anebo pište maily či SMSky. Jednu SMSku napsal i Bob a napsal to velice stručně. Ahoj, můžu poprosit o zahrání Guns N' Roses November Rain. Díky, Bob. Já taky díky, Bobe.

0: žije. Bez lupenu v kotli. Na rádiu Beat.
1: No, žije to tady, teď jste slyšeli před chvílí živá kapely Def Leppard Action, slavnej to hit a živě provedený. A to je opravdu nářez jako svině, takže koncert Def Leppard, kdo jste na něm někdy byli, tak určitě mi dáte za pravdu, že to je neskutečný nářez a že si člověk vycuká i chlupy odevšat prostě při tom divokým tanci. V každém případě teď vám dokážu, že rádio Beat je rádio jakoby opravdu neskutečných možností, přesahů a hluboká studnice archivních nahrávek. Já zdravím Koríše. Koríši, čau.
2: Nazdar, Dané, tak zdravím všechny.
1: Ty voláš z Olomouce, že jo, nebo kdy?
2: Ne, ze Slavičína.
1: Slavičín, já jsem si říkal. A to je taky na Moravě, ne, Slavičín?
2: Ano, to jsou Valaši tady.
1: Je Valaši, no jasně. Ano, já už vím.
2: Louhačovice má Valašíma klobůkama.
1: Ano, Louhačovice, ano, to, jak se tam ty lidi louhujou v té minerální vodě, že jo, to je ono.
2: Louhačovice. Oni upijou, no.
1: oni upijou.
2: Tam je to na průdušky.
1: Tam je to na průdušky, ano, Vincentka, jasně. Ano, přesně. Známe to, inhalujou, pijou. Ale víš, co jsem slyšel? Že ti lázenčtí hosté, čili pacienti, to trošku osírají. A oni to osírají i ty, jak jsem říkal, no, restauratéři, protože tam nabízejí, a to mi říkal můj kamarád, on je taky z Moravy teda a jezdí tam do těch Louhačovic. Je to, prosím tě, klarinetista, mistr, jak jsem říká, těm, ne kapelmajstr, ale říká, no, byl takový ten šéf sekce dřev, ano, klarinetu v FOK, ano, nebo v čem to, no v FOK myslím, Jarin. A ten mi říkal, že tam jezdil do těch Louhačovic a on už je teď, myslím, v důchodu, to je no. Ale že si tu Vincentku, kterou tam tak různě inhalovali a popíjeli a tak dále a tak dále, bezesporu je to samozřejmě velice, já jsem to zažil, já jsem měl taky ty, mám furt s těma průduškama nějaký problém, tak vím, že Vincentka je všelek, jo, to bezesporu, já si z toho nedělám prdel, jo, ale že si to prostě ti pacienti tam jaksi vyrovnávají, nebo respektive, aby byli v takové rovnováze v místních restauracích, kde se dělá teplá slivovice s něčím, s medem, nebo já nevím co.
2: Medem, myslím, no.
1: Že jo, veď? A to může být dobrý, člověče, ale teda já, kdybych si dal teplou slivovici s medem, nevím, jestli jsi to někdy pil.
2: Nepil jsem to.
1: Jo.
2: Ale slyšel jsem o tom.
1: Jo, slyšel. Ale no, tak ty jsi ten Moravák, ty jsi ten Valách. Tak mě můžeš poradit, nebo nám poradit, když člověk vypije teplou slivovici s medem, no toho porazí po prvním panáku, ne? Přece. To musí je strašný rachot. Tedy pro nás Pražáky rozhodně. Já jsem to ještě nikdy neskusil. Až budu mít týden volno a nebudu muset vysílat, tak to zkusím. Protože se obávám, že když si dám teplou slivovici s medem, tak 3 dny budu ležet jako ta slepička leží tam v komoře s nožkama nahoře. No to je jenom taková poznámka k těm Louhačovicím, k tvému rodišti, k tvému bydlišti. Tak a teď ještě, Koríši, to tvoje přání, který mě tedy trošku na chvíli vyrazilo dech, tak aspoň na půl, protože jsi chtěl živou nahrávku Scorpions a teď mi řekni název té skladby, nebo nám.
2: Je to Koyonotsuki a je to japonská lidovka, je to z Tokyo Tapes, mám taký dojem 1978.
1: Máš naprosto správný dojem, ano, 78. rok.
2: A tak oni to tým Japoncům se to naučili a zaspívali jim to, je. Tak jak tady Kana zaspívala Jožina z Bažin, tak školky o ním zaspívali tady tuto skladbu.
1: Počkej, a oni jim to zaspívali japonsky teda, jo?
2: Ano.
1: Já jsem si jenom čuchnul tu skladbu, ale našel jsem ji tady. Ano, je to opravdu Tokyo Tapes. rok 1978, živá nahrávka a lidová skladba japonská Koyonotsuki od Scorpions. Koyonotsuki, já jsem to snažil přeložit tak nějak trošku do češtiny. To je buď vycukanej kojot, anebo nocuky nevycukanej kojot. Ale ono to asi bude nějak jinak, ten překlad. V každém případě mě to tak přišlo. Já jsem takový kreativní, mě nenapadají strašný píčoviny. To se na mě nezlob koríši. Hele, zdravím tam na Valašsko do té vaší krásné krajiny a díky za tenhle skvělej tip, tak si to poslechnem. Někteří včetně mě, tuhletu skladbu asi uslyšej poprvé v životě. Hele, měj se hezky.
2: Tak je, doufám, že se bude líbit.
1: No já, určitě, určitě.
2: Tak jo.
1: To se nikdo nedovolí, aby řekl, že se mu to nelíbí. To se neboj.
2: Tak,
1: čau.
2: Díky moc.
1: Ahoj, čau. Thank you very much, Connor. Good feeling in Tokyo.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na beatu.
1: Tak, uznejte, že tohle byla lahůdečka Paul McCartney, živě, She's Living Home, píseň Beatles, že jo? A já mám pocit, že tahle písnička byla na bílém albu, ale teď, možná se mýlím, možná ne, ale je to skladba, která byla v podání Paula McCartneyho na živém koncertě trošku předělaná, taková jakoby autocover verze, ale přenádherná. Co si budeme povídat? Prostě v tom večeru živáků opravdu nás čekají překrásný překvapení. Jo, jako ti Scorpions s tou japonskou lidovou před chvílí. Tak, ale já už mám na drátě dalšího milýho člověka a ten milý člověk se jmenuje Ivan. Ivane, já tě zdravím, čau.
2: Ahoj, ahoj, Dane, ahoj.
1: Nazdar, říkal jsi, že s paní svojí, tedy trávíte hezký večer s rádiem Beat, což mě velice těší. Takže ano. Atmosféra dobrá, jo, tedy.
2: Parádní, sedíme si tady v záhradním domečku, popijeme vínečko, pivečko a posloucháme k tomu tu správnou muziku.
1: Ty vole, Ivane, vy umíte žít, to je krásný. A kde ten domeček zahradní máte?
2: Jestliž kolem něj domů. Ku podivu, adresa je v Holešovičkách, že bys řekl, to je prostě průmyslová věc, nebo já nevím, prostě čtyřproudovka, ale tady jsou zahrádky a tady je naprosto boží ticho.
1: Počkej, čověče, já mám pocit, že moje dcera si tam pronajala taky nějakou chatičku a zahrádku a že mě tam zvala, to bude možná v těch místech, kde jste, víte, tak jako pod Bulovkou tam, myslíš, jako?
2: Pod Bulovkou.
1: Jo, no tak to je krásný. To já vám dneska zatroubím, až pojedu domů.
2: Díky, díky.
1: Ne, já vám troubit nebudu, protože to už bude fakt po půlnoci a vy už možná budete ze svou paní chrápat, tak jako nebudu vás budit. Tak, Ivane, tak co jsi vybral? Ty jsi měl tedy zvláštní přání vícero, ale pak jsme se shodli, ale shodli jsme se na skvělý věci, kterou jsi vybral, tak nám to představ.
2: Bad Heart a Joe Bonamassa, Life in Amsterdam. No to je prostě neuvěřitelný.
1: To je luxusní výběr, co si budeme povídat. To jsi udělal skvělou radost, nebo velkou radost. Ano, Joe Bonamassa, Bad Heart, 2013 je ten záznam z koncertu v Amsterdamu. A já jsem vybral... No, oni ty všechny pecky jsou skvělý, jo. Ale já jsem vybral Something's Got a Hold on Me a to je fakt nádherná. To je bluesovka, no tak oni jsou bluesmeni oba dva, že jo, co si budeme povědět.
2: Takže... Tam taky teda zpívá.
1: No tak Bonamassa je Bůh, že jo, co si budeme povědět. No, jasně. Hele, Ivane, pozdravuj svoji paní, že přeji krásný večer, troubit nebudu po půlnoci, abych vás nezbudil, jak jsem slíbil, ale písničku Something's Got a Hold on Me, Joe Bonamassa a Bad Heart vám rozhodně teď pustím. Mějte se, čau.
2: Super, díky, ahoj. Čau.

0: vaše přání. Bez Lupenov kotli. Na Rádiu B.
1: Tak to byl Průša živě, neboli živej Průša. Samozřejmě tři sestry. No a teď já zase využiju tady e-mail, protože mi napsala Tereza. Dané, ahoj, respektive dobrý večer, píše. Mohl bys mě pustit Alice Coopera Only Woman Bleed? Díky, Tereza. Terezko, pustím ti to, nevím, jak ti to napadlo, zrovna tato píseň. No tak ona je, je to takový oplodňováček, nádherný. To je fakt, ten název té skladby je takový zvláštní, řekl bych, pro ženy až intimní, protože když přeložíme název skladby Only Women Bleed, tak jenom ženy krvácí, ano, ale můžeme si to vyložit úplně jinak. Tady jde asi spíš o duševno nebo duchovno než fyzično. V každém případě je to nádherná skladba. To Teresko ti schvaluju, fantastická věc. Tak si pustíme Alice Coopera Only Women Bleed. No a pomalu se překlopíme do poslední hodiny živáků. Takže máme ještě dost času na vaše nápady a tipy.

Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.

0: Jo, tak to byl starý, dobrý Carlos Santana a jeho jeden z největších hitů Oje Komova. Pamatuju si, že jsme tohle s kapelou dost často hráli vždycky na konec koncertu a všichni na to neskutečně trsali. No tak to víte, to je ta hudba latino-americano typíčo, tedy typicky latinsko-americká hudba, která vždycky chytne za srdce, ale i za klouby a za hyžďové svalstvo, takže se vám prdelky rozhýbají. Tak to zkrátka je. Tak, pojďme do poslední hodiny živáku a já mám na drátě dámu. Halo, kdo je tam?
1: Tady je Šárka, ahoj.
0: Nazdar, Šárko. Tak, co dáme? Co bychom si tak dali teď de facto na úvod té poslední hodiny? Samozřejmě živák to musí být, tak povídej.
1: No jistě, samozřejmě co jiného, tak já si myslím, že teďko se to trošku rozejbalo při Santánovi, tak by se to mohlo lehce sklidnit. A výborný živák, který je zároveň coverem, má kapela Disturb, která předělala nebo zhodnotila jinak písničku Sound of Silence od původně od Simona Garfunkela.
0: Krásně řečeno. Jinak zhodnotila píseň.
1: Ano,
0: přátelé, máme nový pojem cover verze. Jiné zhodnocení originálu, ano?
1: Já jsem lingvista v podstatě.
0: Jo, ty se, to koukám teda. Protože tuhle jsem ještě v životě neslyšel. Tak přátelé, Disturb, kapela, která samozřejmě jinak hraje mnohem tvrdší muziku, jinak zhodnotila píseň Sound of Silence Simona Garfunkela. Tak uvidíme, jak ji jinak zhodnotila. Doufám, že ji zhodnotila co nejlépe. Ale zase já můžu zaručit, že tu cover verzi znám, tak vás můžu rovno ubezpečit, že tu skladbu, když ji jinak zhodnocovali, jo, tak tam dodrželi opravdu ducha té skladby. Není to žádný masakr, který by tu skladbu vybočil úplně do nějakých jiných sfér, než jak byla myšlena a složena. Šárko, já ti moc děkuju za příspěvek, krásný nápad. Zatím čau, čau. Jestli jdeš spát, tak přeju dobrou noc, jestli nejdeš spát, tak ti přeju příjemné paření v této středeční noci.
1: Dobře, jdu pařit.
0: Jasně, tak zatím. Čau, ahoj. Čau. Ahoj. Tak, přátelé, Disturb a The Sound of Silence. Nádherná věc, nádherný zpracování. Teda ten jinak je trošku jinačí zhodnocení, tedy jak řekla Šárka. To mě pobavilo, to budu používat.

0: to žije. Na Rádiu B.
1: Tak zajisté jste poznali Juraja Heap, Lady in Black. Teď je v rámci akce Kontrolujte si svého moderátora. Tady Petr mi napsal z Kutné Hory opravu mého tvrzení. Budu citovat tedy jeho zprávu. Ahoj Dané, hraješ skvěle, všechna čest, ale She's Living Home, to byl Paul McCartney živě, ano jo, to jsme slyšeli tu nádhernou skladbu na bílém dvojalbu, ani náhodou, Seržant, tedy jasně, děkuji ti Petře za opravu, mě už se to taky samozřejmě plete, takže tahle ta skladba je ze Seržanta Pepře, když to řeknu takhle česky. Peťo, ještě jednou děkuju do Kutné Hory za opravu a teď tady ještě, jak jsem mluvil o teplé slivovici s medem, kterou podávají v Luhačovicích, píše mi Ivan. Ahoj, teplou slivovici s medem jsme pili cirka před 35 lety, no vidíte, tak to už je tradiční nápoj, někde u Třemošnice na Chrudimsku. A ještě celostátně rozšířen. Bylo to výborné, ani nebyla náhlá smrt. Vydrželi jsme poměrně dlouho do rána, jen dopolední odjezd auty byl zrušen a přesunut na odpoledne a to se ještě vybírali nejodvážnější řidiči. Myslím, že bychom nadýchali nejen odpoledne, ale i zbytkáš tam musel být ještě další den ráno. Ale pití skvělé. Díky Ivanovi za tuhletu poznámku. Tak bude přátelé, teplá slivovice s medem vynikající, jak chutná to dobře, dá se to přežít, ale jet až za týden třeba, jo, odjíždět. Tak a teď už k písničce, která je připravena. Výborný nápad, dobrý večer Dané, prosím zahraj mě a i všem posluchačům beatu od Michala Prokopa třeba odjezd. Moc děkuju, Ani.

Rádio Beep. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeep.cz.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli.
1: Ahoj, Dané. Ahoj, Dané, mohu poprosit o Inexis? Naprosto dokonalá muzika, nevím, proč tuhle kapelu vůbec nehrajete. Žádal jsem o ní již několikrát, pokaždé marně, snad mě konečně a nejenom mě potěšíš. Děkuji a přeji ti příjemné vysílání, napsal Jaroslav. Jaroslave, potěším. Ano, já tuhle kapelu taky miluju a mají krásnou živou desku, kterou určitě znáš, jmenuje se Live Baby Live. A tam jsou největší hity nahraný živě z koncertu nebo z koncertů. A fakt je to nádherná hudba, která má svoji originalitu, svůj ksicht, svůj prostě mrt, jak to říct, nádherná záležitost. Já pustím nádhernou skladbu By My Side. Je to takový oplňováček, ale není to jenom pro holky nebo pro dámy. Je to pro všechny, protože je to taková píseň, která rozhodně pohladí každýho, kdo není úplný tupec. Asi takhle bych to řekl. Inexis Live By My Side.
2: There's a song of Exit song called By My Side. No waving and no cigarette lights.

0: tady to trošičku přibarvíme, vyfoukáme, načekráme, abychom byli večer kocourek. Co kdybych vám trošičku zastřihnul konečky?
1: Tak to tě ani nenapadne, nebo ti hrozně ublížím.
2: Slova jako stříhat, zkracovat nebo zjemnit? Ha, zapomeňte! Jinak by to nebyla ta správná léta 80. Víkend s Trvalou na Rádiu Bee.

0: na Rádiu Beat.
1: No a já si taky vyhrazuju jedno přání pro sebe na konec dnešního večera živáků, tedy bez lupenů v kotli. Doufám, že mi to odpustíte, ale když vám prozradím, co chci pustit na závěr, tak věřím stoprocentně, že nikdo po mně šutrem házet nebude. Mnozí z nás zažili úžasný koncert, už je to dávno, dávno tomu, Floydů na Strahově. Mnohokrát jsem o tom mluvil, chcalo jako z konve, po kolena v tom žlutém strahovském bahně, o to víc vynikly lasery, světelná show Floydů a ten koncert byl magický, i díky tomu dešti. Když jsme se pak scházeli v těch různých hospůdkách dolů Nerudovkou, jak se scházelo, že ze Strahova, tak v každý hospodě bylo jasný, kdo byl na Floydech, protože všichni byli žlutý od bahna. To je jenom taková poznámka. Ten koncert byl nádherný. No a začínal skladbou Shine on You Crazy Diamond, když myslím, že takhle začínal. A bylo to něco neskutečného, nevím, jak to působilo na vás, kteří jste tam byli, ale na mě to působilo neskutečně magicky. Opravdu si nesu v srdci, v duši, v paměti ten nádherný zážitek na kapele, která je prostě boží. Tak takhle bych to asi shrnul a proto chci pustit právě z čtyř CD, je to vlastně Puls, kde jsou zaznamenány různá místa nebo různé nahrávky z různých míst toho turné Puls kapely Pink Floyd. Shine on You Crazy Diamond, jak už jsem poznamenal, tím se s vámi rozloučím. Já myslím, že jsme si to docela užili, ten večer živáků bez lupenu v kotli, naprosto v pohodě, že jo? Já tady ve studiu, v teple, pohodička jazz, vy doma, s kopytama nahoře, nebo já nevím kde, na nějakých mejdanech, mnozí byli různě, nebo u ohýnku, nebo u grilování a tak dále. Tak to má být takhle v tomhle krásném létě. Dan Kohout se s váma loučí, těším se na vás zase zítra večer, ve večerech u Repráku, tam budu taky potřebovat vaši asistenci, mám takový připravený téma, čistě prázdninový, přátelé, jo, takže pohodička, bude to fajn, tak se na vás budu těšit. Shine on You Crazy Diamond, Pink Floyd a zítra večer opět naschle. Tak čau a díky za spolupráci.

0: Krásný večer, býťáci, v tuto chvíli už je tu spolu s vámi Jirka Rogl a mé pozvání nespřijal, dorazil a už sedí přímo tady naproti mě, u nás ve studiu Rádia Beat, marketingový manažer společnosti Life Nation, Ondřej Pojzl. Ahoj, Ondro.
1: Ahoj, ahoj, všechny zdravím.
0: Řekl jsem to dobře, to tvoje zařazení pracovní.
1: Jo, já myslím, že to v pořádku.
0: Hele, máme krásný letní dny, jak je trávíš? Už jsi byl někde na dovolený, no pracovně vyloženě?
1: No, teďka na dovolený jsem ještě nebyl, to pojedu až později. Nám skončila vlastně taková jako asi dvouměsíční, abych to nazval, peklo koncertní, kdy skoro každý třetí den jsme měli nějakou akci. A teďka máme ještě týden a něco pauzu, pak máme vlastně největší koncert roku Pitbulla v Letňanech.
0: To není nic pro býťáky.
1: Ale potom tam máme ještě jednu, to už pro býťáky je, a to máme Judas Priest v Ostravě.
0: Ostravě,
1: a 2. srpna a vlastně pak zbytek srpna máme volno. Takže myslím, že celý kancel se rozlítne úplně po celém Evropě, Česku nebo světě. A pak začínáme zase v září druhou část sezóny, no.
0: To pak určitě pozveme, býťáky, ale klidně nám řekni, kam se chystáš na tu dovču, jak to máme jako letní.
1: No, já jsem trochu blázen, takže já beru jako dovolenou festivaly hudební, takže už jsem teda byl vlastně na dvou, což beru fakt jako dovču. Teď pojedu na Colors o víkendu.
0: Ty jo, a tam to mám rád. Tam
1: je jo, jsem zvědavý, no. Já jsem teprve po druhý tam budu, nebo se pojedu podívat, takže jsem zvědavý, jak se jim to podaří, nebo jak to bude dobrý, což věřím, že bude, ale jako, víš co, rád porovnávám.
0: A ty tam budeš jako host vyloženě.
1: Jo, jdu jako dovolenou, nebudu tam pracovat.
0: A nemáš trošku problém, jako že koukáš, jak to dělají, jestli to dělají dobře.
1: Tak to už se nikdy nezbavím, dokud budu pracovat tady v tom průmyslu nebo v tady tom show businessu, tak to už jakmile do toho stoupíš, tak na to koukáš. Kolik je tam lidí, jaký tam mají partnery.
0: Bezpečnost taky.
1: Bezpečnost, tady, komunikace. To už je prostě postižený profesionál.
0: Já jsem tohle měl, člověče, jako fotograf dřív, že jsem si říkal, bez foťáku to vůbec není koncert a už se mi to podařilo odbourat. Dřív jsem koukal, jaký jsou světla, odkud fotějíš.
1: No my jsme třeba i ty fotografii, to jsem teďka hodně řešil, že jo, protože my jsme dělali Metronom festival, nebo spolu pořádali. No a oni ty festivaly mají trochu vlastně jiný podmínky na focení, no, jasně, že jo, který jsi tam zažil, že vlastně některé kapely prostě nesmíš fotit po tom, co máš ten povolený čas. A bylo to zase něco nového, takže teďka už aj na těch festivalech koukám, jak se tam pohybují fotografové nebo kamery nebo štáby a tak. No.
0: To já jsem zažil, člověče, jsem jezdil, byl jsem tam 10krát v Hamburku festival ve Wackenu a tam dokonce byly ty fotopasy odkastovaný, že byl jako pit pass a no pit pass, že byly taková ta druhá liga fotografů a ty právě fotili jenom z lidí.
1: Tak ty jsi byl první liga, ne teďka?
0: No hele, začal jsem na druhý a pak jsem se postupně vypracoval. Tak já teďka totiž to dělám přesně, člověče, 25 let od roku 2001.
1: To je
0: hustý. Hele, ať se nám tam to odsejpá, Ondřej, ty jsi měl za úkol domácí vybrat nějakou muziku, tak co dáme jako první kousek?
1: Hele, dáme Linkin Park, protože na tom já jsem...
0: A s Emily.
1: Ne, ty starší.
0: S Chesterem.
1: S Chesterem ještě Meteoru nějakou písničku. A protože na tom jsem totálně vyrostl.
0: No tak jo, tak já to tam šoupnu.

0: Rádiu Beat.
1: Tak Ondřej Pojzel je mým milým hostem tady u nás na Rádiu Beat a já jsem udělal teďka to, Ondro, že jsem se zeptal AI, umělý inteligence na tebe a víš, co mě řekla? No, chceš to přečíst?
2: No určitě.
1: Ondřej Pojzel není klasický promotér, který sedí v kanceláři a počítá vstupenky, ale člověk, který stojí na rozhraní mezi umělci, managementem, médii a fanoušky. V Live Nation má na starosti především PR a marketing největších koncertů a festivalů v Česku a podílí se mimo jiné i na projektech jako Metronom Prague. Do Live Nation se dostal během covidu a z původně dočasné práce se stala jeho vysněná kariéra v hudebním průmyslu.
2: Co bychom bez toho AI dělali?
1: A řekl,
2: no je to dobře, pravda, tak, jo, souhlasí to.
1: No jo, to je pravda, on během covidu odešel tvůj předchůdce, legendární Petr Novák, jsem se znáš asi, ne? Nebo...
2: Pravděpodobně neznám.
1: Ne, jo.
2: Nikdy jsme se neviděli.
1: Ale člověče, co Petr Novák, ale před ním byla, to určitě se musí vyprávět o něm historky Drda, jestli pamatuješ, to bylo. A to byl střelec teda, ten, tomu se dokonce stalo, teď teda mluvím, já měl bys mluvit ty, ale tohle je hezký zrovna, že si vymyslel rozhovor s Michaelem Jacksonem, že dělal, vymyslel si ho prostě. Okay. A oni se to nějak dozvěděli a když přijel jsem Michael Jackson, tak první otázku na tom letišti měli Who is Drda? Tak to se ti nestalo, nic takového.
2: Ale to bych se asi nedovolil.
1: No ale přesto, jsou tam určitě v téhle tvojí práci nějaký třeba zajímavý, takový, jak se říká, veselé historky z natáčení, nebo tak co takhle se ti třeba přihodilo na tenhle způsob?
2: No takhle, já tě asi trochu opravím, no já si myslím, že mám těch nebo jako veselých. My prostě jsme rádi, když to jako se hlavně všechno odehraje v pohodě, jo. Že máš jako veselý historky. Já to vždycky jako trochu opravuju, že oni hodně třeba přátelé nebo lidi tak obecně si myslí, že když jsou ty koncerty, tak my jsme někde tam vzadu a prostě bavíme se třeba s těma umělcema nebo s těma jejich agentama, manažerama a tak to vůbec jako není, jo. Tam to funguje tak, že je to oddělený, protože já vždycky říkám, hele, představte si, že jdete tour třeba po Evropě, máte 20 zastávek, tak se nechcete jako ten umělec nebo manažer nebo agent bavit jako s každým tím lokálním týmem jako o životě, protože jste unavení, že jo. Takže ona je to hodně taková spíš jako, že tam sedíme v naší produkci a už pracujeme vlastně na dalších koncertech, který nás teprve čekají, protože prostě v té sezóně je to hodně, jo, takže jako hezký historky asi tyjo, takhle z hlavy mě nenapadají.
1: Ne, to mě
2: ale,
1: tak padlo.
2: Jasně, no, ale třeba jako mám jako zajímavé historky, kdy třeba loni, to možná jako se sem hodí, když tady byl Bruce Springsteen, jo, kterýho, a já jsem teda už říkal, tak snad nebudu nudit posluchače.
1: To budou jiný posluchače.
2: Jo, dobře. Tak on ten koncert vlastně byl přeložený, že jo, ještě přes loňská, protože on ztratil hlas, dostal myslím 2 dny před pražskou show, což bylo strašně smutný, protože vy jako máte postavený ten areál, že tam jako všechno bylo připravené, tam jediné, co nebylo, byli ti lidi, jako ti návštěvníci a potom jako jakoby ten personál, který to tam obsluhoval. A to jsem teda jako viděl jako ve výrazech některých mých kolegů, kteří hlavně z produkce, kteří tam jako strávili 2 týdny svého života a vlastně najednou jim někdo řekl, hele kluci, tak bohužel, jako nebude to, tak to samozřejmě jako byl takový jako nemilý pohled, ale my jsme potom teda to oznámili na další rok, nebo jakoby loni a tam se nám zase stala taková skoro nepěkná věc a to bylo, že ten den byly strašný vedra. A samozřejmě většinou, co se děje po celém dnu veder, je to, že večer přijdou bouřky. A tam jsme měli zase strach, že nás zasáhne poměrně jako silná bouřka a tam jako v těch Letňanech, jako tam to nic nezastaví, že jo? Tam prostě to jde přímo na tebe. Takže tam už se uvažovalo, tam já jsem byl připravený vlastně na stage s mikrofonem, měl jsem text, jak máš ty, a tam jsem měl česky, anglicky vlastně pokyny těm návštěvníkům, že se omlouváme, že buď musíme přerušit na chvíli program nebo zrušit program a že je prosíme, aby jako vlastně odstoupili třeba dál od těch různých předmětů, protože samozřejmě každý předmět, jakmile začne foukat vítr nebo pršet nebo blesky, jako je nebezpečný, že jo.
1: Já to můžu potvrdit, já jsem tam byl jako fotograf a ty jsi nám právě říkal, když začnou hromy blesky odstoupit.
2: Jo, přesně tak. No. Jo.
1: To bychom mohli vlastně říct, že my se známe právě takhle vlastně z práce, že jo?
2: No.
1: Že já chodím fotit a ty se o nás a moc dobře staráš, takže máš pochvalu velkou. To jinak mě zaujalo, že třeba ty fotografové, když jsem fotil v zahraničí, tak se dost lišej od těch tady, že tam je to víc taková jako fandovská záležitost, že to vidíš těch hudebních časopisů, takže jsou to opravdu ty nadšenci pro tu hudbu, který chodí fotit a tady jsou hodně víc častý četky a tak takový, jako že fotí politiku odpoledne a tím se setkal sám, že nás je pár, co máme tu muziku rádi, víš, takže...
2: Jasně no, ale tak ono asi je to, nebo takhle no, v tom Česku už těch hudebních médií jako moc nezbylo, jasně, že jo, to si budem. Těch, jako, který mají nějaký větší zásahy nebo čtivost nebo tak. A jako, já když jsem nastoupil k nám, tak samozřejmě tam byli různí fotografové, ale já prostě musím upřednostňovat fotografii z velkých médií,
1: jasně, no.
2: Protože samozřejmě nám jde o to, aby se to dostalo mezi lidi, aby jsme jim ukázali, že ten koncert byl super a že až ta kapela nebo interpret přijede znovu za pár let, tak aby u toho nechyběli, že prostě to bude super znovu někdy. Takže jo, takže k nám, já tam akredituju prostě lidi, ať už je to, ať jsou to hudební média, nebo no, prostě no. Celorepublikový nějaký news, nebo zpravodajský servery a tak to je. No.
1: Tam je i zajímavý v těch smlouvách, to mi potvrdí, že jsou někdy třeba, že tam, že zveřejňovat pouze fotky, kde ten zpěvák, nebo interpret vypadá pozitivně, to my děláme automaticky, třeba já, ale dovedu se představit, že z nějakého bulvárního deníku tam dá schválně, že jako tam někdo vypadá špatně a tak.
2: Ale je to přesně tak, protože já myslím, že my jsme si jako nějak už jako vysvětlili za těch pár let, jak to fotit, že jo, a co si dovolit, co si nedovolit. Je tam vždy přítomen to v security Mirek Kerhardt, který
1: ano.
2: Víme, že není dobré si zahrávat
1: dělat,
2: no, něco, co se nemá. Ale já si vždycky vlastně, když přijde nějaký fotograf, který ho neznám. Vidím ho poprvé, tak jako všechny takový ty základní věci, které ty znáš úplně nazpaměť, no, tak já jim opakuju, protože prostě tam nesmí dojít žádný chyby, že jo. Jako tam, a určitě si z toho taky několikrát všiml, že někteří fotografové třeba vytáhnou mobil v tom pitu a když je tam někdo od té jejich security, tak okamžitě jde za nima, že jo, a říká, hele, tak to ne, jako to vy tady nejste o to, abyste si natáčeli videa na Instagram, vy jste tady o to, abyste fotili. A paradoxně teda musím říct, že vlastně musím to opakovat i těm velmi zkušeným, protože nedávno se mi stalo, nebudu jmenovat, že ať byla podepsaná jasná smlouva, co se smí a co se nesmí, tak ten fotograf nebo fotografka to porušili a musel se mi jako vyvádět z toho areálu nebo z toho místa focení, protože prostě z toho může být problém, no, velký.
1: My jinak můžeme rovnou pozvat na ten další hledáček, protože jsem, jako seš ty tady hostem, Ondřej, tak tady bude jako host Pája Hartmanová, úžasná mladá fotografka, která pro vás pracuje, tak ji můžeme takhle dopředu vychválit, ať se mají býťáci na co těšit, a než pustíme další písničku, k nám řekni, jak došlo třeba k té spolupráci s Pájou zrovna?
2: Tyjo, já se přiznám, že mi asi doporučil někdo z kolegů, že jako dobrá, a vlastně ona, myslím, už předtím fotila pro jiný promotéry, a tak jsme se nějak domluvili a vlastně nám to strašně sedlo. Ona jako fotí fakt dobře, že?
1: Ano,
2: to jako na ty koncertní fotky má skvělý, zvou si a jako na tour různí interpreti, aby s nima jela. No. Takže proto bohužel vlastně chyba u několika teďka těch koncertů, co byly. A my jsme jako s ní naprosto spokojení.
1: Tak dáme píseň další, vyber něco.
2: No, tak jo, tak já jsem si vybral od Oasis Wonderwall.

0: Hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Tak to byly Oasis, kapela, kterou vybral můj milý host Ondřej Poizl. Klidně se napij, to nevadí. Tady jako doma.
2: Dobrý.
1: A zrovna se nám nabízí otázka Oasis, kapela, která tady nehrála, pokud já vím.
2: Kdysi dávno, jo? Ve Sportovce si pamatuju.
1: No, ale teď
2: bohužel.
1: A tam je právě to, že mnoho těchto koncertů, a můžu třeba, napadá mě Harry Styles, napadá mě, jak se jmenuje ta... Ježíš, teď si nemůžu vzpomenout, ale třeba je to i Metallica, nebo...
2: Adele, smysl.
1: Adele taky, ale Adele nejezdí turné, teďka tam hrála
2: to
1: v Mnichově.
2: Já jsem právě myslel,
1: ale
2: že myslíš...
1: Taylor Swift, nebo
2: no.
1: Tak oni mají ty show řešený tak, že jsou, nebo Take That třeba, teď hrála taky v Londýně, že jsou uprostřed stadionu a je to založený na tom, že se kouká z těch tribun a tak, a takový stadion tady není, viď? Není to trošku problém, že se některý ty show díky tomu vyhnou České republice.
2: Ale je to přesně tak, já se už jsem to několikrát zmiňoval, jinde, že prostě jako my jsme strašně rádi za ty letiště Letňany, jo? Je to skvělý prostor, velký, za mě jako je vlastně skvělý, dostupný úžasně, jo? Jako nasedneš na metro a jako chápu některý lidi, že jim vadí, že se jako musí mačkat, když se to tam, jako když to skončí.
1: No ten odchod je blbej.
2: No jo, ale jako já jsem byl na těch Oasis jako teďka v Londýně a nebo asi můžeš se podívat na jakýkoliv jiný videa, že jo, a prostě to jako jinak nejde, jo? Když prostě ti jde z koncertu 60 tisíc lidí, tak prostě chvíli bohužel jako se musíte mačkat, jo, neexistuje lepší způsob, než tou městskou hromadnou dopravou ty lidi dostat vlastně do celého toho zbytku města. No ale zpátky k té hale, no, nebo stadionu.
1: Stadion,
2: no,
1: spíš,
2: no je to tak, no, prostě my to můžeme vidět vlastně vedle ve Varšavě u kolegů v Polsku, kteří mají, já myslím, 10 let starý stadion, nějak tak, národní, a jezdím tam, mají tam letos Metaliku, dvakrát Weekenda, System of a Down, že jo, prostě ty obří koncerty, protože ty abys, tady je jako problém v tom, že ty abys jako tady tyhle obrovský, ty nejlepší, nebo největší z největších interpretů zaplatil, tak ty musíš prodat třeba 50 tisíc stupenek, 80% jako toho všeho, aby ses vůbec dostal na nulu, jako spíš třeba 90%.
1: No jasně,
2: a teď, ale abys jako vůbec zaplatil to jejich fíčko a všechno okolo, tak musíš prodat těch 50 tisíc stupenek. A tady takový prostor je jenom to letiště Letňany, ale oni mají třeba v požadavcích, že to chtějí mít jako, že tam mají třeba nějakou show.
1: No jasně, no.
2: Jo, teďka myslím Coldplay nebo i jiní, to proti mají takový ty náramky, jak to bliká, ono to vytváří takovou tu vizuální show.
1: To měla teď,
2: no jasně, jo. A to prostě v těch Letňanech jako neuděláš, jo. To prostě nejde. Za druhý problém v těch Letňanech je zase to počasí, protože když začne jako víc foukat, tak ten zvuk jako se nese, že jo?
1: No, jasně.
2: A bohužel prostě potom ti lidi v zadních řadách nebo na té zadní tribuně si nám stěžují, že to bylo špatně nazvučené, a my říkáme, no to jako nebylo, nebo takhle, oni tam mají svýho zvukaře, takže jako je to jejich jako zodpovědnost. A teď za to počasí jako s tím nic nenaděláme, jo? A to se vám na tom stadionu, to se ti na tom stadionu jako nestane tak moc, jo? Tam jasně, přece je to jenom zakrytý. A třetí věc je to, že samozřejmě náklady, jo? Jako prostě, když máš stadion, kde vlastně postavíš jenom stage, ale všechno jiný máš vlastně postavený od záchodu, nebo od sociálního zařízení, od občerstvení, od vlastně těch tribun. Tohle všechno ty musí v těch Letňanech postavit a to jsou obří náklady navíc. Jo.
1: Ono je vidět třeba i ty, vlastně ty olympijské stadiony jsou, že jo, i v Berlíně, v Mnichově, tak jsou jako multifunkční, že vlastně ty kamiony můžou vjet přímo na tu plochu a tohle všechno je tam úplně super. Takže asi i býťáci někteří, kteří jezdí do zahraničí, tak to znají, že jo, že to konkrétně třeba ta Metallica, že jo, měla v Mnichově, že jo, mají vlastně ve trsce to pódium, mají vždycky.
2: Takzvanou 360, to znamená, že okolo všude stojí lidi. No.
1: Takhle se tomu, takže a to tady, a to asi neuděláš, no, nikde.
2: Je to takhle, jako my máme, jako ta Praha má jednu výhodu a to je to, že je to prostě Praha, je to v centru Evropy, jo, takže zase jako ty tour, jako jsme pořád blízko tomu Německu nebo tomu Polsku, takže jako se občas zavítají, já jako nemůžu říct, co bude příští rok nebo přes příští rok, ale můžu říct, že toho bude jako hodně v těch Letňanech, jo.
1: Takže to jednu nějakou věc nemůžeš prozradit.
2: No, dobře, a vyhodí mě.
1: Nesmíme ani naznačovat, jasně.
2: Nemůžeme ani naznačovat, ale jako myslím, že posluchači být tu budou rádi. Ale jako chtělo by to prostě ten velký stadion, no.
1: Dáme zase píseň nějakou, vyber něco pěkného.
2: Tak já teď vybírám Hollywood Vampires, ano, ano. Kteří přijedou do Prahy na začátku září, tak ty.
1: Taky si je poslechneme a pak si o nich něco řekneme, jo?
2: Okay.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Tak to byly Hollywood Vampires, kapela, která není ani našim posluchačům neznámá, a vybrali Ondra, Ondřej Poizel, můj milý host tady na Beatu, a to ne vůbec náhodou. Proč jsi vybral, Ondro?
2: No, protože tahle kapela se vrací do Prahy, ano, už 6. září do sportovní haly Fortuna v Holešovicích, takže mě napadlo, že to tady takhle zpropaguju.
1: Ano, teď nedávno hrál Alice Cooper v Parduby, ne v Pardu, v Plzni.
2: V Plzni jsme ho dělali.
1: A to bylo skvělý teda mimochodem.
2: Bylo to skvělý až na to, že v létě v hale bylo tam trochu vedro, no, ale lidi byli nadšení. Já jsem si četl potom komentáře a bylo vidět, že prostě ten Alice Cooper, že to je pořád jako jiná liga, víš, že jako... A hlavně, co mě strašně baví, že tam jsou prostě všechny věkové kategorie, že bys čekal, že tam budou třeba spíš starší posluchači, ale najednou tam vidíš jako mladý lidi v okolo 20, 25, víš, že fakt jako
1: já vždycky říkám, když mě bylo třeba, tak v tomhle věku jsem byl, tak bych v životě na někoho, komu je 70, nešel, víš, a teď jdeš na Iron Maiden a tam jsou prostě mladý holky.
2: Je to vidět, tak jako vlastně ta hudba totálně boří nějaký hranice věkový. Že to je jako...
1: Ale my to teda můžeme doplnit, že teď bude na tom koncertě Hollywood Vampires nejen Alice Cooper, ale také Joe Perry, tedy kytarista z Aerosmith. Mm-hmm. A kdo tam bude hlavně?
2: A hlavně Johnny Depp.
1: Ano, Pirát z Karibiku a to, ale i on jinak je teda i dobrý muzikant, je kytarista, má skvělou image. A tahle kapela vznikla původně tak, že ten Alice Cooper s těmito svými přáteli chtěl vzdát hold svým zesnulým kamarádům, kteří se buď to upili, nebo fetovali a tak, a hráli jenom ty jejich písničky, a teď už mají svoji tvorbu a určitě to stojí za to zajít tam. A ještě je to v Holešovicích, tý starý sportovce, jak než spadne, tak ještě... Tak si tam ještě něco můžeme udělat. No, když jsme začali zvát, tak to můžeme i shrnout, co pro býťáky by mohlo být zajímavý takhle z těch koncertů, co se staré.
2: No,
1: to tady máme napsaný, ale může se dýš.
2: No tak mi poraď.
1: Tak začali jsme s těma Judas, to klidně můžeme datovat, 2. srpna Ostrava, v Ocelovém městě, že?
2: No.
1: A ještě je to neděle, takže na
2: ještě
1: pohodu.
2: Ještě to bude, vše to skoro vyprodaný, tak neváhat.
1: Hollywood Vampire jsme říkali, pak z těch menších je to Doktor Viktor a Progress 2 v Lucerna Music Baru, ale myslím, že obě jako kapely.
2: Progress vždycky, už dáme standardně několikátým rokem, vždycky skvělá show.
1: Pak jsme říkali, že Deep Purple jsou vyprodaný, takže...
2: Tak
1: na druhou stranu, když někdo bude mít štěstí, třeba ještě ty stupenky...
2: Třeba se tam něco objeví.
1: Přesně tak. A pak, na co se já hodně těším, to jsou Mamut. To můžeme asi říct, že to je syn Eddieho Van Halena, Wolfgang.
2: Tak.
1: A to je vždycky sekec mazec jako hudebně, vůbec i vizuálně, prostě parádní koncert. Korn, že jo?
2: Korn už máme taky vyprodaný.
1: Taky vyprodaný, no, takže. Brian Adams.
2: Brian Adams zase v prosinci, no.
1: No, ale teď byl v divadle, teď v Brně. Jaký to bylo?
2: Já tam nebyl, protože to byl den po metronomu, takže já jsem byl v Praze. Ale bylo tam pár mých známých a říkali, že to bylo skvělý, protože jako Brian Adams tady už několikrát byl, že? Ale nikdy tady nebyl v divadle Janáčkovým pro 1000 osob, jenom vlastně s kytarou a pianem. Že? Takže bylo to mega jako úplně něco jiného. Ale v O2 aréně v prosinci to bude zase klasická pořádná show.
1: No, to je vždycky ale zábavný. Tam měl to auto nafukovací, ale tam lítal.
2: No.
1: A tam je člověče zajímavý, když jsme se bavili o tom focení, tak ty to víš, že ten Brian Adams se vždycky fotí jenom z jedné strany. A víš, jaký je ten důvod tady zrovna?
2: Nemá něco...
1: No, že má něco, nějaký šrám, nebo po nějakých neštovicích na té jedné tváři, tak si myslí, že je z té druhé jako hezčí. Ale tak to by ne, že jo?
2: Jo, tak jejich přání.
1: Ale to je zajímavé, jenom za tu dobu, co já tohle dělám, tak jak třeba ze začátku se vlastně všechno fotilo z pitu, perfektně, zblízka, jo, že já mám takhle úplně ty největší hvězdy, mám prostě ještě třeba na film, a teď se to takhle jako hodně změnilo, to jako diváci, posluchači možná nemusí vědět úplně, o čem se bavíme, ale zkrátka jde o to, že se obvykle, to můžeš říct třeba i ty, fotí první 2 nebo 3 písničky, že jo.
2: První 3 většinou, no.
1: A často to není teda zpět je vlastně to, ten prostor mezi prvními diváky a pódiem, ale třeba až od mixáže pultu, říkáme, od FOH.
2: Front of house.
1: Jaký třeba ty vidíš v tom důvod?
2: Já si myslím, že to je jako jenom osobní, že prostě ti interpreti nechtějí, aby tam někdo pod nima jako vlastně běhal s tím foťákem. Možná to dělají kvůli fanouškům, aby prostě ti fotografové jako nepřekáželi s uvozovkami, ale takhle já jako mám spíš strach z toho, aby se nestalo, nebo to se u těch rockových, metalových moc neděje, to se děje spíš u těch, řekněme víc, jako do popu nebo v rapu. Tak tam třeba oni už vůbec nepouštějí jako fotografie, protože ten umělec, ten interpret jede se svým tour fotografem, to vlastně, že jak jsme teď říkali o té páji, tak to ano, dělá ona, a tě nám potom poskytnou fotky, jo, protože oni jako opravdu si drží to, že to svoji vizáž, nebo to, z jakého úhlu se to bude fotit, jaký fotky půjdou ven, image, tak chtějí totálně pod svou kontrolou. Což je jako zajímavý v době, kdy když si koupíš nejnovější mobil, tak jako ty fotky z něho jsou skoro někdy lepší nebo velmi podobný, že jo. Ale tak to je, no. Takže já se spíš bojím, aby to nešlo jako touhle cestou, aby do budoucna třeba za 5 let oni řekli, hele ne, my už jako nepotřebujeme.
1: A tak ono logiku to má, že jo, když dodají ty fotky, tak jo. Já sice mluvím jakoby proti sobě, ale na druhou stranu, tak proč ne, že jo, když
2: se to
1: takhle ošéfujou sami, tak to mě třeba překvapilo ta Poppy, že jo, což je taková teďka metalová, jako vzrůstající hvězda, ta také měla svoji fotografku, že jo.
2: Jo, ano.
1: A to mě, hele, to je docela zajímavý. Já ještě třeba tak do covidu, tím, že jsem vlastně hudební publicista, pohybuju se v té muzice, tak jsem všechno, nejen co zvete vy, ale co tady hraje, tak jsem to znal, i když třeba jsem to neposlouchal, tak jsem všechno věděl, co je. A teď najednou nastalo to, že vy kromě těch velkých koncertů, kde jsou

0: ten interpret nějaký světový tour, a pak třeba právě z Live Nation, a takže tam většinou se to mění. Ale třeba fakt do toho třeba tady do sportovní haly Fortuna, já dávám za příklad vždycky toho Youngblooda, jo.
1: No, to je božské, to je úplně...
0: Ale Youngblood tady, když si vystupoval prostě v malém klubu pro, já nevím, 200 lidí, já si myslím, to
1: bylo v Vršovicích v tom, jak se to...
0: V Kafe v lese, ne?
1: No.
0: To vždycky mi, myslím, Verča Douglas z Univerzu mi říkala, já jsem na něm byla ještě, když prostě hrál pro 200 lidí v Kafe v lese. A vlastně od té doby ho vlastně drží Dismag, že jo? Což, a to je ono, jo, že vlastně tam se drží ty vztahy takhle dlouho. A nám vlastně někteří ti interpreti kvůli tomu vlastně unikali, protože my jsme se na ně nezaměřovali, že jo. Takže potom jsme neměli možnost dělat jejich show, takže my teďka nově se zaměřujeme vlastně na hodně tu klubovou scénu, teď dokonce myslím, že to bude třeba 50 koncertů tenhle rok a budeme v tom pokračovat i příští. A vlastně vybírá to kolegyně Terka Odehnalová, která tady když si taky jednou se mnou byla na rozhovoru, a kolega Kubereš, který vlastně se přímo zaměřují tady na ty jako možná úspěšný kapely, nebo prostě nebo interprety, kteří prostě jednou můžou být strašně velcí, no.
1: Hele, jednou takovou kapelou, kterou já pamatuju, že tady dělala před kapelu Komusi párkrát a teď bude hrát v O2čku, a kterou my jsme nezmínili, jsou Five Finger Death Punch taky, že jo?
0: Je to tak, no.
1: A ty byly před Judas Priest, pamatuju. A
0: oni byli před Metallicou na v Letňanech.
1: Taky, a to už byly jako slavnější, to už byly trošku, slavnější, ale předtím byly třeba Malí sportovce a najednou O2 Arena.
0: Jo.
1: To je, zdá se mi, já jsem si to napsal, a to už je na příští rok, tak aspoň jeden na ten příští rok máme, 31. ledna. Dáme zase nějakou písničku a pak už to nějak bude muset tak nějak dobrat do konce, tak zase něco pěkného vyber.
0: To jo, tak...
1: Můžem dát ty Five Finger, ale jestli chceš něco, co máš rád ty, tak klidně.
0: Jo, tak já podpořím naše koncerty a dáme Five Finger, pan.
1: Dobře, tak nějaký nášup pořád.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Tak to byly Five Finger Death Punch, i podle mě skvělá kapela, na jejíž koncert lednový už jsme vás tím pádem pozvali. No a Ondro, ty jsi říkal, že teda jedeš na Colors a já vím, že jsi taky jezdil na nějaký, myslím, taneční festivaly, nebo tak, co je třeba hudba tvýho srdce vyloženě?
2: Hele, já jako nejvíc poslouchám elektronickou hudbu, takže je to i techno nebo něco jemnějšího, ale elektronická hudba. Ale začínal jsem jako na rocku, jak jsem říkal, to je Linkin Park, a pak mě to nějak tak jako přesadlo do drum bassu, pak techno, pak všechno možný. Ale zase na druhou stranu, díky té práci, kterou já teďka dělám, tak se musím, jak to říct, jako vzdělávat ve všech možných směrech, takže většinou, když nám přijde nějaký zadání nějakého koncertu, který budem dělat, tak při přípravě těch podkladů a tak si to pustím do sluchátek, abych vlastně vůbec věděl, o co se jedná, jo, protože když dáš 100 koncertů ročně, tak a je to vlastně napříč úplně jako všemi žánry, tak to nemůžeme samozřejmě znát.
1: Ale to někdy může být i dobře, že třeba neděláš úplně přesně to, co miluješ, protože by tě bylo líto, že musíš pracovat.
2: To přesně řekl, to já všem říkám, jako, že jsem rád, že neděláme jako elektronickou hudbu zatím teda tak moc, protože bych jako plakal někde, že bych musel pracovat a vlastně, ale jasně no.
1: Ale je dobře, že se otvíráš dalším žánrům, já to říkám i posluchačům, nebo tak, že je škoda, když někdo si řekne, já jsem jenom metalista nebo jenom punkáč, že se ochuzuje o tolik, o takové množství kvalitní hudby, což vlastně ty máš teď možností aspoň třeba takhle poznávat.
2: Jo, je to tak, jako já myslím, že z každého toho žánru si tam vždycky jako vybereš a řekneš, nebo a chvíli tam na tom koncertu jsem a říkám si, OK, už chápu, jako proč je to takhle známý, proč na to chodí lidi, protože to prostě má nějaký to něco v sobě. A jo, no a můj playlist se za těch posledních 5 let jako dost obohatil, takže...
1: No, dneska je výhoda, že si to nemusíš kupovat, že?
2: No, dneska ne, no.
1: Já se teda občas, já musím přiznat, že si tu a tam něco koupím, teď jsem si koupil nový Stony, nebo tak.
2: Jo,
1: nebo...
2: jako vinyl, jo.
1: Já jsem si teda koupil CDčko jenom, ale jako občas i vinily si kupuju, no. Takže jako spíš ale proto, že jsem nějak, já nevím, jestli nostalgik nebo z té staré školy,
2: no,
1: ale jinak asi víš, že se necítím zas tak staře, když jsem šel na Sofii.
2: Jo.
1: Já to totiž moc nemám rád, když vždycky někdo z těch mých vrstevníků říká, že dřív bylo to nebe modřejší a tráva zelenější, hrála se lepší muzika, přitom stačí sledovat. Ono spíš si mi dáš za pravdu, ale je jakoby větší daleko to spektrum té nabídky a je z čeho vybírat, ale když jako víš, kam šáhnout nebo tak jako najdeš jako skvělý věci.
2: No jasně, ten výběr je šílený, že jo, když si uvědomíš, kolik můžeš denně objevovat nových interpretů, kapel, zpěváků, zpěvaček a stejně jako nikdy nebudeš na konci, tak je to úplně... A já jako, hele, když se podíváš na ty videa, jak ti lidi reagovali, jak byli nadšení, teď to pořád je to stejný, pořád jako všichni mají rádi tu hudbu a předtím někdo říkal v 80. že tam to je ďábelská hudba, že je to strašný a dneska to slyšíš taky, že prostě zase tohle je špatný a to není dobrý, opět říkáš, hele, ale tak se poučte, jako teď to tak vždycky bylo, ne? Že ta nová hudba asi nezbuzovala jako starších lidí jako nějak pozitivní reakce, ale ty mladí,
1: že... To je zajímavé třeba u chlapů teď, že nemají moc rádi takový to, kde je ta LGBT komunita a takhle, a že jak vypadají ty chlapy, jak ženský, a když si vzpomeneš na 80, jak byli zmalovaný a to...
2: Přesně tak. Teď to je úplně...
1: Ty kapely, no.
2: Měli ty vlasy, že
1: jo? Kysáci, nebo
2: no jasně, no, jasně, tak to přece to
1: úplně mi mluvíš srdce. A taky
2: to
1: David Bowie.
2: No, to vůbec jako nechápu. Já jim vždycky ukážu takhle tu fotku, jako právě tady těch kapel, pánové.
1: No, ale on zjistí, nám už se to chýlí, takže já ti strašně moc děkuju, jestli jsi na nás udělal čas. Bylo to perfektní povídání, takový letní, a myslím, že třeba pro Býťák je hodně jako obohacující. V každém případě máš teď možnost, já to vždycky říkám Hyde Park, víš, že si můžeš, jak tam mají ten speaker's corner, že tam si mají ty štafle a můžou si jako říct, co chtějí, třeba poselství světu, nebo to.
2: Tak
1: klidně, jestli chceš něco teďka jako někoho třeba pozdravit, nebo tak.
2: No, tak já bych pozdravit určitě, tak já pozdravím svoji mámu, který za všechno děkuju. A pozdravuju svoje kolegy, kterým taky děkuju za spolupráci a za pevný nervy se mnou občas.
1: Denas třeba
2: můžu. Zimolkovou, přesně tak. A taky pro byťáky, hele, choďte na koncerty, objevujte novou hudbu, stojí to za to, nikdy nevíte, co bude příští rok a ať si to užijeme spolu.
1: A teď vyber ještě nějakou muziku, jak my říkáme, do titulků na závěr.
2: To jo. Pustíte mi Prodigy?
1: Jasně, to víš, že jo.
2: Tak Prodigy Firestarter.
1: Ondřej Pojzl byl na rádiu Beat v hledáčku Jirky Rogla.

0: Čerstvá rocková muzika.
1: Aktuální novinky.
0: Špičky světových hitparád. Prostě Větrník.
1: Větrník.

0: Otočte to spolu s námi. Větrník na rádiu Beat.
1: Na Gimplu jsem chodil do Bčka. A když měla škola nějakou akci, na naší třídu se dostalo až po Ačku. Bralo se to podle abecedy, no pochopitelně. V katalogu kapel, které procházejí naším pořadem, si jedna z nich napevno zajistila přednostní postavení. Nazývá se totiž A. A protože je anglická, vyslovujeme ji A. 22. května uvedla nového basáka Richarda Trigga na pátém albu Prank a nahrávkou Walkover roztočila Větrník na rádiu Beat dnes 1004. Jeho obsluhu tvoří Jaromír Tůma hovořící a Pavel Černou hudbu spouštějící. Co dál? Na zářijová vystoupení v Praze se chystající skupina Blackstone Cherry z Edmontu ve státě Kentucky nás opětovně naláká na EP Celebrate z 6. března, konkrétně na titul What You're Made Of.

0: Větrník. Větrník. Na Rádiu B.
1: Máme zde nové vokální duo. A co na tom, že mu sečteme 169 let? Paul McCartney a Ringo Starr jsou si prostě souzeni. A ta kulisa Liverpoolu do alba The Boys of Dungeon Lane nepochybně patří. Big Pete z nahrávky Home to Us poněkud vytratil, ale cesta domů zůstává pro většinu z nás určitě lákavá.

0: točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Nelze se zmínit o Liverpoolu a opominout Beatles, ale v Odese k Mercy už mezi tím pokřtili další zdejší talenty a svým debutovým EPčem se k ním v roce 2023 připojil zpěvák Dan Byrne. Letos pokročil na prvním albu This is where the show begins a kde ta show z názvu desky začíná, to nám ukáže v nahrávce Savior.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Ambice rockových kapel bývají nebalé a to se někdy odráží už v samotných názvech, které obsahují vlivné slůvko high. A tak jsme tu už měli kapely High Confessions, High on Fire, High Fighter, High Spirits, High Strung, High Viz, Highly Suspect a dnes si u nás prvně zahraje v roce 2018 ve skotském Edinburghu založené funk-rockové trio High Faith. Z letošního druhého alba Twice as Nice přihodí snímek Room 634.

0: Přeskočte to spolu s námi. Větrník na Rádio B.
1: The end is not the end. Konec neznamená konec. Pojmenovala své 10. 24. dubna vydané album kalifornská skupina Etreu a šalamounsky trefila název, protože svůj metalcore cpe do Větrníku po 35. a určitě to není naposled. Jak jsem řekl o kapele minule, přináší bizarní spojení metalcoru, který hojí nervy. To platí i o nahrávce All For You.

0: větry.
1: Jsme v polovině, hlásí se dvě pravidelné rubriky Ploužák a Kláda. Rock'n'roll se staženými nástroji a se vzory ve skupině U2 tak si nalinkovala uměleckou dráhu formace Colony House Franklinu v americkém státě Tennessee. Po pěti letech vsadila v letošním 17. roce činnosti na desku formátu EP a na té jsem jako pozvánku k pomalému tanci zaregistroval svůdné Only You.

0: s námi. Větrník na rádiu Beat.
1: Jaké to je být semlet větrným mlýnem? To teď na vlastní kůži pocítí příslušníci tří seskupení, která zde uvedu poprvé. To první, kozu s Bosnou, se dočkala naší pozvánky v 18. roce činnosti a na 6. albu z 15. května. Odměnou mu budíš téměř 8 minut, které jsem vyšetřil pro nahrávku They Did No Karate. I když červík pochybností ve mně hryže, nehledali chlapci náhodou inspiraci v hotelu California?

0: se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na rádiu.
1: Sdělení, že společnost Agrotec znamenitě hospodaří na více než 1200 hektarech zemědělské půdy, mě upřímně potěšilo. Ale já hledal na internetu informaci o Agrotec Metalu. A tak jsem se dostal na kobylku skupině Combichrys z Atlanty, která tento v Americe rozšířený elektroindustriální styl reprezentuje. I když má norského zpěváka Andyho La Plegu. Letos o sobě dala vědět 21. května EPčkem Only Here for Good Time, z kterého hrajeme Rise.

sell your hope, they sell your pride, dressed up grave.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Ani dneska neunikneme nostalgii pro 80. léta. Ta vnáší do současných rokových žebříčků hudbu, kterou nemohu připsat našim předkům, protože sám už jsem v té době měl dvě dcery. Posílám jí samo nebe, alespoň tak soudím podle sedmičlenné korejské skupiny, která si říká Boys from Heaven. Jako své vzory uvádí Toto a Journey a 22. května vydala třetí album The Wanderer, z něhož vypouštím novinku v retro stylu, trochu se to protiřečí, How Long?

0: spolu s námi. Větrník na Rádiu Beat.
1: Ani tady nepřeslechní 80, kde radí mi po internetu britský expert. Smíchej Queen a Aerosmith. Jako specialitu přidej Dirty Honey a vyjde ti londýnské kvinteto Karma Effect. To pracuje na svém zestupu od roku 2020. Teprve po 15. květnu, kdy vydalo třetí album Cruel Intentions, ovšak Spojené království bere vážně a na říjen a listopad nabízí termíny na turné. Tam určitě zazní naše ukázka Waiting on a Miracle.

Větrník na Rádiu B. 35 let na scéně a v jedné kapele, a ono je to ještě baví. Množné číslo sem nepatří. New Yorkskou kapelu Propane drží pohromadě už jen jediný zakládající člen, basák a zpěvák Gary Meskel, dnes 60letý. Ovšem 16 vydaných alb svědčí o jeho neutuchající snaze. To aktuální Stone Cold Angel vyšlo rovněž 15. května a zakončí dnešní Větrník, za který se s vámi do příští neděle loučí Jaromír Tůma.